Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Míra Hajšman, zpěvák a harmonikář skupiny MHP?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Černá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Míra Heischmann, zpěvák a harmonikář skupiny MHP?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Classic Rock Radio Beat.
1: This one's called Shot in the Dark.

Radio Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, ještě není ani 6 a už je kolona před Lipůvkou, tak si na cestu ze Svitav na Brno dejte čtvrt hodinku navíc. Hlavně, abyste se do Brna probojovali mezi 11. a 17., protože dneska v Žabovřeskách bude v provozu roková pumpa beatu. Mimo provoz je teď osobák na výjezdu z tunelu Blanka v Praze, na výjezdu na Troju, stojí tam v pravém pruhu. Ještě ležíte? Tak to se máte. Já mám dneska směnu do 11, tak snad se mi během těch dalších 5 hodin podaří vás postavit na nohy a vypravit vstříc středě 16. září 2026. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes letní den, ale od západu studená fronta. Nejprve oblačno až polojasno, ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bouřky. Později večer se na jihovýchodě vyskytne i vydatnější déšť. Od severozápadu budou srážky v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27, na horách kolem 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Trenér fotbalové Sparty Priske odmítl komentovat spekulace o zájmu německého Mönchengladbachu. Uvedl, že je ve Spartě rád a jeho prioritou je dostat tým zpět k úspěchům. Poslanec Filip Turek se musí omluvit za tvrzení o nahlížení zaměstnanců Seznam.cz do e-mailu uživatelů. Soud rozhodl, že zpochybňování bezpečnosti schránek provozovaných Seznamem byla neoprávněná. Stát začal vyvlastňovat pozemky pro dokončení severovýchodního obchvatu Znojma. Čtyřem vlastníkům má pozemky odejmout a dalším 21 na nich zřídit věcné břemeno. Stavba posledních 750 metrů obchvatu za 269 milionů korun má začít příští rok. A nakonec Brno dnes ožije jednou z největších literárních akcí roku. Na téměř 30 architektonicky zajímavých místech se uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih za účasti spisovatelů z celého světa.
2: Noc literatury, jež se tradičně koná v Praze, se v brněnských ulicích uskuteční vůbec poprvé v takto velkém rozsahu, a to díky městské části Brno Střed, která je hlavním organizátorem akce. Veřejná čtení, kterých se zhostí profesionální herci, začínají v 18 hodin a potrvají do 23. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

Jak už mi říkal, dneska je noc literatury, ale netýká se jenom Prahy a Brna, ale celé republiky, co je konkrétně tam u vás, najdete přehledně rozděleno pěkně podle regionů na webu nocliteratury.cz. Tak jsem koukala, že u nás nejblíž v Brandýse nad Labem ve Staré Boleslavi v knihovně budou číst Vanda Hübnerová, Wendelin Urban a taky Jan Slovák. No a my noc literatury začneme ránem nebo dopolednem s rokovou detektivkou. Nevím, jak tomu říkáte, když je na hodinách 9.00, ale to začnu udávat indicie a vy můžete vyhrát Hrdinu od Jezera hrochů. Humoristický román od Jiřího Růžičky, který vyšel před 2 lety a navazuje na slavnou knížku Miroslava Švandrlíka Doktor od Jezera hrochů. Takže od 9. roková detektivka na beatu.

Ať se vám to líbí nebo ne, tak Boleslav i Liberec si po výhrách s druholigovými celky zahrají ve fotbalovém poháru osmifinále. Do soutěže dneska vstoupí Slávie na hřišti třetiligového Varnsdorfu a Hradec Králové. V Otroci ti hrají v Příbrami. A Sparta v Jerevanu. V prvním kole Evropské ligy je vyzve Ararat Arménia. Vůbec první arménský klub, který se do hlavní fáze této soutěže probojoval. A AAčka budou chtít Pražanům vrátit loňské vyřazení z třetího předkola konferenční ligy. Výkop je v 18.45, teď je 18:15, Býťáci.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Více už vás fakt rozmazlovat neumím. Tyhle luxusní elektrikáře jsem vám ale hrála za odměnu, za to, že je zatím provoz docela plynulý. Máme 5 minut před 6:30. Tak samozřejmě nechybí 10 až 15 minutová kolonka na trase Svitavy Brno před Lipůvkou od Lažán, nebo pomalejší je nájezd Benešovské trojky na brněnskou dálnici. Na té pozor směrem na Brno za Jihlavou na 113. kilometru stojí tam u kraje porouchaný kamion, další je na D1 z Vyškova na Brno před Rousínovem na 218. kilometru. A koukám, že máme čerstvý Ťukanec v Praze na ulici v Holešovičkách směrem do centra pod Bulovkou a na příjezdu do metropole po ústecké dálnici se zpomaluje u sjezdu na Kbelskou. Na kávu, společnou kávu Býťáků se teď zaměříme.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes letní den, ale od západu studená fronta. Nejprve oblačno až polojasno, ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bouřky. Později večer se na jihovýchodě vyskytne i vydatnější déšť. Od severozápadu budou srážky v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27, na horách kolem 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Slavie prodloužila smlouvu s 19-letým nigerijským záložníkem Mubarakem Sulejmanem. Talentovaný ofenzivní hráč zůstane v pražském klubu až do léta 2031. Evropská komise popsala, jak může premiér Babiš vyřešit střet zájmů kolem Agrofertu. Firmu prý může prodat, změnit nastavení svěřenského fondu a vyřadit z něj rodinu nebo přestat pobírat dotace. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude kvůli dlouhodobému suchu asi o 30% nižší než obvykle, odhadují to vinaři. Na pražských náplavkách se instalují nové lavičky.
2: 25 nových sestav z masivního dubu, které nabídnou výrazně více míst k sezení i odpočinku, nahradí 21 starých dřevěných a opotřebovaných laviček. Instalace laviček, které nabídnou i místo na ležení, už začala a hotovo by mělo být nejpozději do 15. října. Za nové lavičky magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Škoda Auto letos slaví 25 let od představení modelu Superb. Za tu dobu prodala téměř 1,8 milionu vozů ve 4 generacích. Letos je Superb zatím 8. nejprodávanějším modelem značky. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Naše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Míra Hajšman, zpěvák a harmonikář skupiny MHP?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Def Leppard je na beatu nachystán Rod Stewart, aby za nás všechny popřál k narozeninám Kennymu Johnsonovi. Ten se stal bubeníkem jenom proto, že mu v hudebninách prodali vytoužené banjo. Opravdu, šetřil si na banjo, ale než dal dokupy dostatečnou částku, tak byl nástroj pryč, no a tak si domů jako hračku náhradní odnesl bicí. A pak hrál s takovými veličinami jako Small Faces, Faces nebo po smrti Keitha Moona mu byla svěřena stolička u The Who. My si dáme Faces a skladbu původně od The Temptation Vím, že tě ztrácím. Mimochodem začátek mi trošku vzdáleně připomíná znělku z Růžového pantera.

Tak teď je vám snad jasné, proč jsem zrovna vybrala tuhle tu písničku, to solíčko bylo parádní. Bubeník, který byl uveden do síně slávy s Faces nebo Small Faces, Kenny Jones, má dneska 78. Přesně o 10 let mladší je taky Robert Křesťan a narozeniny má dneska i náš junior, Standa Rubáš, 42. Gratulujem.

Je středa 16. září, svátek má Ludmila, tak já pro Ludmily v dosahu beatu mám nachystánu Lucii. Znáte určitě onou pranostiku, Lucie noci upije, dneska bude potřeba dodržovat i pitný režim, protože je před námi letní den s teplotami na hranici 27 stupňů. Od severozápadu se ale postupně bude zatahovat a večer může dojít i na bouřky. Zítra se ochladí na 21, v pátek na 22, v sobotu 23 stupňů, aby to v neděli zase spadlo k 21. A propo, kontrolovala jsem meteostanice, teď 2 minuty po 3:15 a venku máme 12 až 15 stupňů.

Včera hrála Lucie v Brně, dneska to tam rozpumprdlikujeme společně na rokové pumpě, která proběhne v areálu společnosti Proekt z 2000 v brněnských Žabovřeskách v areálu JZD na ulici Veslařské číslo 25. Od 11. do 17. hodiny se zastavte pro novou samolepku beatu, pro pokec s Otou a s Vejvodákem. Hovořit taky, pokud budete samozřejmě chtít, nikdo vás nebude nutit, tak budete hovořit i do vysílání a vybírat i muziku a případně vám taky ozdobíme auto tím originálním otiskem, který na kapoty nastříkáváme jenom na rokové pumpě. Takže dneska v Brně od 11 do 17.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty už bude 7 hodin a v Brně dneska bude roková pumpa a cestou do Brna teď po 52 od Mikulova máme na 7. kilometru hromadnou nehodu 4 aut v levém pruhu. Čerstvá bouračka je taky v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského mostu na Lanový ukřížení se Spořilovskou. Jinak jestli jdete opačně, tak v ranní špičce se zaseknete před Vltavou na úrovni krčského baseballového areálu. Býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes kromě ranních mlh nejprve slunečno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27, na horách kolem 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Třince vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím. Na ledě Karlových Varů vyhráli v předehrávce prvního kola 2-0. Dnes hraje fotbalová Slávie i Sparta, každý tým ale v jiné soutěži, více Petr Plintovič.
2: Spartu čeká vstup do Evropské ligy. V 18 hodin a 45 minut se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16 hodin třetiligový Varnsdorf.
1: Podezřelá šarže minerálky Natura se v Česku neprodává. Na Slovensku našli uvnitř žíravinu. Voda z Česka dodaná k našim sousedům se přistáčela po sanitaci, takže ke kontaminaci nedošlo při výrobě. Krádež kabelů už pátý den omezuje železniční dopravu mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Některé spoje byly zrušeny a policie dále pátrá po pachatelích. A nakonec Meta na dálku zablokuje nahrávání u tisíců chytrých brýlí, pokud jejich majitelé zakryjí kontrolku upozorňující na záznam. Norsko kvůli obavám ze zneužití kamer a rozpoznávání obličejů dokonce chystá jejich zákaz. Podobně uvažují Francie, Německo a Nizozemsko. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s Van Halen.
0: Radio B. Klasika.

Tolik krutí píseň Petra Kalandry od Kachny z Beatu. Ještě tu máme Kohouta a ten si včera ve spovědnici povídal s Martinem Hrdinkou. Pokud vám to uteklo, repríza bude v pátek od 1 hodiny raní. Dalším danovým hostem bude příští úterý večer Martin Kalenda, zpěvák a kytarista, který byl mimochodem i součástí souboru Bambini di Praga, předtím sboru Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka, ale dneska si ho užíváme především v kapele Mrakoplaš. Zpěvák a hráč na foukačku Míra Hajšman z kapely MHB, tedy z uskupení Malej hrbatej bobr, si dneska večer nechá překontrolovat sluch od Petra Korála. Uši Rádia Beat jako vždycky ve středu vysíláme od 19 hodin. No jo, to už někteří budete půl hodiny v Holešovicích u stromovky v podniku Gauč na výstavišti sledovat koncert tria Adama Wakemana a jazzové úpravy klasických hitů Black Sabbath. Určitě dojde i na Paranoid.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Naši volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli v Modeně 1-3, přestože úvodní set vyhráli 25-23. MMA zápasník Radek Roušal prohrál v hlavním duelu turnaje Octagon 93 v Brně s Dánem Magardem. Z českých bojovníků se dařilo Hálovi, Legálovi, Dohnalovi a Fošumovi, kteří své zápasy vyhráli před limitem. Triatlonistka Barbora Besperát získala stříbro na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v nizozemském Almere. Závod dokončila za 8 hodin 44 minut, přičemž v závěrečném maratonu se časem 2:55 posunula z 6. místa na 2. Za vítěznou domácí Meulenbergovou zaostala o 2 minuty a 41 sekund. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Pro závěrečnou scénu vlasů u Lincolnova památníku ve Washingtonu prý Miloš Forman potřeboval až 20 000 komparzistů. Tak, tolik vás do dopravy, do bítu volat nemusí, ale pokud máte nějakou připomínku k aktuálnímu provozu takhle 6 minut před 7:30, jsem na lince 210 32 33 34 a sleduju, co mi nahrajete anebo napíšete do bíťácké aplikace. A navrch k tomu pouštím Nirvánu. Taková já jsem.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30, vzkaz pro řidiče v Praze zanechal Býťák Václav.
2: Ahoj Býťáci, v Letenském tunelu se teď čerstvě srazily dvě auta a ze zhora se to začíná štosovat, tak bych to vzal asi jinudy, ahoj.
1: Ano, na výjezdu z Letenského tunelu před nábřežím Edvarda Beneše je bouračka a už se plní korunovační z ulice Pod Kaštany. Pokud do Prahy teprve jedete po Karlovarské dálnici, tak pozor u letiště, před druhým kilometrem začíná kolona, protože na posledním kilometru je teď čerstvá bouračka. Nehoda je taky na Mladoboleslavské dálnici směrem na Prahu u Brandýsa na 10. kilometru. Počítejte s tím, že se zaseknete u sjezdu na Starou Boleslav na 14. kilometru D10. D11 směrem na Prahu, jak je u Chlumce to omezení, tak tam na 61. kilometru stojí v pravém pruhu osobák s píchlou pneumatikou. A pořád se řeší nehoda na D52 z Mikulova na Brno. Tak tady máme u Modřic bouračku, tak 4 auta v levém pruhu na 7. kilometru, počítejte s kolonou začínající před Rajhradem na 12. kilometru a že tady ztratíte až 30 minut. Ale do 11, než otevřeme v Brně rokovou pumpu, to už tam budete.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes kromě ranních mlh nejprve slunečno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27, na horách kolem 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále MOL Cupu. Boleslav vyhrála v Třinci 3-0 díky dvěma gólům Buriana a trefy Matouška. Liberec zvítězil ve Vlašimi 2-0. Změna na zimní čas letos přijde už 25. října, tedy na nejdřívější možné datum. Důvodem je kalendář, změna nastává vždy poslední říjnovou neděli. Brněnští zastupitelé schválili strategii rozvoje cyklistické infrastruktury do roku 2035. Město chce zlepšit bezpečnost cyklistů a zvýšit podíl cest na kole ze současných 3 na 10%. V Chebu rozjeli provoz v nové opravárenské hale Českých drah. Moderní servis se třemi kolejemi se stavil 28 měsíců a stál 830 milionů. Podle Tomáše Honomichla se budou nabírat další lidé.
2: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých dráhách.
1: A nakonec nad centrem Prahy v pátek odpoledne proletí formace proudových letounů akrobatické skupiny Red Arrows britského královského letectva. Přelet je plánovaný krátce po 14. hodině. To byly krátké zprávy na Beatu.

Víťáci jsou 3 minuty po 7:45, pohladili jsme dívku s perlami po vlasech a teď jedna z klenotnice kapely T-Rex. Skladbu Jeepster jsem vybrala jako vzpomínku na zpěváka Marka Bolena, od jehož úmrtí v maličkém mini na předměstí Londýna je to dneska 49 let. Markovi bylo jenom 29 roků, měl těsně před kulatinami a to auto, co na mokré vozovce dostalo smyk a skončilo ve stromě, řídila jeho milá, protože Mark, přestože často o autech zpíval a měl jich plnou garáž, tak neměl řidičák. Tak a když bylo 5. výročí tohoto tragického úmrtí 16. září 1982, tak se shodou okolností narodil předseda Českého džípařského klubu. A Standovi Rubášovi můžete dneska osobně hodnotné dary předat na rokové pumpě v Brně, kde se o vás od 11. do 17. hodiny bude starat společně s vejvodákem v areálu společnosti ProEx 2000. Takže v Brně, v Šabovřeskách dneska.

0: Ahoj Katko, tady Honza. Ve Vyškově na ulici Kroměříská směrem do centra se srazily dvě auta. Je tam pěkná kolona od dálnice, tak kdo může, ať se tomu vyhne. Mějte se, čau.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Před sluncem chráněné hodiny ve studiu Beatu ukazují 7.59.
2: Ahoj Kačenko, prosím tě, jedu po karlovarské dálnici a dost to stojí, netušíš, proč to je?
1: Tak, jestli jedeš na Prahu, tak na posledním kilometru D6 je bouračka dvou osobáků.
2: Aha, no tak se to protahuje, už je to za Hostivicí, už je to, no prostě táhne se to dál a dál, no. Je to tam dost na brzdy, protože je tam zatáčka a nikdo by to nečekal, takže pozor, no.
1: Pokud na Prahu jedete po Mladoboleslavské dálnici, tak tady je kolona od 16. kilometru, protože na 10. se řeší srážka dodávky s osobním autem. Ale na 14. na Starou Boleslav a na Brandýs vůbec nesjíždějte, protože je absolutně kompletně zarváno. Dlouhá kolona od nějakého 14. kilometru se zdržením na půl hodiny je na příjezdu do Brna od Mikulova na D52. U Modřic na 7. kilometru se v levém pruhu srazila 4 auta. Na Hradecké dálnici směrem na Prahu u Chlumce nad Cidlinou v omezení na 61. kilometru stojí v pravém pruhu osobák s defektem a přibržďuje se na 64. kilometru. No a v Praze na výjezdu z Letenského tunelu k Vltavě na nájezdu na nábřeží Edvarda Beneše je bouračka. Plný je tunel, pak i korunovační z ulice Podkaštany a Honza ten psal, že na jižní spojce směrem na Barandov ve sjezdu na D1 jako u Spořilova, tak hned na odbočce prý stojí nějaký tydít. Brzdí se tam a je tam dost málo místa. Tak díky za varování, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bousky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, pouze ojediněle přehánka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Teploty jen 16 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Sarah Bejlek postoupila na turnaji WTA 500 v Mexiku do čtvrtfinále. Parksovou porazila 6-4 a 6-3 a o semifinále se utká s Buxovou. Na Šeškochová se Šimanovičovou pak vypadly v deblu v osmifinále. Do nadcházejících komunálních voleb kandidují také ministři, poslanci i europoslanec. Někteří chtějí případný mandát vykonávat, jiní podle novinky.cz kandidují jen na podporu svých stran. Třeba ministři Macinka a Šťastný by v případě úspěchu v Praze zastupiteli nebyli. Ve Strašnickém krematoriu v Praze se dnes rozloučíme se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Frontmanovi z Jojo Bandu bylo 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. A nakonec, na dny NATO v Mošnově o víkendu pojede víc vlaků i autobusů. České dráhy vypraví expresy z Prahy, Brna a Olomouce, jak říká mluvčí Vanda Rajnochová.
2: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
1: Dnes je středa s datem 16. září a byťácké zprávy končí. Jsou tu Rolling Stones.
0: Radio B. Classic Rock.

Na rádiu Beat jsme poslouchali kapelu Rolling Stones. Je až neuvěřitelné, co mi k některým písničkám napíšete. Když jsem v minulé hodině hrála ASPM, Kalandru a Krutí píseň, tak mi dorazilo od Honzy, že pokaždé, když tohle slyší, má takový melancholický pocit. Budu citovat. Vybaví se mi sichravý přelom října a listopadu, ocelové nebe někde u Sázavy, trampský přístřešek, nějaké celty a lidi v zelených plátěných bundách kolem kouřícího ohniště s kotlíkem. Je to prostě taková podzimní píseň, kdy už jsou zoraná pole, všechno je vlhké mlhou a jediné, co hledáš místo, je kde se ohřát a dát si čaj. No a potom jsem hrála Děňďaju Láň, tedy kapelu Omega, a k tomu mi Jarda napsal jasný vzkaz: Gyulajské klobásy. Tak já si s Maďarskem spojuju hodně taky do města Gyula. Jezdím ráda pravidelně, chystám se tam určitě příští rok na jaře a ještě si pak s gyulajskými klobásami vybalivím ty mangalicové chlupaté čuníky. Mimochodem taky zrovna ještě to propojím, že ocelové nebe někde u Sázavy. Loni v létě jsem si někam k Sázavě, už přesně nevím, kde to bylo, udělala výlet, abych tedy chlupaté prasátko rodu Mangalica si mohla prohlédnout. Ne tedy podrbat, ale alespoň prohlédnout. No, takže i takové spojitosti můžete mít při poslechu Rádia Beat. Jestli snídáte, tak dobrou chuť.

0: Když už jsem zmínila ďulajské klobásy a ono kouzelné místo v Maďarsku, kousíček od rumunských hranic, tak tam mají hrad, odkud mě jednou vyháněli lučišníci ve starodávných oděvech. A za měsíc 10. října tam začíná festival klobás. A kdybyste tam jeli taky v květnu, tak to tam zase bývá festival vyhlášených pálenek. Teď bude na bítu hlásat Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Naši volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli v Modeně 1-3, přestože úvodní set vyhráli 25-23. MMA zápasník Radek Roušal prohrál v hlavním duelu turnaje Octagon 93 v Brně s Dánem Magardem. Z českých bojovníků se dařilo Hálovi, Legálovi, Dohnalovi a Fošumovi, kteří své zápasy vyhráli před limitem. Triatlonistka Barbora Besperát získala stříbro na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v nizozemském Almere. Závod dokončila za 8 hodin 44 minut, přičemž v závěrečném maratonu se časem 2.55 posunula z 6. místa na 2. Za vítěznou domácí Moilenbergovou zaostala o 2 minuty a 41 sekund. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: areálu Zahrada v Hořicích má teď kapela Traktor v sobotu další zastávku v rámci oslav 25 let na scéně. 85. dneska v Lucerna Music Baru i s hosty slaví Pavel Sedláček. Však nám o tom minulý týden tady na Beatu povídal. Pozítří bude hostem Vejvoďáka v pořadu Rockerova rána Pavel Váně a shodou okolností v malé pražské Lucerně hrají i jeho Progres 2, a to v úterý za dva týdny 29. V Progresu je taky Roman Dragoun a ten má dneska soulový koncert ve Františkových lázních.
1: Na Beatu Beatles.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8:30 a už na 16. kilometru se zaseknete na dálnici z Mladé Boleslavy na Prahu. Na 10. u Brandýsa se jezdí po srážce osobáku s dodávkou jenom jedním pruhem. Objížďka přes Starou Boleslav je úplně plná. Na té dálnici ztratíte 3/4 hodiny, taky na D52 před Brnem od Mikulova. Kolona je od sjezdu na Hrušovany, taky je to z 16. kilometru a nehoda 4 aut je u Modřic na kilometru 7. Na posledním kilometru je taky nehoda na Karlovarské dálnici na příjezdu do Prahy. Tam se 2 osobní auta srazila v pravém pruhu. Fronta na 20 minut je z 5. kilometru. A taky cenné minuty ve středečním raní provozu ztratíte na dálnici z Brna na Prahu. Počítejte s tím, že co to je za kilometr? Vypadá to na nějaký 27., že začíná fronta, protože na 25. je nějaký nový čerstvý šťouchanec. Víťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes letní den, ale od západu studená fronta, nejprve oblačno až polojasno, ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bouřky. Později večer se na jihovýchodě vyskytne i vydatnější déšť. Od severozápadu budou srážky v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27, na horách kolem 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Slavie prodloužila smlouvu s 19-letým nigerijským záložníkem Mubarakem Sulejmanem. Talentovaný ofenzivní hráč zůstane v pražském klubu až do léta 2031. Evropská komise popsala, jak může premiér Babiš vyřešit střet zájmů kolem Agrofertu. Firmu prý může prodat, změnit nastavení svěřenského fondu a vyřadit z něj rodinu nebo přestat pobírat dotace. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude kvůli dlouhodobému suchu asi o 30% nižší než obvykle, odhadují to vinaři. Na pražských náplavkách se instalují nové lavičky.
2: 25 nových sestav z masivního dubu, které nabídnou výrazně více míst k sezení i odpočinku, nahradí 21 starých dřevěných a opotřebovaných laviček. Instalace laviček, které nabídnou i místo na ležení, už začala a hotovo by mělo být nejpozději do 15. října. Za nové lavičky magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Škoda Auto letos slaví 25 let od představení modelu Superb. Za tu dobu prodala téměř 1,8 milionu vozů ve 4 generacích. Letos je Superb zatím 8. nejprodávanějším modelem značky. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Klasik.

Ke středě 16. září patří nejenom den narození B.B. Hawkinga, ale i noc literatury. Více o 20. ročníku akce povíšíme za chviličku ve zprávách, už za 11 minut bude 9. A my dneska načneme na Beatu už vlastně noc literatury dopolední soutěží o knížku Hrdina od jezera hrochů. Je to humoristický román Jiřího Růžičky, který vyšel před 2 lety, jak už ten název napovídá, navazuje na slavný titul Miloslava Švandrlíka, Doktor od jezera hrochů.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: A jedna z býťácké aplikace. Ahoj Katko, zmychle na balabenku hodinu a čtvrt. Ještě, že tak pěkně hraješ, ale tu poradu v půl už opravdu nestihnu. Tomáš. Tomáši, to máš pravdu, už totiž za 3 minuty bude celá, bude 9 hodin a když je ta doprava tak zarvaná, tak já tady zůstanu. Kor, když vejvodák vzal Roha do Brna, aby tam se Standou už za 2 hodiny zprovoznil rokovou pumpu. Tak víte co, za chvíli si spolu dáme detektivku, aby vám to v těch kolonách trošičku jako odsejpalo, abyste měli zábavičku, třeba na D1 z Brna na Prahu. Na začátku omezení před Šmejkalkou na 25. kilometru je bouračka 2 osobáků v levém pruhu. Kolona je v tuto chvíli od 30. kilometru. Novou ránu taky máme na velkém pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Jak regulují vjezdy do tunelu a občas je zavřou, tak to tam někdo neubrzdil, je tam ťukanec před vjezdem do Lochkovského tunelu, ale nic vážného. Mám dobrou zprávu z D10. U Brandýsa směrem na Prahu už je Mladoboleslavská dálnice volně průjezdná a koukám, že už ani ta kolona tam není. Stále ještě je na D52 z Brna, ne, na Brno od Mikulova. Tady na 7. kilometru jsme měli hromadnou nehodu, ta auta už jsou pryč a už se to tam zametá, brzdí se na 14. kilometru a za chviličku pojedete i vy. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bousky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, pouze ojediněle přehánka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Teploty jen 16 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Trenér fotbalové Sparty Priske odmítl komentovat spekulace o zájmu německého Mönchengladbachu. Uvedl, že je ve Spartě rád a jeho prioritou je dostat tým zpět k úspěchům. Po včerejším policejním zásahu na radnici v Nymburce zadrželi 5 lidí, včetně starosty. Nikdo zatím nebyl obviněn. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje podezření na ovlivňování veřejných zakázek. Průzkum znečištěného území na Šumavě provádí ženisté a chemici. Na základě informací z místa pak vláda v pondělí schválí další postup. A nakonec i Brno dnes ožije jednou z největších literárních akcí roku. Na téměř 30 architektonicky zajímavých místech se uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih za účasti spisovatelů z celého světa.
2: Noc literatury, jež se tradičně koná v Praze, se v brněnských ulicích uskuteční vůbec poprvé v takto velkém rozsahu, a to díky městské části Brno Střed, která je hlavním organizátorem akce. Veřejná čtení, kterých se zhostí profesionální herci, začínají v 18 hodin a potrvají do 23. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Více na nocliteratury.cz. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 16. září a dáme si Rainbow.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: 9. a na rádiu Beat začíná roková detektivka a už mě bolí břicho. Jo, to abych to celé nepopletla, když jsem si to tak hezky nachystala. Však mě znáte, jsem baba zmatená a splašená. A pak se taky obávám, že záhadu vyluštíte už po první nápovědě. Což na druhou stranu si myslím, že by byla lepší varianta, když bych pustila všechny ty nápovědy a vy byste toho interpreta nenašli. Tak dobře, uzavřeme dopředu dohodu. Mám tady 4 indicie. A případně, když to neklapne, tak si veselou knížku Hrdina od jezera hrochů nechám. Jo? Tak můžeme jít na to, můžeme jít na to. Ještě připomínám, že číslo do Beatu je 210 32 33 34. Říkala jsem, že v detektivce si můžete trošičku ukrátit čas v koloně. Tak víte co? Tak první nápověda, ta bude o tom, že si pojďme ujasnit, jakým modelem dneska spolu pojedem.
1: Jedná se o Mercedes-Benz E220 CDI, který se vyrábí od roku 1995. Jeho designérem byl Bruno Sacco, který je velice známý, co se týče designu u Mercedesu, ale i Volkswagenu a tak dále. Tento konkrétní kus už je po facelift, je to 11. měsíc 1999. Po facelifty se vyráběly do roku 2002 sedany a do roku 2003 kombi verze.
2: Detektivka na Radio Beat.

0: s Tinou Turner už nám dospívali a vy jste se pustili do rockové detektivky. Tak, kdo pak se dovolal jako první?
1: No kdo asi, Kačko? Ty jsi určitě v Brně, že jo?
0: No, už tam skoro mířím. A co ty?
1: No, že váš.
2: Kačka do Brna.
1: Hele, Libor.
2: Kačka do Brna.
1: Kačka do Brna.
0: Zdravím Libora, zdravím Lošu. Jak jste to vymysleli s rokovou detektivkou? Pojďme po deváté, řešit první tohle.
1: V takovým autě bývá i pumpa, takže dneska hádáme pumpu, kapelu pumpu.
0: Já asi ondlim.
1: Proč?
0: Protože v podstatě máš pravdu.
1: Nekecej! Nekecej! Fakt nekecáš?
0: Hele, nekecám a jako absolutně jsi mi vyrazil hračky z rukou. To není možný. Prosím tě, jako sice jsi to propojil jako velmi velkým obloukem, ale Mercedesu V210 se přezdívalo kvůli těm kulatým světlometrům vepředu, že jo, masařka. A tak se jmenuje deska kapely Pumpa z roku 2012. No tak jo, tak dneska je to Pumpa, máš tady knížku, až do 10. hrajem Pumpu a teda z toho se budu dlouho zpamatovávat. Lošo, přechytračil z mě, já někdy na tu Pumpu fakt dorazím. Vy se tam dávíte nebo líbáte, nebo co to tam teď provádíte? Haló? Lošo?
1: Ano.
0: Ano, slyšíme se. Tak mi prosím tě, vydrž na telefonu, domluvíme se s tím knižkou.
1: Čau se, Vyťáci, čau!

Samice jsou vzrušený a detektivku zrušil prvním správným nástřelem absolutně naslepo Loša. Zrovna teď mi od Randy přišlo, nevěřím, že to nebylo domluvené. To není možné. Když už se Loša dovolal jako první, tak věděl, že to uhodne. Ta krásná práce, takže gratulace, gratulace taky od Pavla. Ano, po poradě s Liborem Loša našel ukrytou pumpu, tak hoši děkujem. V návaznosti na tu první indici, která odkazovala na desku Masařka, jsme si hráli první z Masařky a teď se vrátíme úplně k první desce kapely Pumpa. Ta vyšla 3 roky po založení tohoto souboru v roce 83. Ta deska se jmenuje Ozvěny a je tam písnička Tak tradá. My si tady Tak tradá, jsem mladá, hráváme, ale tohle, co teď uslyšíte, to je s původním textem.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na beatu lehce před půl desátou mohutná svačinka s pumpou. Kapela Pumpa byla ukryta v rockové detektivce, kterou dneska propátralo Loša. A ještě dnes o něm uslyšíte, protože i on ze severu Čech se hrne na jižní Moravu, kde už za hodinu a půl začíná rocková Pumpa. Pokud do Brna jedete z jihu od Mikulova, tak pořád je kolona ze 14. kilometru D52. Na 7. kilometru uklízejí pohromadné nehodě. Jedete-li z Brna na Prahu po D1, tak před omezením už Mejkalky překáží nehoda v levém pruhu. Zpomalení předtím už je skoro 10-kilometrové z 34. kilometru. Novou nehodu máme na Novopatské v Praze, to je přivaděč z Mladoboleslavské dálnice nebo od Černáku na Letňany. Ta rána je ještě před sjezdem na Kolbenovu. A na velkém pražském okruhu směrem na letiště je nehoda před Lochkovským tunelem na 12. kilometru a k tomu je bouračka opačně ve sjezdu z plzeňské dálnice na D0 směrem na brněnskou dálnici. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes, kromě ranních mlh, nejprve slunečno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27, na horách kolem 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále MOL Cupu. Boleslav vyhrála v Třinci 3-0 díky dvěma gólům Buriana a trefy Matouška. Liberec zvítězil ve Vlašimi 2-0. Změna na zimní čas letos přijde už 25. října, tedy na nejdřívější možné datum. Důvodem je kalendář, změna nastává vždy poslední říjnovou neděli. Brněnští zastupitelé schválili strategii rozvoje cyklistické infrastruktury do roku 2035. Město chce zlepšit bezpečnost cyklistů a zvýšit podíl cest na kole ze současných 3 na 10%. V Chebu rozjeli provoz v nové opravárenské hale Českých drah. Moderní servis se třemi kolejemi se stavil 28 měsíců a stál 830 milionů. Podle Tomáše Honomichla se budou nabírat další lidé.
2: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou, řeknu, nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim vlastně perspektivní uplatnění v Českých drahách.
1: A nakonec nad centrem Prahy v pátek odpoledne proletí formace proudových letounů akrobatické skupiny Red Arrows britského královského letectva. Přelet je plánovaný krátce po 14. hodině. To byly krátké zprávy na Beatu.

0: No.
1: Je to je pták.
2: Je to je pták.

0: Na Zaradio Beat, ahoj kakničko, zdravíme Vejvodňáka, do Brna na pumpu. Tady David Domažlice, chci se s vámi podělit o pocity z dnešní detektivky. Ten Loša, to musí být normální mimozemšťan, to není možný. Několik setkrát za pár let typoval Kiss, třikrát typoval něco jiného a z toho dvakrát to uhodl. Fakt nechápu, Lošo, gratulace, jsi normální ďábel.
1: Ano, ano, Loša má rokovou detektivku na beatu rád. O tom, že kapelník pumpy Michal Němeček je na maso, tak o tom si poslechneme záhy. Budeme si hrát z desky Otužování, kam vás měla zcela jednoznačně nasměřovat nápověda z komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. Loša si brzo dostane do blázince.
2: Ježiši Kriste!
3: Pašák! Pašák! Luboši! Je to pašák! Chlapci! Luboši, podívej na chlapa, no! Táto! Nejsi mo! Táto! Chlapci, tak! Táto, co to děláš?
2: To není děda! To je Herodes!
3: Ano, miláčku! Měsíc je v úplňku! Bude krásná letní noc!

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka

0: práci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 10:00 bacha na kolonu na dojezdu do Prahy na konci Mladoboleslavské dálnice. Na Novopatské na Letňany je nehoda 2 osobáků a kamionu před sjezdem na Kbelskou a na Štěrboholské radiále do centra byl ťukec mezi Hradeckou dálnicí a Běchovicemi. Pozor taky na nečekané zpomalení na dálnici z Prahy na Plzeň u Králova dvora na 22. kilometru. Na 23. stojí u kraje, ale i v pravém pruhu porouchaný nákladáček s vlekem. Silničáři ho označili šipkou. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bousky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, pouze ojediněle přeháňka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Teploty jen 16 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Třince vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím. Na ledě Karlových Varů vyhráli v předehrávce prvního kola 2-0. Dnes hrají fotbalová Slavie i Sparta, každý tým ale v jiné soutěži. Více Petr Plintovič.
2: Spartu čeká vstup do Evropské ligy. V 18 hodin a 45 minut se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16 hodin třetiligový Varnsdorf.
1: Do poháru taky vstoupí Hradec Králové. V Otroci hrají od 16 hodin v Příbrami. Letošní vlna veder patří v Česku k nejhorším z hlediska úmrtnosti za poslední 16 let. V nejteplejším letním týdnu zemřelo 2300 lidí, což je čtvrtý nejvyšší počet od roku 2010. Ve všech třech horších týdnech také padaly teplotní rekordy. Na lávce přes Labe mezi Káraným a Lázněmi Toušeň už cyklisté nemusí se sedat z kola. Soud podle městem na kole CZ značky zrušil, protože je úřad použil bezdůvodně. Zákaz nebyl nutný a cyklisté nepředstavovali na lávce problém. Od roku 2007 se tam nestala nehoda. A nakonec Windows 11 se po 10 letech zřejmě naučí automaticky přepínat mezi světlým a tmavým režimem. Funkce by mohla režim měnit podle polohy nebo v nastavený čas a přepnutí půjde během práce či schůzek zakázat. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 16. září 2026. Přichází Metallica.

Je středa a tak večer na beatu bude ordinovat ušák Petr Korál. Od 19 hodin tu bude mít Míru Hajšmana, zpěváka a hráče na foukačku ze skupiny MHB, tedy Malej hrbatej bobr. To je kapela, jejíž název by se určitě líbil kytaristovi Queen, i když Brian May hlavně lobuje za lepší život jiných architektů krajiny, pána podzimních labirintů Jezevce. Ale teď chodí po rádích a vzpomíná na Freddieho Mercuryho, od jehož narození to počátkem měsíce bylo 80 let, taky jsme na beatu měli speciální kvínovský víkend. A předevčírem byl Brian u Zoe Ball a kromě toho, že se svěřil, že pořád cítí Freddieho přítomnost, tak zmínil, že po tolika letech společného života stále instinktivně ví, jak by Freddie na určité věci reagoval, co by řekl a v jakých momentech by s ním nesouhlasil. A pak taky potvrdil šuškandu, že dělá na metalové desce 95-letého Williama Shatnera. A pro spolupráci s kapitánem Kirkem ze Star Treku umluvil i Tonyho Iommiho z Black Sabbath. Už dříve byli potvrzeni Rob Halford, Dave Lombardo, Zakk Wylde anebo Richie Blackmore. A jak Shatner řekl novinářům, metal to je hlasitá muzika a to pro sebe a své vrstevníky už prostě nutně potřebuje muziku na hlas. Teď zpátky k tomu Brianovi Mayovi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Prešerové sporty na Rádiu Beat.
1: Naši volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli v Modeně 1-3, přestože úvodní set vyhráli 25-23. MMA zápasník Radek Roušal prohrál v hlavním duelu turnaje Octagon 93 v Brně s Dánem Magardem. Z českých bojovníků se dařilo Hálovi, Legálovi, Dohnalovi a Fošumovi, kteří své zápasy vyhráli před limitem. Triatlonistka Barbora Besperát získala stříbro na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v nizozemském Almere. Závod dokončila za 8 hodin 44 minut, přičemž v závěrečném maratonu se časem 2:55 posunula z 6. místa na 2. Za vítěznou domácí Moilenbergovou zaostala o 2 minuty a 41 sekund. Mistrovství Česka v boulderingu, tedy v lezení na nízkých stěnách bez lana, vyhráli Lukáš Mokroluský a Barbora Bernardová. Druhé místo obsadili Štípek a Slovenka Šimeková, třetí skončili Naimi a Párová. Matěj Zahalka po čtvrté vyhrál český pohár silničních cyklistů. V závěrečném závodu v Hradci Králové zvítězil Šimon Vaníček. Zahalka dojel 27., ale vedení v celkovém pořadí uhájil. Horolezec Honza Tráva Trávníček došel Manaslu Trek a oproti roku 2011, kdy ho šel poprvé, vidí zásadní rozdíly. Už se například nemusí spát ve stanu.
2: Rostou lodě, roste infrastruktura, samozřejmě dopřávají nám, západním turistům, trekařům, horolezcům, ten komfort, který my si přejeme. Není to tak, že po Nepálu nenajdete opuštěné treky, kde toho bude jako kdysi, kde budete spát s místníma, kde budete mít k večeři pouze dalbát a podobně. Takže pokud někdo bude absolvovat teď v nejbližších letech 12 lutrek, tak určitě se vyspíte i pod peřinou. Neříkám, že všude, ale věci jsou ve velké změně a ve velké výstavbě. Moc vás zdravím z Nepálu, Honza Tráva Trámíček.
1: To byly středeční sporty.
0: Rádio.

0: John Bon Jovi na rádiu Beat zpíval, že má rád svoji postel, že je jako on vevnitř zlomená. Není stará, je prostě jenom starší. Jak je na tom Standa Rubáš v den svých 44, o tom se můžete přijet přesvědčit do Brna. První gratulant je teď napřímo. Hola, hola.
1: Ale Standa je tady kousek ode mě, servaný jako kůň, navíc je to náš influencer, takže zrovna teď natáčí video. Mimochodem, to i pro tebe, Kachno, informace, podívejte se na facebookový profil Rádia Beat. Standa tam umístil celkem solidní video, jak to vypadalo, když jsme sem do Brna, do Veslařské ulice, do areálu společnosti Pro X 2000 dneska dopoledne přijeli. Jo, nebudu prozrazovat, ale video určitě
0: vidím.
1: Jako...
0: No, nechci chutnat.
1: Jo, to, tak to ještě něco jiného. Tohle to nemá s chutí nebo s jídlem vůbec nic společného. Tak ještě jiný video si potom rozklikni. A co nás dneska překvapilo, teda mě určitě jako Plzeňáka, že jsme přijeli do Brna a jeden první, druhý poutač jako reklamní byl na restauraci, kde čepují tankové Starobrno. Hele. Tak jsi říkal, tady je svět ještě v pořádku. Hele, takhle, Brňáci, děláte si to sami, že si z vás potom dělají všichni srandu, jo. Nicméně, druhá věc, která mě překvapila, je, že děvčata z brněnské pobočky Rádia Beat, tak mají dva druhy párků. Jeden vídeňský a jeden debrecínský. Do Vídně je to tady odsud z Brna kousek a do Debrecenu, do Maďarska, je to z pravidla taktéž blíž než třeba z Prahy anebo z Plzně. Takže my jsme spokojeni. Karel se usmívá, protože tuší, že za chvilku sem někdo přijede a sežere všechno, co tady máme. Ještě jsme nezačali a už máme plný stůl jídla, který vlastně přinášejí býťáci, kteří ještě ani do éteru nezasáhli, ale to Brno je tímhle specifický. My jsme si vzali dneska auto navíc, protože posledně, když jsme tady byli, tak jsme to všechno, co jsme od býťáku dostali, pomalu nemohli odvést. Dneska jsme vybaveni na všechno. A další, a tentokrát přišel talíř s koláčem.
0: Vidíš to, tak ještě někdo Standovi donese, doufám, ten narozeninový dort. Hele, já taky dneska zažila velké překvapení, slyšel jsi detektivku?
1: Já jsem to slyšel, my jsme akorát jeli kolem brněnské přehrady, když Loša na první dobrou poznal, že hledáš pumpu. My jsme byli ze Standou v autě a jenom se jako, tak jako padla nám hlava do dlaní a říkali jsme, to není možné. To je prostě
0: démon. Ale tak já
1: démon.
0: Dám nápovědu, jo, skrze starého no. Mercedesu, kterýmu se ano, prostě masařka, přezdívalo ano. Masařka. Ano. Ani ano, to tam ano. Nezazní, ještě to vystřihnu pracně. A on jenom jo. Slyší auto a řekne, v autě je pumpa.
1: Ano, a jedeme na pumpu, takže no. Si to spojil chlapec a uhodl.
0: Chlapec šikovná, no tak za chvíli ho tam máte.
1: My se na něj těšíme.
0: Ano, tady. Takže no. Od 11 do 17 hodin Brno, Žabovřesky, roková pumpa, chlapci, užijte si to tam. Moc ti to v tom červeném tričku, Standovi v černém a Karlovi v bílém sluší. Koukám na to video.
1: Ano, a to je tady tak ještě Jazabel a ta je celá černá.
0: Je to pekelnice.
1: Jo, přesně tak, jak jsi udělala. Přesně jak jsi...
0: Ano. Hezký holky na výjezdu, škaredý jste nechali ve studiu.
1: Jako
0: dobře.
1: John Lennon, když zpívá Girl...
0: A víš co, a teď zrovna budu hrát Beatles, ty jsi taky takovej detektiv. Hele, necháme to být, krásný den do Brna, ahoj.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 11:00, tak koukám, že na příjezdu na Brněnskou, Veslařskou ulici je to všechno v pořádku, jenom semafory na křížení s Kníničskou vás lehce přibrzdí, a tak pak hurá na rokovou pumpu do areálu firmy ProEx 2000. Naše parta tam bude do 17. hodiny, mám tady vzkaz pro vejvodáka od Horise, že nedorazí. Psal, prázdné přední kolo rozhodlo, že má jít do lesa, a poslal fotku s hromadou hub. Tak býťáci, já vám přeji, ať nemáte středu na houby, a když už jo, tak ať je to s plným košíkem, jak to má Horis. Jdu se mrknout na Štěrboholskou radiálu, koukám, že tady máme nehodu, ale je to pro mě v opačném směru, tedy směrem do centra, nebo dokonce 2 bouračky, jednu za křížením s Hradeckou dálnicí a druhou za tou pravotočivou zatáčkou za sjezdem na Běchovice a Dolní Počernice. Takže Štěrboholská radiála v tuto chvíli v koloně od konce Mladoboleslavské dálnice. Dobrou jízdu a těším se na výběr vaší muziky z rokové pumpy z Brna.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku zaprší, lokálně i bousky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27. Zítra oblačno až polojasno, pouze ojediněle přehánka, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a zejména na východě místy déšť. Teploty jen 16 až 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji WTA 500 v Mexiku do čtvrtfinále. Parksovou porazila 6-4 a 6-3 a o semifinále se utká s Buxovou. Na Šeškochová se Šimanovičovou pak vypadly v deblu v osmifinále. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox od Aera Vodochody. Před odletem na Balkán to dnes uvedl premiér. Česká delegace chce zároveň uzavřít kontrakt na dodávku elektrobusů a jednat o zapojení českých firem do dalších projektů. Na březích upouštěné Slapské přehrady se podařilo zachránit už 4,5 tisíce škeblí. Do akce se zapojilo asi 90 dobrovolníků, další lidé zachraňují mlže neorganizovaně. A nakonec, na dny NATO v Mošnově o víkendu pojede víc vlaků i autobusů. České dráhy vypraví expresy z Prahy, Brna a Olomouce, jak říká mluvčí Vanda Rajnochová.
2: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
1: To byly zprávy Rádia Beat, teď přepojujeme na pumpu do Brna.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: trumpet.
1: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
2: Jenom ještě předtím, než začneme, taková věc, která se tady odehrála před dvěma minutami. Jezabel měla takovou jedovatou, dá se říct skoro až opravdu velmi jedovatou poznámku na to, že když jsme byli na minulé pumpě, to bylo tuším v Turnově, tak začínala jako první muzika od Alice Coopera, což je stejné jako tady. A já se ptám, komu touhle nepravou kritikou, soudružko, pomůžeš? Jo, že jdeš takhle otevřeně proti našemu hudebnímu dramaturgovi. Jo? A to je tak nějak...
3: To byl omyl, to se nikdy nestalo.
2: Byl to omyl. Dobře, že jsi to uvědomila. Byla by...
3: Omlouvám se za takovou mystifikaci a za tato nepravá...
2: Jo, já to chápu. Jsi mladé děvče, bylo by tě škoda. Takže od teďka bez kritiky. Jana z Projekt 2000, krásné, dobré dopoledne. Jsme rádi, že opět po roce se vrací beatová pumpa na váš, do vašeho areálu, do vaší firmy. My se jezdíme hrozně rádi.
4: A my jsme taky moc rádi. Čau, borci. Vítáme vás ve štatlu u nás na naší nádherné firmě.
2: Hezky jsi to řekla.
4: A protože my jsme dneska pro beatový, mm-hmm, jinak jsme pro ex, taky samozřejmě pro zákaznický, ale dneska pro beatový. A pak jsem si říkala pro beat, za beat, na beat, fuj, to se nehodí, nechám to na vás.
2: To je hezké básnické střevo, to si myslím, jako, že určitě. Nicméně, kdo sem dneska přijede až do té 17. hodiny, určitě se má na co těšit. Viděl jsem, že je tady spousta i dárků od Projekt 2000. Kdo by si chtěl zapalovač, než půjde cestou do stohu?
4: Naprosto skvělý. My myslíme na všechno. Tady máme pole kukuřičný, může si to tam...
2: Jo, to jsou, jak se bloudí v tom...
4: Ano,
2: tady no se vlastně dá bloudit v kukuřici. No, to je velmi jasný, příjemná zábava. Nicméně, Jano, ty jsi první, máš tu pravomoc vybrat první muziku na přání, která odsud letí živě do celé republiky, protože tady odsud vysíláme živě až do té 17. Která to bude a pro koho?
4: Tak, chtěla bych zahrát celému štatlu, naší nádherné firmě, všem ženám a mužům, kdo poslouchají Radio Krokodil, samozřejmě děcka, jestli chcou. A bude to od Rolinu, I Can Get Now, pořádnej vypalovat.
2: Satisfaction. Dobře, děkujem, yes. Jano, měj se, čau,
4: ty taky,
2: ahoj.
4: Ahoj, papa.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Stejně to byli průkopníci tady Olda s dětkem, protože už před x lety zpívali Slíbí si a v dabu zmizí příště, ať už posloucháte Radio Beat přes FM, přes dab nebo přes internet, tak můžete dneska až do 17. hodiny slyšet živé vysílání z Brna, z areálu společnosti ProEx 2000. Kdo přijde, může poroučet muziku na přání, jako to udělal Petr, který je tady teď. A Petr se mi svěřil, že musí honem rychle, hned na začátku, protože jde dělat dřevo, že jo?
2: No, přivezou mi dřevo, no.
1: Dřevo. Že tady v Brně se ještě na zimu už si se zatopit musí dřevem.
2: Dřevo a brikety.
1: Ano, brikety. Tak Petře, komu, no, jakou a tak?
2: Tak jsme tady v Brně, měli jsme tady krásný motoristický víkend.
1: Jak tomu říkáte ten okruh? Masec?
2: Masec. Na Masecu.
1: Masarykův okruh je Masec.
2: Na Masecu, klasika. No.
1: Hezky.
2: A byli tady krásný speciály z Le Mans. No
1: a Häkkinen tady byl, ne? Taky,
2: Mika Häkkinen s dcerou, jo, nádhera, jo, všechno paráda. Tak bych na to navázal a dal bych formuli od nejstarší české kapely,
1: ano,
2: a která je z Brna.
1: Ano.
2: Letos jede turné 65 let.
1: Oni začínali podle mě ještě před válkou, před tou první teda. Že
2: no,
1: jo?
2: Tak před kterou jinou, dlouho, že? No, kterou jinou smysl.
1: Synkope, no. 61, no, ano.
2: A zrovna 22. října na Barče velký koncert, takže Barikádovna Praha.
1: To je u nás, to je hned vedle, je kousek od rádia, je to vlastně ve Strašnicích, kulturní dům Barikádníků.
2: Takže tam zvu všechny býťáky.
1: No. A kdy jsi říkal, že to je?
2: 22. října.
1: Října.
2: Je to čtvrtek.
1: To se pár
2: v 19 krát hodin, no, krásný dokumentární film je na začátku, no a pak hodinu a půl koncert. Průřez celou tvorbou, jo, protože jsou tam jak dva zakládající členové, tak dva trošku novější. No, takže
1: tím je teprve 70, že jo?
2: Těm je 72 asi, jasně.
1: No, zobáci prostě.
2: No, no, tam na ty osmdesátníky.
1: Jasně, rozumím. Dobře, no. Petře, tak jo, formule jde do éteru a tobě děkujeme.
2: Tak já zdravím všechny byťáky a musím taky pozdravit hlavně Míru do Zbraslavic.
1: Ano.
2: Věrný posluchač Rádia Beat.
1: Děkujeme, Petře, ať se daří. Mějte se
2: hezky,
1: čau.
2: Díky, ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Máme další ženu na holení připravenou, tedy na výběr muziky, co se týče písní na přání během celého dne, až do 17. hodiny tady v Brně ve Veslařské ulici v areálu společnosti ProEx 2000. Sloužíme tuto službu, mimochodem Dana, která je tady, ahoj Dano.
2: Ahoj.
1: Tak je ta první žena, která tady byla už někdy v 10:30 jste přijeli. Přijeli jste bochník sekaný.
2: Ano.
1: Už nakrájenou pěkně, akorát vlastně odkrýt ten alobal, k tomu jste přivezli dvě sklenice okurek.
2: Přesně.
1: Děkujeme moc krát. Já jsem pošmáknul půlku bochníku, už jsem sněd, tý sekaný, a dvě, tři okurky taktéž a můžu říct, že teda nádhera, jo.
2: Lidl dobrý, jo.
1: Jo, to jsem si dělal srandu jenom, jo, že jo, ale je vidět, že prostě, že máte vkus a víte, co se sluší a patří. My na oplátku teď ti zahrajeme, co bude štít, ale fakt, co bude štít. Karle, připrav se, kdyby to byla nějaká kravina, tak...
2: Tak to doufám, že ne. Tak já bych si přála od Floydu High Hopes.
1: To je, ale to není kravina.
2: No však není.
1: To je hezký výběr, tohle. No, máš to tam, Karle, připraven?
2: Jo, jo. Jo. A bylo by to pro Standu k narozeninám. Pro všechny býťáky, tradičně pro Jindřišku a pro Fanu do Citova.
1: Ano.
2: A pro Feďu, no a prostě pro všechny.
1: Řekla jsi to krásně. Mimochodem, kolik by si tak typla, že Standovi je dneska?
2: 44, já
1: a
2: jsem to slyšela.
1: A to si ale slyšela od Kachny, že jo? Jo, jinak nevypadá kluk, že jo? Ne. Já bych mu klidně dal 55 fleků takhle, jak na ně koukám.
2: No a pro Kachnu ještě za tu krásnou detektivku, my jsme to taky slyšeli.
1: Podle posledních zpráv Ološovi chybí 13 kilometrů, má dojezd sem do Brna.
2: Tak to se těšíme, třeba ho uvidíme
1: naživo.
2: Jo,
1: těší se taky, jo.
2: Jo, jo, jo.
1: No, my moc ne, ale to nevadí. Tak děkujem a High Hopes od Pink Floyd, díky.
2: Děkuju.
1: Čau.
2: Čau.

0: Když plnou, tak plnou.
1: My asi jinou než plnou tady tankovou vlastně až je na řadě v té frontě, která se tady vytvořila. Jsme v Brně v 2000 ve Veslařské ulici. Z té hodiny odsud vysíláme živě a hrajeme na... Michale, ty chceš něco, nebo tak budeš jenom koukat
2: na mě? Zdar jak svíňa.
1: Zdar jak svíňa, no konečně někdo. Jorně.
2: Chci písničku na přání, bude to od Progress 2, takže zůstaneme v Brně, planeta Hjorni doma Boše.
1: Ano, dvojka.
2: Moje klasika. Chtěl bych to pro všechny z rádia perfektního beatu, který poslouchám v nákladňáku doma, kde to jde.
1: Ty máš nákladňák doma, jo?
2: No, ne, ale jsou v nákladňáku jak doma někdy.
1: Takhle, já myslím, že máš doma při nákladňák a když ona ti jako na, co řekne slušně, naštve, tak jdeš do toho nákladňáku si jako poslouchat beat.
2: Ne. Tak divoký to není.
1: Dobře, rozumím.
2: A tak ti bych to chtěl samozřejmě pro všechny k té kulaté lopatě.
1: Ano.
2: A jsem strašně rád, že jste a že tady jste a že s máma můžeme trávit čas.
1: Děkujeme moc krát.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a hned velký pozor na Pražském okruhu, tedy na D0, na kilometru 60. ve směru k D1. Máme zde nehodu dvou vozidel a jedná se o osobák a nákladní auto. Překážka na vozovce se tu tedy dá očekávat a proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Pak tu máme z menších míst hlášení 271 silnice ve Svijanech na Liberecku. Zde máme nehodu nákladní a probíhá zde vyšetřování, policie je na místě. 312 v Chocni, to je okres Ústí nad Labem, tady máme z APKY zprávu, probíhá zde vyšetřování nehody osobáku a motorky, bohužel se zraněním, na místě jsou všechny složky záchranného integrovaného systému, sanitka by tam měla být. A ještě jednu zase 284 u Stružince na Semilsku, dodávka s osobákem a policie jede na místo. Víťáci, prosím, nejen tam, ale úplně všude, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes se postupně od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se pak částečně vyjasní a o 5 stupňů ochladí. Výjimečně sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
1: Hokejisté Třince vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím. Na ledě Karlových Varů vyhráli v předehrávce prvního kola 2-0. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále MOL Cupu. Boleslav vyhrála v Třinci 3-0 a Liberec ve Vlašimi 2-0. Evropská komise popsala, jak může premiér Babiš vyřešit střet zájmu kolem Agrofertu. Firmu prý může prodat, změnit nastavení svěřenského fondu a vyřadit z něj rodinu nebo přestat pobírat dotace. Po včerejším policejním zásahu na radnici v Nymburce zadrželi 5 lidí, včetně starosty. Nikdo zatím nebyl obviněn. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje podezření na ovlivňování veřejných zakázek. Průzkum znečištěného území na Šumavě provádí ženisté a chemici. Na základě informací z místa pak vláda v pondělí schválí další postup. Krádež kabelu už pátý den omezuje železniční dopravu mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Některé spoje byly zrušeny a policie po pachatelích pátrá. Změna na zimní čas letos přijde už 25. října, tedy na nejdřívější možné datum. Důvodem je kalendář. Změna nastává vždy poslední říjnovou neděli. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si dál užívejte beatovou pumpu v Brně s rádiem Beat.
0: Classic rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Zrovna teďko tady odsud někdo odjíždí a má naloženo pěkně na zahrádce, nahoře na autě, tak pětimetrovou vokapovou rouru. To si myslím, že krásně funguje. My jsme v areálu Pro X 2000 v Brně. Až do 17. hodiny tady odsud vysíláme živě, hrajeme muziku na přání a kdo přijde, může poroučet. Jsou tady dvě fronty. Jedna je na muziku na přání a druhá je na párky. Párky máme dvoje, vídeňské a segedinské, jiný. Debrecínské, pardon, děkuji Karlovi, děkuji. Vídeňské a debrecínské, proto je tam takováhle fronta, protože je možnost výběru. Ondra, ty už jsi měl párek, Ondro, nebo ještě ne?
2: Ještě ne.
1: Ještě ne, takže můžeš potom z téhle fronty si přestoupit.
2: Přistoupím do jiné fronty.
1: Výborně. Jaká bude muzika od tebe a pro koho?
2: Bude pro všechny a bude to od skupiny Epica.
1: To jsi chtěl opravdu, jo? Nebo tě to nakukal? Nebo?
2: Ne, jo? Já mám rád symphonic metal.
1: Výborně.
2: Je to z alba, které se věnuje různým náboženským směrům. Konkrétně tato skladba se jmenuje Sancta Terra.
1: Aha.
2: A je o sebevražedném atentátníkovi,
1: Ergot,
2: který si libuje, že je ve své zemi, svaté zemi, nakonec se ukáže, že je v pekle.
1: Hezky, člověče, tak to je příběh, panečku. To se nedivím, že jsi to poslal pro všechny teďko teda, že jsi nikoho konkrétní. Dobře, tak já to neznám, se přiznám, takže si to rád poslechnu teďko s tebou tady.
2: Je to v několika verzích taková, která se mně nejvíc líbí. Je z živáku z roku 2013, kde udělala hlavní zpěvačka této skupiny Epiky, duet s Flor Jansen.
1: Ano.
2: Ovšem, tady jsme ji nenašli, takže bude živák z roku 2009.
1: To si myslím, jakože takhle. My bychom to ani nepoznali, kdyby jsi nám to teď nevykecal. A zase na druhou stranu, ty informace můžeme zpracovávat. Teda.
2: Ty hlasy jsou dosti podobné, takže...
1: Dobrá, takže Epica a Sancta Terra. Děkuju, čau.
2: Čau.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Normálně bych to neřekl, ale řeknu to, je 12.21, to znamená hodinu a 21 minut funguje pumpa tady v Brně a Karel už má skýdaný tričko. Začal jako jediný z nás oblečen do bílého trička Rádia Beat a my jsme mu říkali, Karle, to jsme zvědaví, jak dlouho to bude trvat, než se skýdáš, tak hodinu a 21 minutu, párek v rohlíku, byl to debrecínský nebo vídeňský párek, Karle?
2: Jedno, ale ta hořčice.
1: Hořčice, no to koukám. A udělal jsi si celkem pěkný šlic, jako jo, to není jenom tak jako kapička. Ty jsi si udělal, ty to máš, jak kdyby ti operovali slepák, člověče, to je fakt jako velká jizva. Nicméně, Petr je u mikrofonu, nazar Petře.
3: Nazdar, bazdar.
1: Ty máš na triku napsáno jediný československý kvíz ve Vídni, to znamená, ty děláš československé kvízy tady v Rakousku.
3: No,
1: tady v Rakousku.
3: Tady, tam, no, takový to já, ty to se plete, že jo, kdo je tady, kdo je tam.
1: Jo.
3: Ano, dělám kvízy v Rakousku, v češtině, v němčině, pro českou komunitu i pro Rakušáky.
1: A co tak jako Rakušáci ví o nás, hele, když ten kvíz děláš, jako jsou dobrý?
3: No, nebo... ku podivu hodně.
1: Jo.
3: Vždycky se mě ptají, hele, hoď tam nějakou otázku z Česka.
1: Tak... A ty to tam hodíš?
3: No, posledně jo. Jsem tam hodil třeba Český Krumlov.
1: A to koukali?
3: No, to věděli.
1: A co bylo jako součástí té otázky Český
3: Krumlov? No, že Český Krumlov je vlastně spojený s Egonem Schielem.
1: Opravdu?
3: No.
1: A kdo byl Egon Schiel?
3: To je asi jeden ze dvou nejznámějších rakouských malířů.
1: Aha. Já znám z rakouských malířů Mozart, že jo? A ten Frištenský. A Strauss, děkuju, Karle, za napovědu. Strauss, ale mladý, že jo? Starý, ten moc ne. Ten ho zdekreslil. Komu zahrajeme, Petře, muziku a jakou?
3: Tak všem byťákům, co nás poslouchají, tady i tam, kde jste v Rakousku, v Brně, v okolí, v celé České republice.
1: A... On totiž nikdy nepsal verše ženě a vždy se tvářil unuděně v obavě, že budeš něco chtít. To byl pěkný hajzel, viď? Jak o něm teďko bude zpívat.
3: No, ale mluvíme o něm pěkně. My ho zveme do Vídně na talk show už několik let, on se furt vymlouvá.
1: Myslíš jako Petra Jandu?
3: Ano.
1: No, to jo, ale on to zpívá o jiným chlápkovi, že jo?
3: To jako, no to je mi jasný, jo, no. Ale
1: jinak Django je dobrý, ten určitě, jako kdyby měl čas, 100% přijede. No,
3: on říkal, že furt nemá čas, jako říkal tomu známýmu z rádia, říkal, že furt nemá čas.
1: Ale pozor, ten když přijede, tak on Django je bedna, ten by vám to tam mohl pěkně vykouřit jako, a vyhrát.
3: No, jo, to se těšíme, vyprodáme celý sál.
1: Na něj si s nějakým českým Krumlovem nepřijde, že na Petra Jandu. Jo? Dobrý, tak vybíráme tedy já a hrajeme.
3: Jasně.
1: Díky, Petře, čau.
3: Čau.

0: Kaleidoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Google zkracuje dobu, po kterou zůstávají smazané fotky a videa ve fotkách Google v koši. Nově budou trvale odstraněny už po 30 dnech místo 60.
0: Bitoskop.
1: Členové Alpenverein.cz, kteří si už zaplatili členství na příští rok, poprvé dostávají digitální průkaz. Mohou ho mít v Apple nebo Google Wallet, případně jako PDF či JPEG. Digitální průkaz plně nahrazuje plastovou kartu a platí i na horských chatách.
0: Bitoskop.
1: Řidiči využívající P+R parkoviště nedaleko vlakového nádraží v Olbramovicích mohou nově platit i přes mobilní aplikaci Easy Park.
2: Tím se systém rozšiřuje o další možnost úhrady, která přináší rychlé a pohodlné odbavení bez využití parkovacího automatu. Bezhotovostně lze i nadále stání uhradit aplikací PIDu Lítačka. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Středeční Bitoskop tímto končí.
0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraji. Bítová pumpa.
3: Jenomže tam, kde Petr Šimáček s Bitoskopem skončil, tak tam Zdeněk teď začíná. Zdeňku, dobré odpoledne.
4: Dobré, chlapci.
3: Tak co jsi nám přines hezkého, příjemného a tak?
4: Já jsem přišel na tohle posvátné místo vzpomenout na svoje začátky, co se týče muziky, i trošku tady na začátky muziky v Brně.
3: Tady na tý zámku Jidlažby, jo? Na tom posvátném místě.
4: Si myslím, že je správný místo. Dobře. Kde se na to má vzpomínat.
3: Tak vzpomínej.
4: Ono se to říká na konci, komu a proč chceš zahrát, ale já to řeknu teď, když tak to zopakuju. Chtěl bych to věnovat kamarádu, spolužákovi, Zdenálu Šulcovi, který a všem celému tomu bratrstvu, který na začátku 70. let k té muzice přišlo a nějak čichlo. On mě k ní přivedl. Byl první, kdo mi něco pustil na svým magnetofonu Sonet Duo 3B s očkem a mě to hned chytilo a od té doby už mě to nepustilo. To bylo v roce 1971. A chtěl jsem ještě říct, že tady v Brně se odbyl jeden zásadní koncert v roce 1973.
3: A jenom jeden.
4: Ten rok zásadní byl jeden. Ano. Přijela se maďarská skupina Lokomotiv GT,
3: ano.
4: Což bylo velké zjevení a hrála tady v sále stadion na tehdejší Leninově, dnes Koumicově ulici a já jsem na tom koncertě byl. Pak jsem o něm napsal slohovou práci v češtině.
3: To bylo asi poslední, co jsi napsal, ne?
4: A dostal jsem z ní jedničku.
3: A, výborně.
4: Takže tak.
3: Jo. Teď bych se právě, jestli už je to konec, nebo...
4: No, ještě tady bych řekl takovou vsuvku. Máme k sobě hrozně blízko, Vejvodák a já, protože jsem přivedl krajanku tvoji sem, manželku.
3: Helej!
4: Je tu.
3: Jo, koukám na ní, to je ta svým telefonem, jo? Jak se znáš?
4: A chtěl jsem říct vlastně, že tohleto dvojjazyčné manželství, které spolu máme, nás oba velice obohacuje, hladně jazykově. Slova jako šprudlák nebo šufánek a firhaňky se naučila ona.
3: Ano.
4: Já zase třeba nadstevřít nebo spocívat a ten akcent, ten přízvuk. Copa Marcela?
3: Copatá?
4: Já jsem nevěděl, že je copatá. Proč jste mi to neřekli?
3: A, výborně, ale jde ti to dobře. Naučila tě to krásně.
4: Já myslím, že jo.
3: No takže Lokomotiv Brev nebo...
4: Já jsem chtěl zahrát Lokomotivu, ale bohužel v archivu jsme ji nenašli.
3: Čili Lokomotiv Brev, to je zase, to jsou Jetrouta, zase to si pletu, že jo?
4: No, Lokomotiv Brev ne.
3: Tak Omegu teda.
4: No takže místo na hru, oni se stejně vyměňovali mezi sebou, že... Ty sestavy se měnily a přecházely jedna do druhé, takže zahrajeme od Omegy Petrolejovou lampu.
3: A to je zvláštní, že česky se to jmenuje Petrolejová lampa a maďarsky Petroleum lampa. Jo, že slovo lampa je...
4: Tam je určitá zhoda, no.
3: Mimochodem v Plzni je lampa, když si dáš velkou kořálku. Tady taky je to lampa.
4: To jsem se také naučil.
3: Tak to je mezinárodní v podstatě. Děkuju, Zdenku, díky za výběr, měj se, čau, ahoj.
4: Ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Jak jsme tady s Karlem konstatovali, že YouTube poslední minutu před koncem došly nápady a v podstatě ten konec byl takový jako vyvětrávačka, jo? Že kdyby to utli minutu před koncem, tak se vůbec nic nestalo. Je tady Kristián. Ahoj Kristián.
2: Ahoj.
1: Nazdar, já koukám, ty máš na vozejku napsáno Led Zeppelin, Black Sabbath, Slayer, Motorhead a takhle, takže jsi ostrej, Kristián.
2: Jsem ostrej, jsem pořádně ostrej.
1: Jo, jako nejostřejší mi přijdeš
2: tady. Ano, ano, dobře. Je to tak.
1: A teď mi řekni, proč jsi vybral teda Futurum?
2: Protože Futurum jsou moji velcí kamarádi a mám je moc rád. S bubeníkem se znám osobně, s Romanem Dragonem se znám osobně, potažmo i s celou kapelou se znám osobně. Tímto je tedy samozřejmě celou kapelu zdravím a třeba se těšíme na jejich setkání někde.
1: Poslouchej, ale tím pádem, jak se s nima znáš osobně, tak řekni Romanovi Dragonovi nebo někomu ze skupiny Futurum a ti dej samolepku taky, ať si to můžeš dát na vozejk tenhle.
2: Budu se snažit.
1: Jo, protože máš tam Led Zeppelin, tu si asi nedostal osobně od nich, nebo jo?
2: Ne, to mě tam dal kámoš, zase na Metal Festu.
1: No tak právě si myslím, že když jako se znáš se skupinou Futurum, mohli by ti na samolepku.
2: Tak špatný by to nebylo.
1: No tím by to bylo jakože dobrý, ne?
2: Dobrý, úžasný, samozřejmě.
1: Komu pošleme Futurum tedy, Kristiáne?
2: Všem vítákům vám tady a velice si to tady dnes užívám, věřím, že i ostatní vítáci.
1: Jo, už jsi měl párek v rohlíku?
2: Samozřejmě.
1: Jo?
2: Moc dobrý, zhořčitý.
1: No, ale koukám, že jsi se neskydal jako Karel.
2: Ne, neskydal, ne.
1: Na tvým býťáckým tričku není jediný flank, kde se podívej se na Karla, hele.
2: Jasně.
1: Ten je jako kdyby dělal v mlíkárně. Kristiáne, děkuju, hrajeme Futurum.
2: Taky děkuji, měj se hezky, ahoj.
1: Čau, ahoj.
2: Čau, ahoj.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a tentokrát začneme na D1 a tam mezi 111. a 93. kilometrem ve směru k nám na Prahu máme pomalu jedoucí vozidlo údržby a tím pádem je jízdní pruh pro pomalá vozidla uzavřen a tahle údržba povrchové kanalizace bude trvat dnes až do 16.30, ano, do 16:30. Pak tady mám zprávu ze silnici z Olomouce a je to tedy Velkomoravská, kousek od křížení Švejcerovou a zde je aktuálně havárie osobního auta, které to tam trošku napálilo do patníku, takže v každém případě jde o nepřehlédnutelnou překážku na téhle frekventované vozovce. Teď z těch menších silnic 265 v obci Velký Šenov, což je tedy na Děčínsku, zde máme nehodu dvou dodávek přímo na silnici 20 u Chotíkova, což je tedy okres Plzeň Sever. Zde máme hlášené vyšetřování nehody. Jedná se o dva osobáky a na místě jsou složky IZS. A ještě tady mám od vás přímo z apky ulice Polní ve Varnsdorfu, což je tedy okres Děčín, nemýlím se, tak zde máme nehodu dvou osobáků, takže velký pozor i zde a úplně všude. Býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus dnes se postupně od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se pak částečně vyjasní a o 5 stupňů ochladí. Výjimečně sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Už sobotu vstoupí do nového ročníku basketbalové maxa NBL nově vzniklý klub SK Slavia NBK. Před startem soutěže hlásí další přírůstek. Na zkoušku přichází americký pivot Martez Brown. Pro tým, který navazuje na 21 současných titulů Nymburka, jde o 6. zahraniční posilu. Dnes ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích proběhlo poslední rozloučení s kapelníkem Euro Bandu Richardem Tesaříkem. Muzikant a herec zemřel 6. září po dlouhé nemoci. Smuteční obřad byl určen jen pro zvané hosty. Poslední s Bohem mu přišli dát mimo jiné Ivan Hlas, herec Pavel Rýmský i Marie Rotrová. Uprchlý finanční podvodník Viktor Kožený je podle informací webu Neovlivní.cz už delší dobu hospitalizovaný na Bahamách. V 90. letech tam uprchl z České republiky. Důvodem hospitalizace má být podle informací webu prodělaná mrtvice. České úřady ale v karibské zemi nemají zastoupení a proto informaci nemohou jednoznačně ověřit. Maďarská ministryně zahraničí Orbánová podala trestní oznámení na svého předchůdce Siartoa a jeho tým za to, že v uplynulých 4 letech pravidelně využívali nákladné soukromé lety na místo pravidelných letů. Mluvčí předchozího premiéra Orbána toto tvrzení odmítl. To byly zprávy. Po nich si dál užívejte beatovou pumpu v Brně. S rádiem Beat.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: My teď budeme tankovat s Aničkou, která je pravidelnou účastnicí každé které býťácké pumpy tady v Brně. Aničko, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám.
1: Koukám, že jste nám přinesli roládu.
2: Jo. A velice dobrou masovou.
1: Je to tak půl druhého kila, to je jenom tak na utření huby, že jo, pro nás tady dva s Karlem. Všimla jsi si to, že Standa je influencer, ten tady někde točí, Jazabel dělá jakože nic, jo, otočená, to si jede ty svoje trička tam a věci, a my tady s Karlem, aby jsme chudáci to všechno snědli a vypili. Jo.
2: To je pro vás, teď dorazila pro všechny.
1: 52% hruškovice. Ukazuju sem, ale já už jsem jí dal sem, takže stojí tady. Nicméně, Aničko, ty jsi vybrala nějakou speciální muziku, co jsem tak jako s Karlem stačil v nonverbální komunikaci.
2: Přesně tak.
1: Jo, co to
2: vybrala
1: je?
2: Jsem kapelu Queen.
1: Ano.
2: Album The Game a s ní písničku
1: Rocket.
2: Podání Rogera Taylora, Prime Jive. Se chystám na jeho turné do Londýna.
1: To znamená, na začátku prej zpívá Freddy a pak pokračuje ve zpěvu ten, co vymyslel komunikaci ve vysílačce a v rádiích. Roger. No, aby to bylo, jakože rozumím. No, je to dobrá volba. Komu ji pošleš, tuhle věc, která se zas tak až často nehraje? Bacha, Loša za tebou, asi 2 metry.
2: Vám všem, nejlepšímu rádiu a všem Brňákům a tak všem.
1: Dobře, dobře, tak pojďme si to poslechnout. Nenecháme to jenom jako proplout, budeme to poslouchat pečlivě a bedlivě. Karle, pouštěj.
2: Tak jo, zdravím.

0: A pumpa. Když plnou, tak plnou.
1: Tak neskutečné se stalo skutečným. Vítěz dnešní detektivky je přímo tady na pumpě v Brně. Lošo, hezké odpoledne, vítej.
2: Čau se chlapáci, čau se byťáci, všichni u rozhlasu.
1: První dotaz, proč máš každou botu jinou?
2: Protože
1: nebo tady, ty o tom nevíš asi.
2: Tady je od Deichmanna a tady je od Bati.
1: Jo, no to dobře, tak to si vyjmenoval značky, děkujem. Ale proč máš každou jinou?
2: No, protože Roše, Magor a prostě se přehmát.
1: Výborně. Vidím, že jsi připravil takovou výstavku tady na Zítce.
2: Já s Liborem.
1: S Liborem, no. Libor se dostane na řadu potom. Co to je za dnešní výstavku tady?
2: To je jeho hudební kvíz. Vítáci musí hádat skladby nebo protagonisty. Podle
1: znamená indicí. To tedy, že kdo sem přijede do té 17. vydržíš tedy až do 5, jo?
2: Jo, jasný.
1: Ježiš, to jsem nechtěl slyšet. No, tak dobře. Takže kdo sem přijede do 5, tak může si u tebe jako absolvovat ten hudební kvíz.
2: No jasný.
1: Je to zadarmo, každý, kdo přijde,
2: proto
1: má možnost.
2: Jsme tady, jasný. Jo.
1: Já to chci zkusit, protože zatím jsem poznal jenom kořenovou zeleninu, hnedka tu první.
2: Vidíš to.
1: Jo, tam je cibule a mrkev nebo něco, jo. Ale dál už potom jsem tápal. Takže si to určitě projdu. Nicméně viděl jsem a nešlo si nevšimnout, jak se tady hádáš s Karlem, že chceš zahrát skladbu House of the Rising Sun a my ti říkáme, a Karel, že to jsou Animals a ty furt Jordy, pak že Animals, pak zase Jordy a on to skutečně našel od Jordy.
2: To vidíš si to? No? Já jsem to poprvé slyšel, když mi bylo asi 13 let,
1: jo.
2: A nazvali jsme si to, jestli to poslechneš, jak tam pěkně mručej tu melodii, jo. My jsme si to nazvali Medvědí teda.
1: Říkám si, že když ti bylo 13 let, podle toho, kolik měříš na centimetry, to je tak před dvouma rokama, ne?
2: To je furt stejný, to je neměný, jo, jako jo, tenhle stav. Jo.
1: Tak komu je pošleš teda,
2: hele,
1: Jordy?
2: Tak především, jelikož dneska omdlela ve studiu Kačka, takže Kačce.
1: Ano.
2: Jo, a pak všem byťákům, všechny bych chtěl pozdravit, hlavně Pájase, Standovi, Pucině, Hanimu, Radce a prostě všem. Já seznam jsem si nechal doma, pardon, promiňte, všem.
1: Nevadí, my si to dokážeme představit.
2: No, tak jo.
1: Tak jo. Děkujeme a já jdu s tebou na ten kvíz teda rovno.
2: Dobrý,
1: jo?
2: Čau tě, byťáci, mějte se.
1: Ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: No, musím říct, že jsem nepoznal úplně všechno. Libor je teď tady za mikrofonem. Ahoj, Libore.
2: Čau, čau.
1: Mimochodem, ty jsi ten, kdo přivez Lošu, že jo?
2: Já jsem jeho osobní řidič. No,
1: dálku z Liberce až do Brna by samozřejmě nemohl absolvovat sám, a nebo když už sám, tak minimálně za 14 dnů by jsem dokudrcal. Připravili jste vlastně kvízy na rozpoznávání českých písniček, zahraničních i interpretů. Máte to dobře udělaný.
2: Díky.
1: Je to pěkný.
2: Díky, jo. Snažili jsme se.
1: Jo.
2: Jako u mozkový toho, závity dostanu asi záběr.
1: U toho Hoblíku teda jsem trošku váhal, jo, že nakonec teda je to dědek Šindelář, dědku Hoblu z Katapultu. Jinak všechny ty věci jsou fakt pěkný. No. Taky, jo. Že jo, Flaška od Whisky, Postavená v jaru, je taky pěkná písnička od Metallica.
2: Ano, ano.
1: Takže to... kdo by si chtěl tenhle kvíz udělat, absolvovat ho, tak šup sem. Jsme na Veslařské ulici v areálu společnosti ProEx 2000 a bohužel až do 5 hodin tady s náma bude i Loša s touhle výstavkou.
2: Promiň, že ti do toho skáču, neboj. Já ho možná odvezu dřív, jo, když se domluvíme
1: ne,
2: spolu.
1: Ne, nedělej, když se podívej, jak je ten chlapec šťastný.
2: Jo, on to slyšel.
1: Jo. Řekni mi, komu, proč a jakou budeme hrát.
2: Takže všechny zdravím. No, takže prvně, abych nezapomněl, Jirkovi do studia.
1: Ano.
2: Potom, no tak nějak tý turnovský odnoži. Tak jak se vždycky sejdeme v Turnově na pumpě, takže celému tomu stolu, to znamená, ať už to jsou turnovští Dana, Radek, Honzové z Vratislavic, Lenka, další Honza, prostě je to mraky.
1: Ano.
2: Všichni, co se vždycky scházíme v tom turnově, tam je to super. Takže ty zdravím, nesmím zapomenout na Ivu z piva zase, zase to nevyšlo.
1: A to nevadí.
2: Takže na dálku zdravím. A no a ještě tomu Staníkovi teda, když má ty... Na rozky dneska
1: zrovna, ale úplně přesně na den to vyšlo. Jo?
2: Jasný.
1: Země je 100% placatá, je pumpa v Brně a Standa má narozeniny. Jaký větší důkaz chcete ještě? Hergot, otevřete oči lidi, jo? To není možný a nemůže existovat prostě tlak bez nádoby. Jo? To nejde, že by byla země koule, jak byste udělal? To nejde. Musíš mi, jo?
2: Hele, budu ti věřit.
1: A navíc, když se podíváš takhle na oblohu, tak tam je jasně vidět, vidíš to tamhle, tam je jaková skleněná jako střecha.
2: No, zatím ještě jo.
1: A nebo je to střecha, co tady prodáváš pro
2: Ex 2000, jo? To je taky možný, že tě to klame.
1: Tak jo, Running Wild se vybral,
2: Running Wild se vybral, přesně tak. A ještě teda pro všechny, co zase nemohli přijet, no, z nějakého důvodu, kterým to nevyšlo, tak zkoušejte to dál a zase za rok
1: Horis,
2: třeba dorazíte.
1: Horis nepřijel, že mám nějaký kolo. No, to je...
2: Jasně. A víc kol nemá asi.
1: Furt lepší měkký kolo než píchlý kolo, že jo.
2: Mohl jít třeba kolo normální, že jo.
1: Mohl. Libore, děkujeme, měj se.
2: Taky díky.
1: Tě Bůh, čau.
2: Díky, čau.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Já tady teď koukám na tu skladbu, kterou Alena vybrala, a i když je teprve 2:45, tak to bude zároveň asi poslední skladba, kterou stihneme v této hodině. Možná, že to doplní potom Karel nějakou ještě jako kratší, protože Alena vybrala celkem dlouhou věc, ale no mimochodem krásné dobré odpoledne.
2: Taky vás zdravím, jo. Vás a všechny posluchače Rádia Blitz.
1: Jsme rádi, že tě tady máme, protože já si tě pamatuju z loňska, si tady brousila, i dneska si přišla brousit, vyplnila si, máš všechno, co si potřebovala?
2: Jsem spokojená maximálně a děkuji za všechny dárky.
1: Jo, tak to my jsme taky spokojení.
2: Rádia Blitz, děkuji.
1: No a teď to je tedy na tobě, vysvětli proč a jak tak dlouho píseň se vybrala, co?
2: Protože mně připadá, že Deep Purple je jedna z perfektních klasik, tak jako Beatles a podobné kapely. A navíc já mám k této písničce velmi blízký vztah, jelikož je to pro mě vzpomínka na Oldu Veselýho ze Synkopu 61, což byl můj velice dobrý kamarád, a vzpomínám, že mi to Grisik v jeho studiu hrál na kláves, jako
1: no tak,
2: pro
1: jako,
2: mě.
1: Ta písnička má 11 minut, to se dá spoustu věcí stihnout, že jo,
2: no,
1: ve studiu.
2: No, tak on to nehrál celý, že?
1: Ne, celý
2: ale
1: to, no, tak
2: ale
1: už taky.
2: Hrál prostě to základní a od té doby prostě já ju miluju, protože jako to je úžasná skladba,
1: já
2: i když dlouhá.
1: Já naprosto souhlasím, ne, ona není dlouhá. Ona je prostě tak prostě má takovou stopáž, jako má mít. Ono to nejde vyjádřit během 2, 3, 4 minut. Proto to má 11 minut, že jo.
2: Takže to, teď tu písničku prostě posílám všem jako vzpomínku na skvělýho Oldu Veselýho. Tam do nebe.
1: Děkujeme.
2: Taky děkuji.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme přímo na D6 a tam na 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary je silnice kvůli nehodě uzavřena. Na D2, a tady to je dobrá zpráva třeba pro ty, kdo míří zrovna na tu naší vítrovou pumpu do Brna, na 38. kilometru již jsou příčiny zmíněné nehody odstraněny a provoz v tom jízdním pruhu je zcela obnoven, takže to tam jede snad v pohodě. D4 Mirotice, takže zde máme ve směru zase k nám na Prahu na 75. kilometru hlášeny práce na silnici, práce údržby, a to až do 17:30 do večera. Na D11 zde máme na 63. kilometru ve směru na Hradec Králové posunuté dočasné dopravní značení a tím pádem předmět na vozovce, takže velký pozor tam. Na D 55 Hulín hlásí 21. kilometr ve směru na Zlín. Opět pozor, překážka, předmět na vozovce a jedná se o velkou ráčnu z Kurtny, takže pozor tam. Na 55 opět, tož je tedy obec Břest, okres Kroměříž. Máme zde tedy vyšetřování nehody osobního auta a motorky takhle se zraněním, takže i zde je sanitka, velký pozor zde, a ještě tady k nám do matičky Stověžatky jukneme Jeremiášova, to tedy hlásí tahle ulice dvě havarovaná vozidla a jedná se o ťukanec dvou osobáků, takže i zde prosím zpomalte a úplně všude býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes se postupně od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přeháňky nebo déšť, lokální i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se pak částečně vyjasní a o 5 stupňů ochladí. Výjimečně sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu dnes na webu oznámilo, že ročník 2027 začne 14. března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Ministerstvo životního prostředí pod vedením Igora Červeného za motoristy mění za desítky tisíc korun bezpečnostní koncepci, která se týká ochrany utajovaných informací. Najalo si externí společnost. Červený postup vysvětluje tím, že v této oblasti došlo k řadě úprav, na které musí jeho rezort reagovat. Napsal to server INES.cz, který od ostatních ministerstev zjistil, že změna koncepce se obvykle řeší v rámci interní agendy. Hasiči dnes řešili v nemocnici v Ivančicích v okrese Brno-Venkov únik dezinfekčního prostředku. Jeden člověk utrpěl zranění, hasiči zasahovali ve speciálních oblecích. Na samotný provoz zdravotnického zařízení neměl incident vliv. 4 litry dezinfekce na bázi kyseliny paroctové unikly ve skladu v areálu nemocnice. Zvláštní tribunál pro Kosovo dnes dal bývalému kosovskému prezidentovi Facimu trest 25 let za mřížemi za válečné zločiny. Bývalého politického šéfa kosovské osvobozenecké armády uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonného zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 1999. K vysokým trestům vězení odsoudil také další tři vysoce postavené členy UCK. Tolik ze zpráv. Teď už si dál užívejte beatovou pumpu v Brně s Rádiem Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Beatová pumpa.
1: Já bych chtěl tady zprvu poděkovat klukům, který mě přinesli znojemské pivo v Plechovce. Je to něco podobného, jako kdyby jsme si dali plzeňský okurky, ale chci jenom říct, že jsme se shodli na tom, že kdyby jsme měli všichni stejnou chuť, tak nám stačí, aby bylo na světě jenom jedno pivo. Takhle jak máme jako ty chutě různý a neplatí to jenom u piva, ale u ženských, že jo? Jo, to by potom byly jenom jeden typ ženských, ale takhle máme možnosti si sami sobě jakoby vybrat a dopřát. A apropo, co čert nechtěl, je tady Péťa. Péťa je přímo ze společnosti Pro X 2000.
2: Zdravím.
1: Nazdár. A Péťa nám přišla říct, že vy potřebujete poslat písničku někomu, jo? Je to tak?
2: No našemu zákazníkovi dobrému, Karlovi Urbanovi a jeho ženě a samozřejmě i všem ostatním.
1: Ano.
2: Fajn zákazníkům, který máme
1: tak,
2: moc rádi.
1: Karlovi Urbanovi a jeho ženě a platí tedy Iron Maiden Run to the Hills.
2: Yes, jasně.
1: To zase ale není úplně blbá volba, jako. No, to je dobrý.
2: Určitě
1: vy
2: ne.
1: Vy si pěkně vážíte svých zákazníků, když je hejčkáte a rozmazlujete takovýma pěknýma písničkama.
2: Snažíme se.
1: To si mohla vybrat nějakou úplně jinou kravinu, ale takhle je to jasný, že máte ty zákazníky prostě jako v lásce.
2: Přesně.
1: Dobře, tak jo, děkujem, Peťo, zatím.
2: Děkujem.
1: Ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Teď je tady taková zvláštní situace, že dohrál Pražský výběr Habaděj a jako další písemně připravený Pražský démon. Je tady Jura, ahoj Juro.
2: Ahoj, zdravím všechny byťáky.
1: To je nějaká provokace tady v Brně hrát po sobě dvakrát v Prahu?
2: Ne, není to provokace, ale tak rádi to posloucháme. Brněnské muziky je vždycky dost.
1: Jo?
2: A pražské málo.
1: Hezky jsi to řek, pěkně.
2: Dobrý, jasně, tak dostal jsem párek, tak musím držet lajnu, ne?
1: A to je, a pozor, a to je manželka, co tady držela ten párek?
2: To je přítelkyně.
1: Krásně, jako by to má vychytaný, tamhle, ano, když ji vidíte, má párek v rohlíku, ale aby na to nešly vosy, tak vlastně dala ten párek v rohlíku do jednoho kelímku, ano, a přikryla to druhým kelímkem.
2: Ano.
1: A takhle to drží, ano, do té doby, než ty tady budeš vlastně si plnit svůj úkol u mikrofonu, tak ti hlídá mezi dvouma kelímkama ten párek v rohlíku. Pozor, že jsem vzdělaný v tomhle, tak je to vídeňský párek. Protože debrecínský by byl taky trošku tmavší.
2: Debrecínský je trochu tmavší.
1: Že jo, tak jsme se na tom shodli. Juro, vybírej teda, komu dáš...
2: Tak já bych pražský výběr samozřejmě...
1: Ne, Vítkovo kvarteto.
2: Vítkovo kvarteto.
1: No, je to provokace, já to věděl.
2: Vítkovo kvarteto pražské démon a chtěl bych to zahrát své přítelkyni malířce Daně Vítkové, která teď momentálně je v Krunýři, protože se udřela ve Vinohradě.
1: Aha.
2: Takže není ani víno. Nic se nekoná, prostě.
1: Ani obrazy nejsou, ani víno.
2: Pust, ani obrazy nejsou, nic není, prostě nic, akorát se občas malujeme.
1: Jo, to je jako jestliže je malířka a nic nekreslí a ještě se udřela ve Vinohradě, to je těsně před výměnou, se myslím.
2: To je jasný,
1: že jo?
2: To je jako, ale tak ona je hodná, bylo by to škoda velká. Jako.
1: Vypadá.
2: No, ona je hodná.
1: Podívej se, jak ti drží ten párek.
2: Ona je hodná, přičinlivá, stará se o mě jako vojinvalidy váleční.
1: Jo. No takže to bychom měli a komu ještě dáme Vítkovo kvarteto Pražský démon?
2: Já si myslím, že bych to dal všem klukům z Karlingu, autoprodejcům, mým bývalým kolegům.
1: Z Karlingu?
2: Ano, Citroen Karling.
1: Výborně, já myslím, že chodíte jako...
2: Ne, Citroen Karling to je... A Karling Auto vlastně jedna z nejstarší firma v Brně, která prodává Citroeny.
1: Rozumím.
2: Kde jsem pracoval 25 let.
1: Hezky, takže to znáš ještě koule a tohle, co se jasný naplňovalo. Je, s tím já měl, člověče, to. To, jak si nenaplnil jednou za dva měsíce, tak si přišel k autu a už to nenafouk.
2: No, ale to už dneska není. Není. Dneska už...
1: Ta technologie je jinde.
2: Ano, ano.
1: Ale jinak slezení v nějakých 90.
2: Ne,
1: letech.
2: Ne, to
1: bylo naprosto jako komfortní.
2: Ano, žádný to... auto tě tak nesvezlo.
1: Ne, přesně.
2: Ani dneska nesvezlo. Pokud je to i do pneumatické pérování, tak opravdu jako...
1: Jo. Dobře, já ti věřím.
2: Dobře.
1: Jdeme hrát Vítkáče, děkuji.
2: Dobrý, děkuji taky.
1: Čau, ahoj. Čau, ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Pavel bude taky tankovat svůj oblíbený song, nebo je to song, který si vybral, protože někdo ho má rád a ty by si třeba vybral sám pro sebe něco jiného? A nebo je to tvůj šálek kávy, Pavle? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Zdravím všechny býťáky z Pítové pumpy v Brně. Já bych si vybral teda určitě něco jiného. Třeba Pink Floydy, ale je to oblíbený šálek mé milované ženy Terky a pro ní bych to samozřejmě chtěl zahrát a pro všechny pťáky a pro všechny, co jsou tady.
1: Mně se líbí jedna věc, jo. Asi klidně to můžu říct. Ty máš na sobě tričko Pink Floyd, na ruce máš vytetovaný Slipknot a tvoje přítelkyně má tričko Ortel. A ještě máš korny na ruce, jo. Jako Floydy a Slipknot, no dobře.
2: To je trošku rozdíl.
1: Skoro podobný, že kolikrát si ani nepoznáš, co je od Floydu a co od Slipknot. Ale Ortel, ten mi tam jako do toho neleze.
2: Ten je taky právě parádní.
1: Jo, o čem se bavíte doma?
2: Ale to já právě Ortela tady nemůžu nějak moc to, protože on není moc jako takhle oblíbený.
1: Ne, v pohodě, tak můžeš říkat, co chceš dneska. Jo. Ale že to je takový jako různorodý, jo? Že by většinou jako vrána k vráně, i co se týče hudebního štýlu. A tady to je takový jako rozstřílený.
2: Je to rozstřílený ještě s malou 9měsíční dcerkou, tak to je úplně rozstřílený.
1: To už, právě si říkám,
2: to už jedeme úplně jiný songy.
1: Co ty holce do té hlavy od malička jako sunete, jo? Když máš potetovaný Slipknot, Floydy, Ortel, co ta holka bude, až jí bude 15 hergot poslouchat, i když my víme prdlaž, co bude za 15 let.
2: No právě.
1: To už se možná bude poslouchat, že už budeme mít rovnou všechno v hlavě, že
2: ano, to už nebudeme
1: žádný sluchátka. No, no. Mimochodem je tady dětský koutek tady za tebou, kdyby náhodou sem někdo mířil a chtěl by zabavit dítě, tak může. Říkali jsme si, že takovýhle dětský koutek, takhle archaický, jo, že tady je chození, jsou tady takový ty kůžele, nebo házet kolečkem na takový ten trn, jo, jestli se trefí, že by to bylo super, že by dítě mohlo přijít, jednou rukou normálně čumět do mobilu nebo do tabletu a hrát a druhou rukou může absolvovat tyhle ty jako archaické hry dětský. To by možná šlo.
2: To by šlo.
1: Jinak nevím, jaký dítě bychom na tohle nalákali teda dneska, jo, době, kdy na mobilu má úplně všechno, i to, co nechce.
2: Ano, v dnešní době ty mobily, to je jako...
1: To je prostě, hele, jako víc staromilecky jsme to nemohli zakončit, to, ty ano. Mobily. A to za nás, kamaráde. To mobily nebejvaly, že?
2: A to byla právě paráda.
1: To bylo parádní, jsme chodili, že jo, do lesa.
2: A co děti, mají si kde hrát?
1: Přesně tak, Dílošovi tamhle na kvíz, tam si možná tuhle písničku taky najdeš. Pavle, děkujeme a hrajeme tedy strážnou věž.
2: Dimitri, děkuji moc a mám vás moc rád, jste super.
1: My tebe taky, čau.
2: Ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Ten další, kdo, ty bláho, mě se snad vybily hodinky teďko, kdo před 13, pardon, před 15 hodinou, skoro ve 3:15, přišel pro muziku na přání, tak je Honza.
2: Honzo,
1: ty jsi vybral Citrone, tato koukám.
2: Vybral. Je to vzpomínka na mládí. Je to jedna ze skupin, po kterých jsme jezdili v mládí. V 80.
1: Ty děláš, jako kdyby ti bylo 90, ty jsi mladý.
2: No, nemám to daleko.
1: Vy jste v 80. jezdili po Citronech, jo? Tady jo, jako jo. Okolo Brna, nebo?
2: No, po Brně byly jiné skupiny, taky jsem občas zavítali, takže jezdili jsme tady na Moravě
1: na
2: po
1: sever
2: Citronech.
1: Trošku, jako
2: na sever,
1: ano.
2: Ostrava, jo, jo, jo.
1: No, skladba Rock, Rock, Rock, nebo jak říká Olda Říha, 60 let hraju Rock.
2: No,
1: tak,
2: správně.
1: Jo, a předtím bylo Hard as Rock, teď je Rock, Rock, Rock, my jsme Classic Rock. Tak teď už jenom, aby opravdu teda nějaký rák tady.
2: No, raky necháme, pustíme si ten rok.
1: Ano, komu?
2: Všem býťákům, rodině, známým, kamarádům, spolupracovníkům a tak dál. Všichni, co mají rádi tady tu hudbu a tady ty skupiny.
1: Dobře, takže pojďme na dřevní rak kapely Citron. Děkuji, Pavle.
2: Taky, děkuji.
1: Čau. Honzo, promiň.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraji. Beatová pumpa.
1: Teď nevím, jestli je lepší až po okraji nebo až po uši, protože je to rozdíl, jo? Protože po okraji neznamená až po uši. Nebo, Laďo, máš na to jiný názor?
2: Ahoj.
1: Nazdar, Laďo. Nazdar. Všímáš si, jo, Laďo, ne Láďo, ale ano, Laďo, ano. Laďo.
2: Říkáš to dobře. Jo. Nevím, jestli je lepší po okraji nebo až po uši, to záleží na situaci samozřejmě.
1: A na tom slovese, co zrovna vykonáváš, tam to je důležité.
2: Ano, ano, s tím bych souhlasil.
1: Dobře, ty jsi, a když říkám dobře, tak jsi vybral muziku, která je taky dobře. Tak dobře.
2: Samozřejmě, dneska mě to tak napadlo, že to trošku odlehčíme něčím hezkým českým. Pan Mišík je skvělej, moc se mě to líbí a tady ta písnička je má velmi oblíbená. Myslím si, že je to z předloňského alba a věnoval bych ji všem kamarádům opravdovým, vám tady v rádiu Beat, mým kolegům v práci, kteří mě dneska pustili, abych si udělal výlet.
1: Ano.
2: A v neposlední řadě své dívce, která má příští týden narozeniny.
1: Hezky.
2: Takže dopředu.
1: To je hezké, to je pěkné. Ty jsi zástupcem motorkářské komunity býťáků, přijel jsi sem na motorce.
2: Na motocyklu.
1: Na motocyklu, ano, tím, jak si to jako odlehčit tím Mišíkem, tak tou motorkou, tím motocyklem, tak jsi to hodně jako stěžknul, protože tohleto je velká, masivní,
2: ta by uvezla i tebe.
1: A myslím si, že oba dva by nás uvezla.
2: Oba dva by nás uvezla.
1: Že má dostatečně silný motor a když se tak na ní koukám, ta sedačka pro tebe vepředu je, bratru, trošku větší, ale ta, co je vzadu, pro přítelkyni asi pravděpodobně taky, věřím tomu, že i já bych se tam vešel.
2: Vešel.
1: Jo? A teď si vím, jak jedeme tou krajinou, takhle ve dvou. Jo?
2: Jako my dva.
1: Přesně, nic
2: to
1: nás.
2: To si úplně dokážu
1: nic
2: představit.
1: Nic nás neštve, prostě no. Zastavíme se táhle, že jo, na jídlo, táhle prostě si dáme nějaký pivo, nealkoholický pochopitelně, a pak krásně dojedeme do té garáže, tam to zaparkujeme a až potom teprve si dáme to pivo. Jako přes... nalajnovaný je to hezky,
2: jo?
1: Ale myslím si, že nám to nepovede dneska.
2: Dneska asi ne, ale
1: hlavně proto, že má pršet od česti. Takže,
2: dobře.
1: Jo, to se na motorce leží. Ale ty seš podle mě tak voháklej, že tobě by to nevadilo ani za deště.
2: A to k tomu patří. Na tom nemůžeš jezdit teplákovce.
1: Já ti rozumím, ale přeci jenom, když jedeš na motorce v dešti, je to takový trošku jiný, než když jedeš v autě v dešti.
2: Nic není zadarmo.
1: Dobře. Laďo, děkujeme, tady je pan Mišík. Díky, čau, ahoj.
2: Díky moc.

0: ti aspoň znova tak dobře, moje milá.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: A Eva nám napsala přes tu naší býťáckou apku: čerstvá bouračka u kafe Imperial v Praze, centrum náměstí Republiky a Masaryčka, tramvaj a bus Total Špunt. Ano, kafe Imperial je, pokud se nemýlím, restaurace Zdeňka Polreicha a ta je kousek od Bílé labuti. Případně dejte vědět, jak to tam aktuálně vypadá. Z D6 zpět ze 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary hlásí, že je tam provoz plně obnoven. Z Opavy tu mám zprávu, že na silnici 11 na 259. kilometru na trase Český Těšín-Opava máme nehodu autobusu a osobního auta. Pozor, tam v ulici Ašská, v té v Chebu, máme nehodu neboli ťukanec dvou osobáků a brání provozu v celé šířce vozovky. Pozor tam, D6 z Nového Sedla hlásí ze 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary nehodu osobáků přímo do svodidla a probíhají zde odklízecí práce. Pak na 101, to jsou Úvaly, okres Praha Východ, zde máme nehodu osobáků a motorky složky IZS na místě. A ještě tady jednu úplně čerstvou, tu mám z Ostravy, z ulice 28. A tady máme bohužel srážku tramvaje a chodce. Nevím, jestli se obešla bez zranění, to nám tady nehlásí, ale v každém případě pozor, tam složky IZS zasahují na místě. Býťáci, jezděte, prosím, opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Bík. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Český fotbalový reprezentant Martin Vytík má volně nového trenéra. Vedení klubu na webu oznámilo, že po 4 zápasech odvolal Dominika Tedeska. Nahradil ho Rafaele Paladino, který podepsal 3letou smlouvu. Premiér Babiš dál deklaruje záměr vydat na obranu 2% HDP. Hnutí SPD, pod které rezort obrany spadá, ale pořád nad podobou rozpočtu lavíruje. Podle jeho místopředsedy Fialy zatím není na stole snížení rozpočtu ministerstva, ale strana podle něho ještě chystá analýzu. Jasnou garanci ohledně výdajů zatím nedal ani ministr obrany Zuna, napsali to dnes novinky.cz. V pátek odpoledne znovu proletí nad Prahou legendární britští Red Arrows. Nad Vltavou a Karlovým mostem se letouny světoznámé akrobatické skupiny britského královského letectva objeví krátce po 14. hodině. Formace bude dál pokračovat směrem na Ostravu, kde se představí na dnech NATO a dnech vzdušných sil armády České republiky. Německo má před začátkem topné sezóny v podzemních zásobnicích uskladněno mimořádně málo plynu. Včera byly naplněné z necelých 56%, zatímco ty české už skoro ze 3/4. Pokud budou Němci během zimy nuceni ve velkém dokupovat plyn na světovém trhu, jejich zesílenou poptávku a ceny pocítí i čeští odběratelé. Ceny jsou už teď skoro 3x vyšší než koncem února. A je po zprávách. Po nich si dál užívejte beatovou pumpu v Brně. S rádiem Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: Tak tím, jak pokročila hodina, už je vlastně po 15. 10 minut a my jsme v poslední dvouhodinovce Pítňácké pumpy tady v Brně, tak začalo jezdit víc motorkářů, teď dokonce dorazilo i krásné auto z britské provenience, ještě z té doby nebo z těch dob z 90., kdy to naprosto všechno fungovalo. Ty ale si, Petře, přišel podle mě pěšky, nebo ne?
2: Nepřišel, tady ta šílená bílá Dacia je moje.
1: Ale to není šílená, buď rád, to je super auto, kamaráde.
2: Je
1: a
2: to
1: navíc,
2: pravda.
1: Je to bába z nůší, my takhle tomu říkáme, že když sklopí zadní sedačky, jak se tam natáhneš,
2: jo,
1: a nikdo tě jako nemusí obtěžovat.
2: Je to tak.
1: A vyjdou se tam i tří.
2: To je jenom
1: po sebokem, že to je zkoušený. Tak Petře, komu, jakou, proč?
2: No, poprosím zahrát od Trautenbergu.
1: Teď zrovna koukám, že máš tam smetal tričko 2021 Trautenberg.
2: Je to tak. No. Písničku Netáhlo, bude to pro všechny býťáky, pro moje rodiče a pro přítelkyni, která by to teďko měla poslouchat, doufám.
1: No, chrání pánbu, jestli neposlouchá, že?
2: Přesně tak. No.
1: Dobrý, Trautenberg je výborná volba, jsem za to rád, Petře, ať se ti daří, měj se, čau.
2: Taky, čau.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Ano, bytová pumpa z Brna z Projekt 2000, ta je v plném proudu. Trošku ke střídání stráží došlo tady aktuálně za tím naším mobilním mixážním pultem, protože kolega Vejvodák zmizel. Já vím kam, ale nebudem to tady rozpitvávat zbytečně. On přijde, až to bude mít hotový celý. No a Didi je tady proti mně, pěkné odpoledne. Čau.
2: Čau, ahoj.
1: Tak ty jsi jeden z těch motorkářů, co přijel?
2: Já jsem v tom, na těch motocyklech, co tak jezdí občas trošku kousek. Nejdál jsem byl ani Chorvatsko, Švýcarsko, Itálie. S mým břichem, než tam dojedu, to chvilku trvá, že jo?
1: Proseděli to má krouťák, to můžeš letět
2: 135 Nm, tak no, to ujede i. Myslím o rámenu, moje soboty, neděli, my to necháváme jako...
1: A když takhle jezdíš Chorvatsko, kolik pak dopisů přijde zpátky? Na hluk a podobně?
2: Nic, nikdo, ne, ještě mě nikdo, nikdy. Ve Švýcarsku, Sankt Moritz, v Itálii, nikdo mě ještě neřekl půl slova.
1: No tak doufám, že jsme slušný. Nezakřikli teď. Já jsem taky slušný člověk, ale oni ty mikrofony na to moc nehledějí.
2: Já tam mám tlumívky.
1: A jo.
2: A když je vyndám, tak... To padají, říkám, v tunelu padají v kachličky, no, a to je špatný.
1: Já tě rozumím, já tady tvrdím a vždycky budu, že motorkář má být slyšet.
2: Jo, určitě, toho to já si myslím taky.
1: Bez toho to není ono. Dobře, tak pověs mi, co dáme a proč to dáme.
2: Já bych chtěl ty ze čtverky Led Zeppelin Winds Levy Bricks pro všechny harlejáře a teda i výbitňáky. A chtěl bych to ještě věnovat Zdeňkovi Henigovi, který tam bohužel zemřel a v pátek má pohřeb, tak
1: dobře.
2: Na tu
1: na něj
2: cestu.
1: Dobře.
2: Nahoru.
1: Hele, Didi, děkuju, jdeme hrát.
2: Taky, čau, ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Bítová pumpa.
1: Jano je tím dalším bíťákem, který dorazil pro to, aby si tady poručil muziku na přání. Je to tak, Jano, mám pravdu?
2: Ahojte všetci, áno, je
1: nastar,
2: to pravda.
1: Ty si Slovák, kdo to má žít hnedka?
2: Ja som to šiel autobusom, vlakom, ako zadalo.
1: Odkiaľ si šiel ze Slovenska?
2: Banská Bystrica.
1: Počkaj, to není daleko zase, ne? Banská Bystrica, to je západní...
2: 360 kilometrov.
1: To je západní Slovensko, to je
2: kusok. Stredné, jo.
1: Dobře, a co je západní Slovensko, je teda Trenčín teda?
2: No, nebo... to už začína, tam Bratislava, Nitra. Počkej,
1: Trenčín je na hranici, tam už dál na západní, není ne, na Slovensku.
2: Tam už není nič.
1: Jo, takže západní Slovensko, Trenčín a Banská Bystrica, to je kousek vlastního to. Tak povídej teda, jak se tam máte a všechno a tuhle sto.
2: Mám tu dceru, hej, mám tu dceru v Kuržimi nedaleko, takže vyšlo to tak, že strážim vnúčata.
1: Ano.
2: Som už na dôchodku.
1: Ano.
2: A včera cestou sem som sa dozvedel vo vašom rádiu, že je tu bytová pumpa.
1: No nie, pumpa sa to menej, pumpa, no. Máme ešte pípu, to bývávalo, to bolo po hospodách.
2: Tam občas píšem SMS-ky,
1: je to v pohode. To v sobotu večer, tam si dáš, ako môžeš zahrať. A pumpa je...
2: A keď som sa to dozvedel včera, hovorím si, že nemôžem o to prísť, nie? Tak
1: to
2: som
1: tu, dobře,
2: tak samozrejme.
1: To si udial dobře. Navíc si vybral docela peknú muziku od pána ze skupiny Pink Floyd. Máš i kšiltovku Pink Floyd.
2: Bol som tu aj 2.24 na ňom v Prahe na koncerte. V Fontuarene,
1: byl som, áno, áno, správne.
2: Ako bol to fakt zážitok pre mňa obrovský a milujem tú hudbu.
1: Ja som tu nebyl som na 24. Hrgo, tady někdo nastartoval mopeda nějakýho. Jo. Nebyl jsem 24, ale předtím, když tady byl z The Wall, a taky jsem jako z toho odcházel s otevřenou hubou.
2: Ano, ano, bylo to skvělé.
1: Ano, naprosto s sebou souhlasím. Komu pošleme Rogera Watersa?
2: Ja si to poslám sám sebe.
1: Hezky.
2: A samozrejme všetkým, ktorí môžu takúto hudbu a dobrá hudba, no. Takže komu sa to páči, nech si to užije.
1: Ďakujeme moc krát.
2: A ja ďakujem,
1: zatím, chlapi.
2: Díky. Ha ha ha.

onto that symbol of detachment. Liberty.

Radio Beat.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Já bych řekl, poslední muzika před 16. hodinou, tedy před 4. hodinou odpolední na přání býťáků, kteří doráží a stále přijíždějí sem do Veslařské ulice v Brně, do areálu společnosti ProEx 2000 Jundrov. Já jsem si nemohl vzpomenout, jak ta část brněnská se jmenuje, tak už to vím. Jundrov. Dorazil i Mira v bezvadném triku. Úplně super triko. Jo. No, taky děkuju. Jako černobílý s červeným nádechem a má tam od AC/DC úplně skoro všechny. Teda ne skoro, ale úplně všechny. Dokonce i podpisy, ale to asi nebude jako, že by se ti na to podpis to odepsali, to si koupil už takhle, že?
2: No ne, to ne.
1: Jo, protože to by bylo jako sakra hodnotný triko.
2: Sakra hodnotný a drahý, že?
1: To bych s tebe slíknul a no, asi bych si ho nechal takhle, no. A nebo bych ho dokázal si prodat.
2: Oblíkl bys to?
1: Tohle tričko, co máš ty, no kdyby bylo takhle drahý, kdyby tak samozřejmě, že, jo, tak jo, že? No, kdyby bylo zapotřebí, jo. Tak jak se říká starý přísloví, když je tělo, jubka padne.
2: No. Dobrý.
1: Miro, koukám, že jsi pod dohledem kamer teďko tady.
2: Jo. Mám milovaná žena, to tady monitoruje.
1: No tak pozor, tak to nepokaž.
2: To je potřeba, že?
1: Nepokaž to, jo, teďko, no, teď jo. Seš na videu, jo?
2: Já bych chtěl, bych tady, jestli můžu teda v sobotu, mě nechali kamarádi a kolegové ze základní školy Žibětině k narozeninám zahrát v rokové pípě. A já bych jim to rád dneska jako oplatil a poslal bych taky nějakou dobrou muziku. Jo? Pro vedení školy, základní škola Žibětin a pro všechny spolupracovníky. Tam.
1: Jo, a je to teda Kamil Střihavka s Danem Bártou?
2: Kamil Střihavka s Danem Bártou, je to na Kloboučku, tenkrát to natočili a mně se to moc líbí, mně se to ještě líbí lepší než originál, jo?
1: You keep on moving, se jmenuje ta skladba, takže...
2: A ještě si bych mohl aj Sokol Nový Liskovec, kamarády ze Sokolu Nový Liskovec,
1: samozřejmě.
2: Jsou starý kus, ale ještě tady do toho Sokola chodím, teda jenom výjimečně, jo? Takže aj pro ty kamarády ze Sokolu v Novým Liskovci bych tu písničku chtěl poslat, jo?
1: Není problém, hrajeme, děkujem.
2: Děkuju, taky naschle.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a zastavíme se hned dvakrát v těch dlouhých Lovosicích na D8 na 46,5 kilometru ve směru k Ústí nad Labem. Máme nehodu dodávky, osobáku a ještě k tomu nákladního auta, takže je nehoda téměř hromadná. Policie České republiky je na místě a v místě je hlášená snížená viditelnost a znovu v Lovosicích, tentokrát na silnici 15, je to tedy okres Litoměřice, kdyby někdo nevěděl. A zde máme taktéž havárku nákladňáku a osobního auta. Z Chomutova hlásí tedy na silnici 13 nehodu taktéž osobáku, a to do svodidel, takže i zde projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále se přesuneme do ulice Žižkova, té v Roudnici nad Labem na Litoměřicku, a zde máme taktéž Čukanec nehodu dvou osobáků. Dále tady máme z ulice Ostravská, a to jsme už v obci Petřvald v okrese Karviná, na křižovatce s ulicí U Kovárny ve směru na Orlovou. Máme opět nehodu téměř hromadnou, 3 havarovaná vozidla, jedná se o 3 osobáky. A ještě koukneme tady k nám do Prahy v ulici Dienzhoferovy sady. Máme 2 osobáky v sobě. Býťáci, prosím, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou objevit přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Plzně zítra vstoupí zápasem proti Unionu Saint Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Utkání úvodního z 8 kol podle bookmakerů nemá favorita. V týmu belgického vicemistra od léta působí Ondřej Křičfaluši. Duel v Plzni začne ve 21 hodin. V Čumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, dnes jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a Šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028. Po skončení schůzky v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda to řekl ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Obžalovaného cizince zároveň odvolací soud ponechal ve vazbě. Dnes to sdělila mluvčí městského soudu Kateřina Eliášová. Evropská komise chce zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by si pak mohly založit účet jen se souhlasem rodičů, oznámila to šéfka komise von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh s názvem EU Kids Act představí komise zítra. Von der Leyenová také řekla, že chce změnit základní pravidlo, podle kterého budou muset platformy prokázat, že jsou bezpečné. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si dál užívejte beatovou pumpu v Brně. S rádiem Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: My jsme v poslední hodině živého vysílání tady odsud z Brna do celé České republiky a zažíváme tady takový ten jakoby předzápad slunce. Vidíš to, Karle, jak se krásně mění ta kontura? Dokonce tady máme fotografa a tohle světlo na fotografii, a to mi jistě potvrdí, je naprosto super a geniální. Ana je u mikrofonu. Anička, prosím?
2: Hana.
1: Hana, promiň, já tam to zapomněl. Hana nám přinesla sejra, Karle. Kozí sýr, takže nám už stačí
2: ale
1: jenom...
2: Ale to vyrábí moje dcera Petra.
1: Pozdravuj Petru, tvoji dceru. Nám už jenom chybí, aby jsme si koupili červenou řepu. Krásně si ji syrovou nakrájili na tenký plátky, takový karpáčo z červený řepy. Malinko posolili a kozí sýr a červená řepa pro někoho může být i jako dobrá věc. Si myslím, jo? Pro někoho třeba ne, ale já bych to klidně v tomhle množství, co si přinesla, snět klidně za rok. Bych to dosud.
3: Za hodinu.
1: Jako naslouchal. Karle, ty třeba za hodinu, no. Tak, ano, komu, jakou, ano. Proč, povídej, vyprávěj.
2: Chtěla bych to poslat všem mým dětem třem, co nám pomáhají na farmě a všem byťákům.
1: Farma dobrý, šlape to?
2: Zatím jo.
1: Jo, jak se říká, bylo sucho, bylo mokro.
2: No, u nás bylo moc sucho.
1: Jo. Hele, tak zase třeba tím, jak bylo dneska, nebo tenhle ten rok sucho, tak třeba příští rok bude ještě větší sucho.
2: Děkuju.
1: No, ne, nemám zač. Vybrala jsi jakou muziku?
2: AC/DC, Hell's Bells.
1: Tak to se hodí docela. Děkuju. Anko, ať se ti daří, měj se. Čau, ahoj.
2: Děkuju.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Mně se teď před očima odehrál takový internetový virál, video, který asi známe úplně všichni, protože tady je kluk, malý kluk, kolik je?
2: 9 let.
1: A jmenuje se Tony, jo? Znáš to, Tony, ten virál, který chodí po internetu? What's your name?
2: Já na internet moc nechodím.
1: Nekoukáš, jo? Takže tak já ti to naučím, jo? Já řeknu what's your name a ty řekni Tony, jo? What's your name?
2: Tony.
1: No a pak si to musíš dokoukat, jo? Ty to znáš, víš, že směješ tomu, jo? Tak Tony, jakou dáme a komu?
2: Red Hot Chili Peppers.
1: To ti někdo poradil?
2: Já sám, moje nejoblíbenější kapela.
1: Protože ten zpěvák má stejný křestní jméno jako ty.
2: Ne, já jsem to věděl.
1: Jo, on je Anthony, to znamená, že vlastně se jmenuje úplně stejně jako ty. No a komu dál, proč?
2: Beatákům.
1: Neboj se, v pohodě, řekni to, nadechni se, máme čas.
2: Beatákům Danny California.
1: Řekl jsi to nádherně, Tony. Máš to za sebou, pustíme to a pustíme to pořádně nahlas, ne asi?
2: Jo.
1: Red Hoti se nehrajou potichu.
2: Jo.
1: Dobrý, a koukni na to video, to je docela dobrý. What's your name? On řekne, Tony.
2: What's your name? Tony.
1: Tony, výborně. No a pak to pokračuje dál a to si zjistíš na tom internetu. Zatím. Čau, ahoj.

0: Natankujte si svůj oblíbený rockový song až po okraj. Pítová pumpa.
1: My tady máme teď takový trouhelník, já z Denda a tenhle kolega, který jsem přijel s tím vozem z britské provenience a všichni tři se věnujeme jakoby tabáku. Jo, zatímco mi Zenda nemluví. Jsi nevěděl z Dendu.
2: Je to tak. Jo.
1: My se z Dendou máme doutník.
2: Ano.
1: Jo, má fajfku tenhle. Ale samozřejmě děti, nekupujte si tabák. Jo.
2: Ne,
1: to,
2: ne,
1: to vůbec, to je to. To
2: zdraví škodlivý, ale tak. Za mě hrozně dobrý.
1: Ano, staňte se moderátorem v rádiu a budete ho dostávat zadarmo.
2: Je to tak.
1: Z Dendo, co chceš zahrát za písničku?
2: Prosím tě, já jsem vybral kapelu.
1: A mě to chcíplo, hele.
2: Kapelu Na šrot. Protože z Havlbrodu, a já jsem taky z Havlbrodu, tak já doufám, že klukům udělám radost kapely.
1: Karle, ty jsi tu našel Na šrot?
2: No, našel.
1: Ty koso.
2: Věříme, že jsme našli to správný. Takže nakonec vysílání to trošku osvěžíme jakovým balčíčkem.
1: Refugees from the future.
2: Je to tak,
1: ano.
2: Je to tak.
1: Hezky.
2: Tak uvidíme, no.
1: Zdendo, ty si nám vnesl, ne, že by nebylo světlo, protože svítí sluníčko krásně do očí, ale vnesl se do toho nový svěží vítr.
2: No, doufám.
1: Jo, tady to bylo samý Deep Purple a tuhle sto a tamhle sto. Dneska nikdo nechtěl kysáky a to tady byl Loša celou dobu.
2: To se divím právě.
1: Já se taky divím, jo. Ale Na šrot, to už jako člověk musí mít obrovskou sílu.
2: No, tak uvidíme.
1: Děkuju, Zdenku.
2: Já taky díky, čau, ať se daří, mějte se, ahoj.

0: Když plnou, tak plnou.
1: Tak pozor, my jdeme tankovat nebo čepovat se klidně může říct plnou a je tady foja. Říkám to správně?
2: Naprosto.
1: Foja. To zní jako bavorský oheň, tam říkají foja.
2: Foja,
1: jako zapalovač. Yeah. A ty jsi teda foja, což je fajfka. Teda. Jo. Přijímáš ji ve své pravé ruce, ano. Jsi vyhlášený fajfkař, jsi náruživý fajfkař.
2: Náruživý, ano, vyhlášený nevím.
1: No, tak já tě vyhlašuju teďko.
2: Děkuji.
1: Vyhlášený. Navíc si přijel tím vozem z britské provenience. Je to klasika. 20, kolik, 6 let starý auto?
2: 26
1: to
2: let.
1: To je prostě paráda, jo. To si myslím, že ty auta, které jsou dneska vyráběny za 26 let, to nebude taková klasika.
2: Nebudou.
1: Jako
2: je to. Hlavně oni už nebudou.
1: Nebudou, ano. Ty asi neprodáš, vy tady to auto.
2: Ne, ne ten to, jako, to se neprodává. I když bude nový, tak půjde do archivu a zůstane doma.
1: Přesně, já se ti nedivím. To je dělník. My jsme, když jsi přijížděl, tak jsme říkali, hele, tohleto auto, to jede, dokud neřekneš dost.
2: Přesně tak.
1: No, prostě to kamkoliv, kdykoliv, v čemkoliv. Jede to sice 110 po dálnici, max, no. Protože jinak se to nedá přežít, jak hůčí ty gumy, ale...
2: No, dá, ale není třeba ho trápit.
1: Přesně, a proč jezdit jako rychlejš? Jo, my odsaď pojedeme, to budeme pálit do Prahy, to jako...
2: Tak domů je to něco jiného.
1: To pojedeme, povolená rychlost je 130, pak je nějaký jako že jo, limit, ano. Aspoň 10%, takže no. 135 tam dám tempovat a poženu ho až na Šmejkalku.
2: Tak.
1: Tam se zaseknu teprve. Pověz mi, jakou si vybral muziku, jsi úplně poslední.
2: No, štatlař musí dát nějakou muziku ze štatlu, ne? Ano. Mauglího dámy.
1: To je Progress 2 nebo Barnodaj teda
2: tak,
1: ještě.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Pavel Váně bude hostem v pátek Rockerova rána.
2: Poslechnu si.
1: Jestli on jí nezahraje, tak býval šéfem mojí kanceláře Pavel Váně. Ale já si myslím, že on ví. On, to je jeho oblíbená muzika.
2: Ne, ta se moc nehraje.
1: Ale když budeme mít jako hosta vlastně člověka, který to zpívá, tak si myslím, že by jí mohl vybrat. Čímž mu nechci jako podsouvat, že bude si hrát, co chce, že jo, ale možná, že se tam najde pro ní místo.
2: Já doufám, poslouchat budu určitě, jo. Takže doufám.
1: Komu pošleme Mauglího?
2: Mauglího hrkne všem ze štatlů a ano. Všem, co tady poslouchají, tohle betální rádio.
1: Výborně, zdarec jak svině a měj se, faja.
2: Přes celou hubu.
1: Čau.
2: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a začnu zprávou z apky, v té se píše: ahoj, nevíte někdo, proč stojí D5 směr Praha? Stojíme v omezení na 107. kilometru, jezdí se tu pouze jedním pruhem a zrovna tu už asi 15 minut stojíme. Díky, Honza, kouknem na to, ale nevidím tu nic. Za to na D1 na 102. kilometru ve směru na Brno se tvoří kolony vozidel, je tu neprůjezdný levý jízdní pruh, a to protože osobák s vlekem a dodávka se tu tak trochu srazily na místě policie České republiky a zůstáváme na D1 jen mezi 98. a 102. kilometrem ve směru na Ostravu. Totéž tvorba kolon vozidel před nehodou. Na 55. a tam je to teda v obci Bzest na Kroměřížsku, máme srážku osobáku s motorkou na místě složky IZS, ale záhy přišla právě odtud zpráva, že nehoda byla odstraněna, tak by to tam snad mělo už odsejpat. 16. Pohořelice v ulici Brněnská v okrese tedy Brno-Venkov. Převrácené vozidlo, nevím, jestli na střechu nebo na bok, v každém případě zde probíhají záchranné a vyprošťovací práce, takže pozor tam. Na Barandáku, tady v Praze, v ulici Dobříská, tedy ve směru na Barandovský most, takhle máme dva osobáky v sobě, a v ulici Mládežnická, tedy mezi křižovatkami Jílová a Slunečná, a to je Havířov, to není Praha, tak zde v části obce Podlesí máme srážku motorky a osobáku, takže pozor tam a úplně všude jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až pojasno. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Britský tým tenistek, který bude prvním soupeřem České republiky na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Shenzhenu, rozšířila Soňa Kartálová. Bývalá 44. hráčka žebříčku byla nominována poté, co vyléčila únovovou zlomeninu v dolní části zad. Oznámila to Národní tenisová asociace LTA. Prezident Pavel a jordánský král Abdalách II. Budou v pátek na Pražském hradě hovořit o ekonomické a obranné spolupráci i o aktuální situaci na Blízkém východě. O tématech jednání dnes informovala prezidentská kancelář. Jordánsko je podle hradu jedním ze zásadních partnerů České republiky na Blízkém východě. Po jednání s hlavou státu se s králem setká i premiér Babiš. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Po kontrolách předpokládají, že blok začne znovu vyrábět elektřinu během zítřka. Informoval o tom mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Bělorusko propustilo 25 politických vězňů, kteří se pak dostali bezpečně do Litvy. Oznámila to exilová opoziční vůdkyně Světlana Cichanouská, která poděkovala americkému zmocněnci Johnu Cowlovi. Ten včera jednal v Minsku s autoritářským vůdcem země Lukašenkem. Podle dnešních informací oznámil, že Spojené státy na oplátku zruší sankce vůči dvěma běloruským společnostem. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

pozdní odpoledne, víťáci, je středa 16. září roku 2026, svátek má Ludmila a 11 minut po 17. hodině už je tu spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogl. Ano, kolegové, už to tam v tom Brně, kde byli s vámi balí, myslím, že se ta dnešní roková, no big beatová, beatová pumpa náramně vyvedla, já jsem to tady poslouchal ve studiu. Byly tam v skutku pozoruhodné a zajímavé vstupy. I pěknou muziku jste vybírali, býťáci, tak se těším, až dorazí ta naše eskorta přímo odtud, co budou vyprávět a třeba co také přivezou chlapci a dívky samozřejmě také, abychom nezapomněli. Na nás čeká teď zase spousta parádní muziky. Mám tu třeba Simona s Garfunklem, Sweety, Beatles, kterých není nikdy dost, nebo za chvíli to budou Pearl Jam, no a určitě si taky dáme nějakou tu soutěž, protože tu mám nějaké to lupení, ale to nebudu předbíhat, to se nechte překvapit, tady už někdo začal telefonovat, začalo mi to tu žlutě blikat, tak až řeknu teď samozřejmě, ale teď už tu mám právě ty Pearl Jam.

said no. I'm dead. Radio B. Klasický rok.

Tak to byly Sweet na beatu, ostatně jsem vám tuhle kapelu slíbil, nedávno mimochodem hráli i u nás, sice ne již v původní sestavě, ale tak to bylo, prý pěkné, já jsem tentokrát vynechal, no a vy mi posíláte, nebo nám posíláte, což je skvělé a děkuji, i nějaké ty svoje fotografie, tady mám jedno video z té beatové pumpy ve areálu společnosti ProEx dnes, která proběhla tedy pod taktovkou Vejvoďáka, taky Carlose, byla tam Jezabel, Standa, no, nádhera, a Standa dokonce už nějaká ta videa nebo fotky vyvěsil na náš Instagram a Facebook, tak se tam můžete mrknout a určitě něco bude i na našich stránkách radiobeat.cz, ale pokud něco máte, něco se vám tam povedlo ulovit, tak posílejte nejlíp třeba na adresu studio@radiobeat.cz, já tady na to kouknu, odpovím samozřejmě všem a ty fotky předám Standovi a on s tím něco určitě podnikne, jak ho znám. No, před dopravou tu mám ještě jednoho pěkného Joe Cockra, tak ho tam sázím.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, tady Metal, prosím tě, už ti někdo hlásil k té D5 na tom 107
2: kilometru. Ne, povídej, jsem zvědav.
1: No hele, v tom zúžení totiž mění kolo kamion, jo?
2: Aha.
1: Takže to bude asi chvilku trvat. Mm-hmm. Byli tam teda proti směrem na jetě i policajti, běhali tam kolem toho taky, ale měl zvednutý taháč jako na heveru a měnil kolo, takže tam asi chvilku ještě potrvá.
2: Jasně, tak to bude ončo. Tak díky, jo, a hodně trpělivosti, ahoj.
1: Jo, dobrý, zatím, ahoj.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Naši volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli v Modeně 1-3, přestože úvodní set vyhráli 25-23. MMA zápasník Radek Roušal prohrál v hlavním duelu turnaje Octagon 93 v Brně s Dánem Magardem. Z českých bojovníků se dařilo Hálovi, Legálovi, Dohnalovi a Fošumovi, kteří své zápasy vyhráli před limitem. Triatlonistka Barbora Besperát získala stříbro na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v nizozemském Almer. Závod dokončila za 8 hodin 44 minut, přičemž v závěrečném maratonu se časem 2.55 posunula z 6. místa na 2. Za vítěznou domácí Moilenbergovou zaostala o 2 minuty a 41 sekund. Mistrovství Česka v boulderingu, tedy v lezení na nízkých stěnách bez lana, vyhráli Lukáš Mokroluský a Barbora Bernardová. Druhé místo obsadili Štípek a Slovenka Šimeková, třetí skončili Najmi a Párová. Matěj Zahalka po čtvrté vyhrál český pohár silničních cyklistů. V závěrečném závodu v Hradci Králové zvítězil Šimon Vaníček. Zahalka dojel 27., ale vedení v celkovém pořadí uhájil. Horolezec Honza Tráva Trávníček došel Manaslu Trek a oproti roku 2011, kdy ho šel poprvé, vidí zásadní rozdíly. Už se například nemusí spát ve stanu.
2: Rostou lodžie, roste infrastruktura, samozřejmě dopřávají nám, západním turistům, trekařům, horolezcům, ten komfort, který my si přejeme. Není to tak, že po Nepálu nenajdete opuštěné treky, kde to bude jako kdysi, kde budete spát s místníma, kde budete mít k večeři pouze dalbát a podobně. Takže pokud někdo bude absolvovat teď v nejbližších letech 12 lutrek, tak určitě se vyspíte i pod peřinou. Neříkám, že všude, ale věci jsou ve velké změně a ve velké výstavbě. Moc vás zdravím z Nepálu, Honza Tráva Trámíček.
1: To byly středeční sporty.
0: Rádio.

Nejen jsem to dořekl, hned mi tu přistálo několik dalších vašich mailíků, tady třeba dobrý den, posílám několik fotek z dnešní bítové pumpy v Brně, zdraví Milan Kment, no a nádhera kromě našich, kromě vejvodáka Carlose nebo Standy, tam všude je nejvíc vidět věrný bíťák Loša, který nemůže na žádné z těch pump samozřejmě chybět. V dalším mailu se píše, ahoj Jiříku, Loša exceloval v Brně, ano, bylo to super, máš se na co těšit, to jsem zvědav. Tomáš a Anička Brno a hladem jsme ji nenechali, kluky, a zase Loša na všech obrázcích, ve všech možných polohách a samozřejmě naši chlapci, a je tu i fotka těch pokrmů, co tedy Anička s Tomášem přivezli, tak i takhle na dálku. Děkuji, když jsem ještě zatím tedy neochutnal, v každém případě vy můžete ochutnat trošku té parádní muziky, mám tu tři sestry a jejich bujarou a ještě předtím si dáme Simona s Garfunklem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak to byly slíbené tři sestry na beatu, no a já se vám taktéž slíbil nějaké to lupení a už je to tady 8. a 10. října tady v IMAXu na Floře bude tedy k vidění nová úplně zrekonstruovaná podoba slavného filmu koncertu skupiny Queen Za železnou oponou v jednom z těch měst toho bývalého východního bloku. No a schválně jsem neřekl, jak se to město jmenovalo ani ten rok, kdy se to stalo, ale tedy je to letos kulaté výročí, tak to mohu napovědět a pokud by to někdo věděl, tak mám pro něj tady dva volňásky do toho IMAXu, který jinak tedy nejsou úplně levnou záležitostí, tak jsou tady zdarma od Rádia Beat a uděláme to tak, že mi zkrátka zavolejte na číslo 210 32 33 34 a já to takhle uvolním za malou chvilku, ať máte šanci úplně všichni.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Ahoj Jirko, tady Pavel z Prahy.
0: A tak Pavle, tak ty určitě víš, kde to ty kvíni tehdy hráli a kdy to bylo?
1: No, hráli v Budapešti, mm-hmm. ale když se nepletu, tak to byl rok 86, nějaký 10. červenec.
0: Jo, takže to máme 40 let, viď, teďka výročí.
1: No jo, to už
0: no jo.
1: Letí to.
0: Letí to, no. Dobře, máš tu dva lupeny do biografu, máš radost?
1: No to mám radost velkou.
0: Tak ho vemeš sebou ještě, řekni.
1: To se těším, hele, ještě úplně nevím. Možná jednu kámošku, jestli nebude hlídat v domčata.
0: Dobře, ty tam taky máš nějaký ty, nějaký
1: jo,
0: potomstvo.
1: Jo, taky hlídám dneska.
0: Tak jen koukej.

0: pustit nějakou parádní muziku, nejlíp rádiový.
1: A... Jestli se mi povede ulovit, tak taky něco pustím, ať vědí, to je muzika.
0: Dobrý, tak jo, tak díky a užij si to, měj se, ahoj.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: No a D5 je na tom 104. kilometru ve směru na Prahu stále uzavřená z důvodu porouchaného vozidla v omezení. Ano, to byl, jak nám hlásil Víťák, to je ten kamion, který mění pneumatiku, tak to podle všeho stále trvá. Pokud víte víc, volejte nebo pište na silnici 23 na té u Ořechova v okrese Jihlava se srazil osobák s autobusem, je tu jak neprůjezdná zpevněná krajnice. Tady nám hlásí silnice 152 u Ivančic, což je okres Brno-venkov, tak zde máme zase osoba, který narazil do svodidel, probíhá vyšetřování nehody. A ještě se koukneme do ulice Komenského, to je v Nýrsku, na Klatovsku, a zde máme v sobě hned 3 osobní auta, na místo jedou složky IZS, a vy býťáci, prosím, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Centrem ledových sportů bude na zimních hrách v roce 2030 Lyon. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor. Jeho koordinační komise také schválila umístění soutěží v alpském lyžování do Courchevelu a Val d'Isère. Hry jsou naplánované v termínu od 1. do 17. února 2030. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června oni požádalo přes 2000 zájemců, kteří si chtějí celkem půjčit víc než 5 miliard korun. Na podporu renovací nově poskytnou peníze banky. Stát pokryje náklady na financování a domácnosti budou splácet jistinu. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Dnes o tom informovala na síti X. Areál policie nepřetržitě hlídá. Ruský ministr zahraničí Lavrov prohlásil, že válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho. Tlumočil tak prý varování přímo od prezidenta Putina. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už včera pohrozil poradce Kremlu Petrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

0: Ale pro někoho možná překvapivě tahle skladba Love Help Me, klasika Deep Purple, už byla prvním kouskem té pravidelné podvečerní Oldies Triggy Six O'Clock Rock a hned tím druhým tak lehce vzpomeneme na letošní tuzemské koncerty skotských Nazaret. Já jsem třeba byl na tom brněnském, kdy si ovšem ten jejich velký hit Love Hearts dáme v mnohem starším a dřevnějším, nebo spíš i dokonce sladkobolnějším podání legendárních Everly Brothers. No a do třetice doplníme letitou klasikou samotných Rolling Stones.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

No a 18 minut po 18. hodině už je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, náleže dorazí s úderem 19. hodiny do studia Petr Korál se svým ušákem, tedy hostem, jímž dnes bude Míra Heinschmann, zpěvák a harmonika skupiny MHB, tak máme před sebou ještě spoustu času, spoustu muziky, také Beatoskop, dopravu, no a z té muziky, tak tu mám dokonce hned několik takových svých oblíbených záležitostí, třeba Sraž, Ramones si dáme, no ale v tuto chvíli si dáme přímo tu titulní věc z desky, na které se jako první po odchodu Ozzyho Osbourna představil Ronnie James Dio a ta se jmenovala v tom roce, tedy na přelomu 70. a 80. let, kdy vyšla, no jak jinak než Heaven and

0: Goodbye, tuhle skladbu můžete znát jak v tomhle podání Luboše Pospíšila, tak třeba i od Oty Petřiny a možná ještě v mnoha dalších. V každém případě, když už jsem vás tedy zval k těm uším Petra Korála, které nám propuknou již za půl hodiny, tak už v tuto chvíli můžete také posílat svá přání do dnešního večera živáků, tedy toho večera bez lupenů v kotli, a to nejlépe jako SMSky na číslo 720 01 222, ale můžete využít i mobilní apku a nebo mail, musí to být ale muzika, která tedy existuje v nějaké té živé verzi, byla zaznamenána na živý, tedy na ten, buď to na ten pás, nebo už později digitálně, to je důležité, a my se teď zase spolu s vámi podíváme na ty naše silnice, cesty a křižovatky.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V ulici Broumarská tady u nás v Praze máme nehodu hned 3 osobáků, ano, velký pozor tam. Pak tady máme zprávu, že na 37. kilometru na trase Pardubice Hradec Králové u obce Srch máme havárku osobáku, který se tak nějak vyskytl, ocitl mimo komunikaci, takže pozor i zde. No a ještě na D2 tady píšete, že na odpočívadle na 56. kilometru ve směru na Slovensko je ten vjezd na dálnici uzavřen, a to kvůli opravě. Aktuálně je uzavřen výjezd z toho odpočívadla na dálnici ve směru na Slovensko. Řidiči, kteří tam tak najedou, musí najet zpět na dálnici ve směru na Břeclav. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Google zkracuje dobu, po kterou zůstávají smazané fotky a videa ve fotkách Google v koši. Nově budou trvale odstraněny už po 30 dnech místo 60.
0: Vítoskop.
1: Členové Alpenverein.cz, kteří si už zaplatili členství na příští rok, poprvé dostávají digitální průkaz. Mohou ho mít v Apple nebo Google Wallet, případně jako PDF či JPEG. Digitální průkaz plně nahrazuje plastovou kartu a platí i na horských chatách.
0: Vítoskop.
1: Řidiči využívající P+R parkoviště nedaleko vlakového nádraží v Olbramovicích mohou nově platit i přes mobilní aplikaci Easy Park.
2: Tím se systém rozšiřuje o další možnost úhrady, která přináší rychlé a pohodlné odbavení bez využití parkovacího automatu. Bezhotovostně lze i nadále stání uhradit aplikací PIDu Lítačka. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Rádio.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.

Duo Egon bylo pak tak moc hodný, že s naší kapelou spoustu let jezdilo po všech čertech. Sedělo s náma v dodávce i v šatně a se svojí sestavou vystupovalo pravidelně v polovině koncertu, kdy jsme my s Matějem odstoupili na kraj pódia a nechali je tam samotný. Ruku na srdce. Někdy se to povedlo víc, jindy míň. Sem tam drhlo synchro, nebo se někdo z dua nestihl oblíknout, taky se stalo, že zvukař zapomněl pustit hudbu, ale samozřejmě to nikdy nemělo vliv na bouřlivý ovace po každý odtančený sestavě, protože zpestření koncertu to každopádně bylo. A potom se ku podivu stalo, a proto o tom vlastně mluvíme, že si dua Egon všimla Česká televize a nabídla jim v pořadu Pomeranč svoje pravidelný taneční okýnko. To jako bez legrace. A kluci to vzali a pak jednou týdně křepčili na obrazovce před diváky z celé republiky a učili je svoje sestavy. Byl to vrchol jejich kariéry, po který na neurčito přerušili se smíchem svoje vystupování a i v tom Pomeranči se to samozřejmě bralo od režisérů jako fór. Jenže ne každý divák ho mohl pochopit a tak se nesporně našel alespoň jeden, co to zbaštil i s navijákem a opravdu s duem Egon doma před tou obrazovkou tančil. A dobře mu tak, když byl tak blbej.

kino pokračování, to mě baví nejdřív povídání a pak jako bonus ještě muzika, těším se na další pokračování, no a my už se budeme pomalu loučit, Petr Korál se tu se svým hostem už pomalu chystá, pak bude večer živáku a musím vás ještě pozvat k repríze mého pořadu Hledáčku Jirky Rogla, kdy včera jsem tady přivítal Jirku Darona, kterého můžete znát jako ředitele agentury Prago Koncert, pořádá festivaly Masters of Rock, Metal Fest a také Rock Castle v Moravském Krumlově, ovšem teď vyprávil o tom, jak sbírá dlouhá léta fotografie a vše, co se týká legendární Marilyn Monroe a také tady uspořádal, vymyslel výstavu v Praze, tak se na ní můžete zajít podívat až do 4. října. O tom všem právě nám včera Jirka vyprávěl, pouštěl také zajímavou muziku, třeba jako pozvánku na jim pořádané koncerty, tak pokud byste chtěli, tak o půlnoci ještě si můžete tohle naše povídání poslechnout znovu a teď už vás naposledy ze studia Rádia Být zdraví je Jirka Rogl a na rozloučenou tu mám ještě Led Zeppelin a nebo teď hned třeba také jedny pěkné Kinks.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Skutečně Rádia Beat
1: a Petr Korál. Krásný dobrý večer vám přeje Petr Korál. Zahajuji další uši s datem 16. září a vítám tady dnešního hosta, kterým je zpěvák Míra Heischmann.
2: Zdravím vás všechny.
1: Spojený dnes hlavně s vlastní kapou MHB, nebo je Malej hrbatý bobr, je tomu tak?
2: Ano, je to pravda.
1: Ale samozřejmě těch aktivit měl a má daleko víc a k něčemu se třeba dostaneme. Nicméně, teď je tady první písnička určená ke tvému okomentování a zhodnocení, případně líbí, nelíbí a proč, to je všechno. Můžeme na ní?
2: Jo, samozřejmě, to jsem rád.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dozněla první píseň dnešních uší, jejíž hostem je zpěvák Míra Heišman a já se ptám, zda oslovilo nebo ne a případně čím.
2: No, byla to nádherný cover Del Hughes, on to trošku, je ta aranče.
1: Ale ten Hughes tady nebyl totiž, to je ten háček, ale no, povídej.
2: To já nevím právě, tohle to já tu nahrávku neznám, já znám tu původní starou,
1: jasný,
2: tu z ochutnávky a my jsme to hráli s Beer Bandem, velice slušně, jsme to docela to bylo podobný takový, krásná věc, no.
1: Tohle totiž byla taková možná pro někoho zvláštní verze, protože to byly 10 let starý Whitesnake z desky, kde pan Coverdale natočil jenom purplovský písničky znova.
2: Jo, tak to
1: vlastně, oni to nazvali jednoduše Purple Album, ale byly to Whitesnake. Takže líbilo? Tím lépe.
2: Úžasný, no, krásný. Oni to taky naspívali, střihavka s Bartou.
1: Samozřejmě.
2: Taky velice slušně na poloučku, myslím, že to běželo.
1: No. Tak dáme si teď něco česky zpívaného.

0: Hosti Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dozněla druhá píseň dnešních uší, první zpívaná česky, a od toho, aby zhodnotil ze svého pohledu, nebo přesněji řečeno poslechu, je tady zpívák Míra Heischmann z MH Bandu. A předávám slovo.
2: No tak jsem poznal začátek teda hned ne, ale potom už jak se zpívá Myšík, tak to je prostě ikona, výborný člověk, výborný muzikant. No já to teďko střebávám v to Flamengo, to nový.
1: Jenže to bylo to nový.
2: No ale já vím, to je z té, myslím, z toho DVDčka je to puštěno.
1: Ano, ano, živák.
2: Ale tak. Teď je to nový úplně, ano. Že to zpívá Holeček všechno.
1: Tak, přesně tak.
2: No, takže tohle to teďko vím, a protože Boriš, který hraje taky s Cadillacem, tak tam je jako...
1: Všechno souvisí se vším, ano. Jestli poznal Boriše, ano. Jasně. Takže oni si teď říkají Flamengo Reunion Session, takže i tato nová verze vlastně těch starých písniček ti konvenuje. Dá se
2: ano,
1: to,
2: ano? Je to pěkný, no. To je jedna z nejlepších vůbec desek, vůbec nejlepších nosičů, co tady byla vydaná.
1: Kuře v hodinkách, samozřejmě. Ano, ano. Ale oni Flamengo, respektive Flamengo Reunion Session, hrají i jiné věci, včetně nějakých převzatých.
2: Ano, slyšel jsem. Koloseum tam měli.
1: Taky.
2: Holeček je taky špička, no docela. Jako jsou to všechno dobrý muzikanti. Výborný ten muzikant.
1: To si myslím. Tak teď pro tebe mám připravenou písničku, kterou poznáš zaručeně i hned. Nebudu říkat posluchačům zatím proč, protože to se určitě od Míry Heischmanna dozvíte sami. Ale mě bude zajímat, co v tobě teď momentálně, když to uslyšíš, tak co to v tobě bude dělat, jaké to vzbudí emoce, jak se říká.

0: a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dostali jsme se žánrově zase někam jinam. Připomínám, že posloucháte Uši, jejichž hostem je zpěvák Míra Heišman, zpěvák a také jsem zapomněl říct i hráč na foukací harmoniku, výborný, jenom abych na to nezapomněl, ale teď především hodnotitel, tak hodnoť prosím.
2: No tak Clayton Thomas, který bohužel nás opustil tento rok, tak to je můj takový vzor pěvecký, i když my jsme tenkrát jako Societa Muzikále měli dva dechy a hráli jsme taky takovou podobnou muziku a natočili jsme tuhle skladbu v jiné verzi podle Shirley Bassey, ale ta nebyla tak dobrá, že jo, jako ta původní. No a znám, dokonce se znám osobně, si píšu s bubeníkem, s Bobby Ekonomem, který s ním nahrával desku Nuclear Blues, tak ten má příbuzenstvo v Čechách, v Plzni.
1: Ale.
2: No, tak takhle, on byl dokonce i v Plzni, jak jsem s ním mluvil, tak, takže to, no a všechno, posílal jsem mu i moje nahrávky, takže vyjádřil hlubokou spokojenost a s tím Claytona Thomasem, to jsou kamarádi. Teď už bohužel Clayton není, ale jako mě pořád, mě žije pořád, protože já mám asi 15 CDček. Jako.
1: Ještě nezazněla jedna ta podstatná věc pro posluchače, nezaznělo totiž jméno té kapely, která udělala tuhle původní verzi. Takže
2: Blood, Sweat and Tears.
1: Přesně tak. No a já bych měl dodat, že ta vaše verze, co jste kdysi udělali, tak se jmenovala Veverčí kolo, že?
2: Ano, Pavel Vrba, ten králek z toho.
1: Tak já myslím, že bychom se mohli zase na chvíli vrátit na domácí scénu.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, mým dnešním hostem je Míra Hajšman a já předávám slovo, opět se ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a především proč.
2: No tak je to nádherný, Michal Prokop má úplně fantastický texty a ty písničky, on je fakt špička, jako česká, úplně jeden z nejlepších. No, teď je tam Pavel Marcel, ještě že na kytaru a vůbec ty muzikanti a je to, myslím, z té Ostraky ta píseň.
1: Ano,
2: já jsem si to původně, já už jsem tak přehlcený těch skladeb, že jsem si to původně na začátku vůbec neuvědomil, a teď už je mi to bylo potom jasné, jak přišel ten refrén, tak je to dobrý.
1: Je to tak, klobouk dolů, byla to píseň Sejmy z posledního alba Michala Prokopa Framus 5 Ostraka. No a já jsem to pouštěl, samozřejmě vždycky to má nějaký i třeba vedlejší úmysl, kvůli účasti Pavla Marcela, protože Míra Hajšman nezmínil, že s Pavlem dlouhodobě spolupracují. A vlastně výsledkem bylo i tvoje poslední album loňské, že jo?
2: Ano, to je ten rock'n'roll, kde 8 skladeb, jsou tam 3 český a 5 původně anglických. Měl jsem dobrou korekturu, takže to není úplně tak kostrbatý, ta angličtina. No a Pavel Marcel ještě má kapelu Regen, a tento natočil skladbu, která je tam taková docela jako jedna z nejlepších na tom CD, taky ještě natočil v angličtině s tou skupinou Regents.
1: A my si tu skladbu taky pustíme, ale ne teď. To má čas, to bude až na konci. Takže zatím ani nemusíme říkat její název, ale dostaneme se k tomu. Teď se vrátíme někam vlastně, já bych řekl, na začátek 80. let a víc asi teď nebudu dodávat.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dozněla v pořadí pátá píseň dnešních uší a znovu připomínám, že jejich hostem je zpěvák Míra Heischmann, vedoucí vlastní kapely MHB, a ten hodnotitel, ten člověk, který vynáší ty buď kladné nebo negativní soudy, zatím byly vlastně všechny kladné, tak jak tomu bude v tomto případě?
2: No tak já jsem tuto skladbu vůbec neznám, teda nikdy jsem ji neslyšel, ale podle zpěvu to vypadalo David Lee Rotha.
1: Ano?
2: Podle zpěvu, ano, no tak to je nějaká mladá věc, kde ještě nebyl tak rozeřovaný, tak rozespívaný, to je úplně jako mladší hlas, než potom dál, když fungoval.
1: No poměrně raní Van Halen to byly.
2: No. Potom už jsem poznal, i ta rytmika byla jasná, tam už ta basa s těma bicíma je hodně Van Halenovská, no. Tak jako, já tu písničku neznám, ale jako je to pořád vysoká kvalita tohoto hard rocku, no. I když začali, tak to bylo fakt dobrý. On potom řekl, že nebude furt hulákat, furt, že tam musí křičet, tak odešel a šel na solovou dráhu a zpíval takový to gigolo a tadyhle ty věci. Už nespíval takový ten uřvaný Big B, tam potom přišel ten... tam zpěváky tam měli dobrý, no, ale že už potom přestal, už se mu to nechtělo zpívat tyhle ty vyřvávačky, no.
1: No a my se teď vrátíme ještě o pár let nazpět oproti těm Van Halen, kteří byli předtím. Vrátíme se na tuzemskou scénu a víc nebudu dodávat. Pojďme na to.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Dozněla skladba, která vyšla původně v roce 1977 už, natočena byla ještě o rok dříve, a od toho, kdo ji má zhodnotit opět, jak jinak v uších, je tady samozřejmě i nadále Míra Heišman. Tak jdi do toho.
2: Tak Jirka Schillinger, jako protože to byla pro mě vynikající muzika, dokonce jsem zpíval dvě věci, které vyšly potom až po jeho smrti, Sen a Alchymista, protože mě volal tenkrát Ringo Čech, abych přišel na konkurs, jestli bych ho nenahradil, no a jsem si říkal, no tak ty brdě, to bude. Pak jsem přijel a kapela se rozpadla, šli prostě do různých kapel se rozešli, takže z toho nebylo nic, ale nicméně jsem to zmapovaný perfektně, jako ta kapela, všech, znám ty muzikanty některý osobně, jako jo, bylo to, tohle to bylo takový komerčnější trochu, ten refren tam, ale jinak on byl opravdu jako hodně, hodně výrazný, osobitej a jeden z nejlepších.
1: A víš, kdo na téhle konkrétní nahrávce, co jsme poslouchali, hrál baskytaru?
2: Ne, tak to nevím.
1: Jistý Pavel Hradil.
2: Aha, takhle, no, on mi to vykládal, že s ním taky hrával, no.
1: Ano.
2: Z Bobra.
1: Ano, to byl zase takový pomyslný oslý můstek k tomu, abychom se dostali k tvojí kapele, tedy MHB, případně Malý hrbatý Bobr, případně možno i Míra Heišman Band, ne?
2: Taky to takhle bylo, původně to takhle bylo, my jsme byli tam.
1: Jak to tam vypadá, co se u vás děje?
2: No tak, my jedeme teďko spíš venku po těch hospodách, open air, a žádný vlastní věci teda momentálně neskoušíme, spíš nějaký hity a hrajeme to po svým, a já to mám proložený tou foukačkou, tak jako Pavel taky zpívá výborně, Pavel Hradil, takže to je takový hospodský šraml. No, těžko jako to nějak definovat, no. Kytara, basa, kachon, to jako není žádný velký orchestr, takže spíš takový hospodský, no, je to.
1: Tam by se vzhledem k tomu obsazení chtělo říct skoro komorní Big Beat, ale nevím, jestli to je na místě toho, no, spojení.
2: To nejde, to byl komorní, možná byli Cream. Jako.
1: Tak jo, tak pojďme si zase něco pustit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Rádio Beat, stále posloucháte Uši s Mírou Hajšmanem a já opět předávám slovo.
2: Tak já si myslím, že jsou to Foo Fighters.
1: Jo?
2: A já jsem teďko viděl nedávno na Artu jejich koncert, takový starší, ale oni jsou vyhraný, to je nádherná parta, taky bezvadně hrajou.
1: A co tě na tom baví třeba nejvíc?
2: No tak hlavně zpěv, já jsem na zpěváky, on má takový ten výraz, který mě se líbí, jako tenhle výraz zpěvu. I když jsem vždycky vypadal jako na pop music, tak já jsem zpíval takhle podobně. Vždycky jsem takhle ulákal. No a to je prostě, i ty aranže jsou jako vyšperkovaný, mají to pěkně udělaný. Fakt tam se nedá vyčíst nic, tam je to všechno parádní.
1: Foo Fighters pro spoustu posluchačů Beatu jsou v uvozovkách nová kapela.
2: Ano.
1: Třeba, že hrajou už taky přes 30 let. Jak ty to máš vůbec ve vztahu třeba k nějakým mladším skupinám? Poslechneš si někdy něco?
2: No ale jo, občas něco poslouchám. Jako i teďko, co jsou, tak já jsem třeba slyšel pár písniček od Green Day, že jo. Mm-hmm. A jsou Linkin Park taky občas, protože to hrajou, to se objevuje. Ale existují i jiný party, které já mám prostě nahrávky, prostě skupin, který ani nikdo nepouští nikde, nikdo je nezná, jenom pár sběratelů nebo pár fanšmakerů, který se zabývají muzikou. Tak existuje jich spoustu, to bychom tady byli 2 hodiny, to bych to měl všechno vyjmenovat, ale jako z těch mladších, ty, co se objevou teďko na scéně, tak mám je trochu zmapovaný, trošičku, jo.
1: To je dobře. Tak teď ti dám písničku, která je opravdu prastará. Nebude to úplně ta první verze, bude to samozřejmě jedna z mnoha verzí, které vznikly, ale víc nebudu říkat skválně.

0: My musíme přiznat, že tyto uši jsou předtočené, proto vlastně v té samé době, kdy jsou vysílány, tak Míra Heišmann už bude na místě. A bychom asi mohli říct, že u chlapu se to může říct, že Pavlovi Sedláčkovi bylo 85. Takže si to připomene takhle tímhletím velkým koncertem. A klidně bych se ne zeptal, ale poprosil tě, aby si zdůraznil i to, že ty vlastně s Cadillacem, tedy s Pavlem Sedláčkem, mého kapelu občas hostuješ, že jo?
1: Ano, to je pravda, no, tak jako my jsme tam, je nás tam víc těch zpěváků, kteří se tam střídají jako hosté, a je tam někdy Pepík Pilař, někdy je tam Sodoma, Viktor, no a Šlubka Svěrák taky je tam dost často reprízovaný, ten je takový zvláštní ten žánr, že to má takový zajímavý potom kontrast s tím rock'n'rollem, on má takový ty rytmem bluesový, bezvadný, taky můj kamarád. No tak prostě Cadillac, sice starý už, ale pořád hrajou ten klasický rock'n'roll jako velice, velice dobře. Jako.
0: A tak to má být. Pojďme na další song.

0: na níž a ta barva tam je, až potom malinko se zvednul, tak už mi to naskočilo, já jsem tu desku slyšel celou, ale ono se mi to splynulo, mi to šíleně všechno, jo. Ale to je opravdu nádherná muzika tam, jako oni opravdu to se, já bych řekl osobně, že jsou tam skladby, ty už nikdo nevokopíruje, jako že by je někdo chtěl hrát, jako, že to vůbec, to nejde, to je tak náročný a tak krásně vymyšlený tam, že to je úplně síla veliká, vysoká, vysoká laťka.
1: Zase mimochodem zmiňuji kytaristu a já myslím, že i s tímhle pánem to jde,
0: je,
1: že?
0: No vlastně, ten je super.
1: Tak přichází poslední píseň dnešních uší, respektive předposlední, protože slíbili jsme nějakou bonusovou, na které zpívá sám Míra, ale tady ještě ne. Tak prosím, příjemný poslech pro tebe i pro posluchače při 10. skladbě dnešních uší.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday. Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Jsme na konci dnešních uší, tohle byla poslední, nebo jak jsem říkal, předposlední písnička, bude bonus, to je jasné. A já se naposledy ptám Míry Heišmana, zpěváka, který byl hostem dnešních uší, jak se mu pozdávalo to, co slyšel právě teď.
2: No tak, to je moje oblíbená kapela Vltava, tam to jsou muzikanti nádherné, dokonce viděl i živě asi dvakrát. A to je, oni mají zajímavý, i ty jak texty, tak ta hudba je taková, je tam moře stylů, občas tam něco udobnou takhle z něčeho.
1: Ano.
2: Jo, a vlastně je to opravdu, jsou to, je to v podstatě je to humor, je tam legrace.
1: Obrovský nehled, ano.
2: No, je úplně super, ty texty, je to těžký být bezvadný chlap, aby měl na tě rád, aby celý svět měl tě rád. To jsou úplně božský texty, co oni vymýšlí tam a teď všichni hrajou, jak z partesu, všichni umí hrát. Ten zpěv je vymyšlený, ta melodická linka je vymyšlená úplně zvláště nádherně, jo? To není běžný zpívání, jo? Fakt jsou opravdu dobrý. Jo?
1: No a my musíme přejít k té skladbě, o které jsme se vlastně bavili už v průběhu té hodinky a teď si ji pustíme. Je to znovu také připomenu, že je to ze společné desky Míry Heišmana s Pavlem Marcelem, kytaristou, už velmi respektovaným, která se jmenuje Rock and Roll, vyšla v loni, vlastně v roce 2025. A ta písnička se jmenuje Jsem v háji. Tak jestli k ní chceš ještě něco dodat, Míro, máš příležitost.
2: No je to text Pavla Puty, který to byl můj dvorní textař vždycky, jako velice schopný, mám hrozně rád jeho nápady. Jinak ještě zopakuju, že Pavel to ještě natočil v angličtině, tu skladbu natočil s tou skupinou Regents a on tam má cizince jako na zpěv, no a jinak prostě se mi to líbí takhle, jak to je, no uvidíme, no.
1: Tak právě Míra Heišman, já ti děkuju za návštěvu, ať se daří.
2: Tak.
1: A teď už přichází píseň Jsem v háji. Míra Heišman a tímto se s vámi loučí i Petr Korál. Mějte se krásně.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bez lupenů v kotli a ne večer živáků. Vyznačuje se opravdu velkým temperamentem a energií díky živým nahrávkám. No a taky energii, kterou vkládáte vy, protože některé písně, ne všechny vybíráte vy. Víte, co máte dělat? SMSky, maily, můžete i brnknout. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. A já jsem vybral hned na začátek takový nářez, aby jsme se rozproudili před tou vášnivou nocí, kdybych to měl říct, tak vyďte dámy. No, vybral jsem Briana Maye, rok 1994, Live at the Braxton Academy, Resurrection.

0: Kedy to žije? Bez Robertu Skotu. Na rádiu Beat.
1: Ano, tady to žije. Davide, viď? Slyšíš mě?
2: Ahoj, čau, Dane, ahoj.
1: Nazdar, nazdar. Jsi ještě vzhůru, jdeš zítra do školy, ne?
2: No, já jsem nemocný, tak dneska budu vzhůru celou noc a budu poslouchat vaše rádio, protože jste úžasný, nejlepší.
1: Ty jsi dobrý borec. Tak, dobrý, schvaluju ti to teda. Davide, co jsi vybral, co chceš zahrát?
2: Dáme to, bude to kabát, živě, Žízeň.
1: Žízeň, dobře. Tak já ti Studne 2004 zahraju Žízeň od kabátu. Live samozřejmě. Je. Tak Davide.
2: Děkuji moc, díky.
1: Já taky díky, měj se hezky, chlapče. Čau.
2: Ty taky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Přátelé, je mi to nemilé, ale musím vám oznámit, že končíme. A zase se mnou souhlasej. Nedím mi, tak když chodějí a souhlasej. Končíme! Končíme! Přátelé, já vám něco ukážu. Toto se nazývá voda čistá, neperlivá. Hodná i pro kojence. Možná, že to je zdravý, ale není to dobrý. A já vám, přátelé,

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz. Driving home this evening.

0: večer živáků na vaše přání.
1: Bez lupenu v kotli.
2: Tak to byl Bryan Adams, Cuts Like a Knife, živě a ještě Unplugged. Honza na drátě, čau, zdravím tě.
3: Čau, tady Honza.
2: Hele, vy jsi si přál trošku jinou píseň od Gamma Ray, bohužel já tady mám k dispozici teď jenom jeden živák, musel bych rozvinout někde ještě jinou knihovnu, ale doufám, že ti nebude vadit Avas nebo Evas píseň, která je živej záznam, co?
3: Určitě mi to vadit nebude. Hlavně to nebude vadit ani vám a ani všem kamarádům, který tuto kapelu mají hrozně rádi.
2: No tak mě osobně teda, mě osobně to rozhodně vadit nebude, protože Gamma Ray je špička, co si budem povídat, Honzi, že jo?
3: No, Kai Hansen úplně,
2: no jasně,
3: prvej kytarista, jeho syrovej zpěv a jasně, taková kapela tady prostě chybí a kdo chce, co chce říká, co se to tady chybí.
2: No, každý má svýho favorita, přesně tak.
3: Mám.
2: Mě tady strašně vadí, člověče, v té Praze, že bych občas jednou za měsíc zašel na Pink Floyd třeba, jo, do Malostranské besedy. To je opravdu největší chiméra, která mě mohla potkat. Hele, díky.
3: To byste šli s Levoďákem spolu.
2: To se peš.
3: Já bych šel taky.
2: No šel bys taky, ale s Levoďákem je těžký někam chodit. On furt něco říká, furt něco vypráví, on hrozně ruší ten člověk, jo. Hele, díky, měj se hezky, Honzo. Čau.
3: Ty taky, děkuju.
2: Čau, ahoj. No a já to ještě doplním. Ahoj, Dané, prosím, zahraj pro moji jedinou lásku a manželku Haničku Metallica The Day That Never Comes. Radek a Hanka z Chomutova. No tak já vám přeju štěstí, miláčkové moji, když se takhle máte rádi manželku, takhle milovat, no to je... To se málo kdy vidí zase, že ano. Tak určitě Radku a Hanko zahraju Metallicu se symfoniákem ještě navíc The Day That Never Comes, no a předtím ještě tedy pro Honzu Gamma Ray Evas, no a možná se mi tam ještě něco vejde do téhle hodiny, uvidíme. This next song!

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Jsme v druhý hodince našeho koncertu monumentálního, zatímco jste vybírali a jak jsme si to tak navzájem doplňovali, tak to opravdu stálo za to a budeme v tom pokračovat, to vám slibuju. Protože to pro začátek týhletý hodiny zařídí Michal. Michale, slyšíme se, ahoj.
2: Určitě, ahoj Jane.
1: Čau.
2: Zdravím tě, ahoj.
1: Já tebe taky, tak co jsi vybral? Kdo nám teď vystoupí?
2: Takže já bych prvně poděkoval, protože dneska to má Iskru s tebou teda.
1: Díky, děkuji, ano. Ano.
2: Takže, no,
1: víš co, u téhle muziky, ano. Michale, já jsem to chtěl říct, že jak před chvílí upoutávka na ten páteční flám, že jo, to je další pořad našeho rádia, Rádia Beat, tak ano. Ono totiž u téhle muziky, si člověk občas musí něco dát. Já nenutím vás, že jo, kor děti, jo, jako to vůbec ne. A na panáky nebo to. Ale třeba to pivko, že jo, proč ne? Takhle večer,
2: určitě,
1: že jo. Nebo vínko, že jo, taky, jo. Protože ona ta muzika, ten Big Beat, aspoň mě se to líp poslouchá. Teda když jsem trošku, tak jak to říct, alkoholově rozechvěn, ano. Teď jsem to řekl velice kultivovaně, jo?
2: To řekl výborně, to je pravda.
1: Takže ono, to k tomu nutí, no, a mě to baví potom, když ta muzika prostě jede. No, tak, ne. Povídej, já jsem tě přerušil.
2: Dobrý, pohodě. Takže jestli by šlo Halloween, How Many Tears,
1: ano.
2: Taková výborná, sice původně z roku 86, ale předělaná teďka s Michalem Kiskem, tak bych pokud možno poprosil o tuto skladbu.
1: Určitě. Tedy z madridského koncertu.
2: Ano,
1: jsi chtěl přímo. Jo,
2: ano,
1: jasně.
2: Ano.
1: Dobrý, tak jo, Michale, měj se hezky. Ahoj,
2: děkuji,
1: čau,
2: děkuji,
1: čau.
2: Měj se krásně.
1: Ahoj. No a vy ostatní můžu zopakovat číslo 210 32 33 34. To je číslo volací, ano, anebo pište SMSky, anebo třeba maily, ježiš, na maily jsem se ještě nepodíval, tam toho bude. Tak já to hned rychle napravím. Teď už Halloween, How Many Tears z Madridu.

0: kotli.
1: Tak, to byl taková klubovka, živej záznam z toho klubového, bluesového koncertu Peter Lipa a Blues Band. No a já už mám na drátě Koríše, zdravím.
2: Nazdane, zdravím všechny bíďáky.
1: Nazdar, já jsem zrovna dneska, já jsem si vzpomněl, že jsem dneska zrovna odpoledne měl chuť na nějaký mořský plody, čověče. Víš, jak mě zavolal Koríš, jo, tak to taky, že jo, se využívá v kuchyni, ne, jako Koríš.
2: Samozřejmě.
1: Že jo?
2: To je jako kohoutí polévka u nás na Valachoch, tak byla si na svátek.
1: A já jsem věděl, že mi to vrátíš dobře, tak jsme si kvit, fajn. Hele, tak co jsi vybral, prosím tě?
2: Já bych měl asi podle mě nejpěknější verzi tuho to takhle to je Today od Četrotal.
1: To all to rock and roll si chtěl, ne?
2: Ano, to all to rock and roll, to Today.
1: Ano, Bursting.
2: To Bursting Out.
1: Bursting Out, ano, a to je rok 1978, dokonce koukám tady na to. To je stará nahrávka. Dobře.
2: To je stará nahrávka, je tam krásný saxí, který prostě...
1: Výborně. Tak jo?
2: Jako, co je to z klasické desky, tak není to ono, ale to je prostě úžasné. Tak
1: jasně. To no některý, dělá, je pravda, některé pecky, ty živý, jsou energičtější, zajímavější než ty studiový. No někdy zase ty živý nahrávky zas tak dobrý nejsou a studiovka je lepší. No to je kapela od kapely, co si budeme povídat. Dobře.
2: Samozřejmě.
1: Jasně. Díky, měj se hezky. Hele,
2: dobré,
1: čau.
2: Dane, taky.
1: Ahoj.
2: Díky, čau.
1: Ahoj. No a ještě to doplníme. Počkejte, já to musím najít, přátelé, musím to najít. Tady. Ahoj, přeji krásný večer všem býťákům a prosím o něco od Progresu. Děkuji, Radek Opava, tak Radku Doupovi pak pošlu Planetu Jeronima Boše. Fajn, máme to v kupě, tak já spouštím.
3: This is a song which got us into some small degree of trouble back home in Blighty, where the music critics decided that it was a song of an autobiographical nature. Indeed, that I was singing about myself. Silly sods, of course I was. I was singing about some other. It's called Too Old to Rock and Roll and Too Young to...

0: To žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ano, pokračujeme v tomhle krásném večeru. Já si to teda užívám, doufám, že vy taky. A Áťa taky, viď? Zdravím.
2: Ano, ano.
1: Čau, odkud voláš?
2: Z Mohelnice.
1: Z Mohelnice, to je na Moravě, že jo? Mohelnice.
2: Ano, na Moravě.
1: No a dneska jste nějak přesile, Moraváci, proti tady Pražákům a vůbec tady Čechům. No Češi jsme všichni, no. Tak Byťákům z Česka, takhle, nebo Byťákům z Čech, ano. Abych byl přesnější.
2: Ano.
1: Ale mě to vůbec nevadí, to je jedno. Naopak jsem rád, ať volá, kdo volá, hlavně ať se dovolá, to je ono.
2: Ano, tak, to je hlavně.
1: Tak, a teď, co jsi vybrala?
2: Vybrala jsem si Doctor Please od skupiny UFO.
1: Ano, ano. A je to nahrávka z roku, už 1979. Strangers in the Night, no vidíš to. Tak jo, hned ti to tam pustím. No můžeš, samozřejmě.
2: No, psal ti Byťák Honza z Mohelnice,
1: no.
2: A to je můj přítel.
1: Aha, tak to ti gratuluju, ano.
2: Děkuji, no. Všechno, no. Tak měj krásný večer.
1: Taky, taky, měj se taky hezky, pozdravuj svého přítele, jak se říká, Víťa.
2: A Byťák.
1: Byťák. A jak se jmenuje tvůj přítel?
2: Honza.
1: Honza. Tak Honzika pozdravuj, jo, ode mě.
2: Ano.
1: Dobře, tak ano. Jo, měj se. Čau, čau.
2: Ano.
1: Ahoj.
2: Čau, čau.
1: No a čím to doplníme, přátelé? Doplníme to tady, už to tady vidím. Dobrý večer do Beatu, bez lupenu v kotli. V neděli jsme v Holandsku. Na klubové výstavě psů obdrželi první místo a vyhráli celou výstavu. Jelikož náš pejsek je též fanoušek Maidenu, tak co nějaký živák. Třeba Talisman byl by super pro vítěze. Předem moc děkujeme Jirka s Alčou, věrní posluchači rádia Beat. Tak já Talisman živák nemám, ale doufám, že vám nebude vadit Fear of the Dark. To je krásná pecka, samozřejmě bude živě. Tak jo, nejdřív tedy UFO, Doctor a pak Iron Maiden, Fear of the Dark.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau, Dané, dneska a teda jedeš bomby. No tak vy vybíráte společně se mnou, máme to krásně sehraný, to musím uznat. Šoupni tam prosím do třetice ještě jedny Němčoury, Rammstein, Feuerfrei, a budu tě mít ještě radši. Dík, dík, zdraví Adéla Strutnova. No, to si nenechám ujít, teda, že jo. Tohle já si teda ujít nenechám. Takže Rammstein, Feuerfrei, tady to je.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio B. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: No a já budu plnit další vaše přání od mikrofonu Rádia Beat. V další hodince vás zdraví Dan Kohout a ještě jeden kolega z Českých Budějovic. Já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, Jovan. Ahoj, tady.
1: Ještě jednou řekni zřetelněji své jméno, prosím.
2: Roman, Český Budějovice.
1: Roman,
2: ahoj.
1: Český Budějovice. Trošku, trošku tlamajznu víc otvírej. Já vím, že tu
2: já
1: takhle
2: vím,
1: večer.
2: Já vím, já vím.
1: V pohodě. Tak, co jsi vybral? Vybral jsi krásnou
2: ale
1: věc, musím chválit.
2: Od July Morning.
1: July Morning, jasně. Dáme to tam. Jo. Je krásnej, krásnej živák. Já. Hele, pozdravuj tam v Budějkách. Dlouho to byl můj druhý domov, tam ty jižní Čechy. Tak jo.
2: Jasně, vím o tom, jo. Jasně. Jako, jasně, to několikrát už. Jasně. Já
1: vím. Tak jo. Hele, díky, měj se. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, no, tak jo, July Morning, co dáme potom. No, potom tam něco do... Jo, dáme si Stony potom ještě liveku a pak už zase další váš tip samozřejmě.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tak to byla taková live countryovka od Stounů, no a teď už zase jeden mail. Ahoj Dané, dneska jsme poznali na beatový pumpě s Lošou skvělýho člověka, který je upoután na invalidní vozík. My oba dva, já a Loša, jsme takový velký drbáci, ale on je daleko silnější než my dva oba dohromady. No, já takovýhle lidi taky znám a oni mají opravdu neskutečnou vůli, sílu, vnitřní sílu, taky si někdy připadám jak úplnej slaboch. Pokračuji tedy a cituji z tohoto dopisu, dejme tomu. Jak tam dneska byl a poslouchal Big Beat, dostalo mě to. Nemohl by si mu prosím zahrát Růženku od AC/DC od Loši a Vojty. Díky moc. Kluci, určitě vašemu novýmu kámošovi zahraju, už to mám připraveno. Tak jo, jdem na to.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: No a tohle byly Van Halen and Talking About Love. No a teď už další vaše přání. Ahoj Dané, prosím, cokoliv od Strejdy Lemiho. Díky, Jirka. No tak dobře, I Got Mine, Motorhead, a já pak dodám ještě Eagles, slavnou to pecku, slavný to hit, Take It Easy, samozřejmě live.
2: This one is our last single, it's called I Got Mine.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: A plním další vaše přání, dokonce dvě za sebou, protože je to hodně a já bych to fakt nestihal. Stejně to nestihnu, no. Ale tak nevá, nějak, budu se snažit. Tak, kdo mi to tady píše? Kde to tady mám? Ahoj, Dané, mohl bych poprosit Arakain a kolonii Termitů Live. Moc díky, tvůj věrný posluchač Miky. Miky určitě pustím. A pak tady píše Alena. Ona se podepře Alenka, tak já řeknu Alenka. A Alenka by ráda Vítkovo kvarteto píše, co takhle Vítkáče, vzpomínáš? No, mně je to jasný. Asi jsme se viděli někde s Alenkou, nebo ne někde, ale u zavěšeného kafe, že jo. V pondělí hráli Vítkáči a po letech jsem opět se setkal s tou letou bandou. Samozřejmě jsem to jako vždycky jsem to odnes újmou, přátelé, že tam seděli jsme s Vítkáčem a u toho stolu vedle toho pódia, než začali hrát, no a samozřejmě na stole byla už flaška kořálky a tak jakože si přihneme, ano, tak to je jasný, jak jsem si přihnul, no. Koncert fantastický, no, prostě bezvadná kapela, moc díky, teď to nemyslím vůbec, jako hráli báječně, no, Vítkáči prostě zkrátka. Tě nikdy nesklamu. No, ale já jsem dopadl trošku hůř, no a potom s Dědou Mrázem, což je kytarista, nebo jeden z kytaristů, Vítková kvarteta, vlastně on je tam děda od začátku, že jo, od vzniku Vítkáčů, tak jsme ještě poseděli po koncertě a pak jsme se Sárou, tedy s přítelkyní, šli s dědou dolů Nerudovkou, což já si, přátelé, moc nepamatuju, jo. Já když někdy zaklem s Vítkáčem, tak obvykle mám třeba až týden mám šero, jakoby, jo, další dny už si tak začnu vnímat až po pěti dnech, no. Tak mě dotáhli takhle dolů do besedy a tam si sednul před Malostranskou besedou na Malostranský náměstí a zrovna končila kapela Lili Madlen. Tedy Martin Němec, který se mi, prosím vás, normálně se mě smál, když mě viděl, jak jsem alkoholicky zdrcen. Jo? To já mu ještě, počkejte, já mu to ještě vrátím. No ale byl to krásný večer, samý milí lidi, Vítkáči, lidi kolem nich, potom ještě Marťas dole na Malostranském náměstí. Mám z toho krásný pocit, ale akorát to bylo druhý den. No, třetí den, no možná i čtvrtý den blbě. Čtvrtý den bude zítra, takže třetí den. Ale už to zvládám. Tak, takže Alenko, díky za ty Vítkáče, za v podstatě takovýhle připomenutí krásného pondělního večera. A Miky mu samozřejmě budu hrát Arakain a pak Vítkáči. Hustej guláš, ten je vždycky dobrý na kocovinu, co říkáte?

0: živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak to byl Eric Clapton pro uklidnění. Nádherná taková bluesová balada. Co si budeme povídat? Tak přátelé, máme 3 minuty po 23. hodině. Jdeme do poslední hoďky té naší rokové estrády, jestli to takhle můžu říct. A mám tady přání, které mě nadchlo. Ano, tak já cituji. Ahoj Dané, kdysi jsi se zmínil, že se ti líbí album od kapely Slade, Slade Alive. Já ji mám taky moc v oblibě. Mohl by si vybrat nějakou píseň z tohoto alba, František? Františku, díky za tenhle nápad a trošku teda mě naštval v uvozovkách samozřejmě, že jsi to nechal na mě, protože to je těžký výběr z tohle alba živýho Slade'u. Taky nějaký to nahrávali v nějakém klubu, myslím. A už dávno, je to 70, že na začátek. A ty pecky jsou fakt výborný, jsou to v podstatě převážně covery, ale o to vůbec nejde vybrat. Hlavně, to album je vynikající v tom, jak je autentický, jak je spontánní, jak je živý, jako má obrovský, jaký má obrovský množství energie. To je prostě neskutečné. Já když jsem tu desku slyšel, to už je dávno, dávno, dávno tomu, tak jsem byl úplně nadšený. Já jsem do té doby prostě nic takového, takovýhle Big Beat neslyšel. Takže Františku, ještě jednou moc děkuju za tenhle tip. No tak nakonec jsem vybral Darling Be Home Soon. No, jedna z těch krásných věcí na tomhle albu. Pak si dáme třeba ještě Judas. Se k sobě hodí, veďte.
2: This is called Darling Be Home Soon from John Sebastian. Oh, that's a John Sebastian fans. Lovely, lovely, lovely. It's a good chord to start on.
3: Yeah, why not?

0: Kto žije
1: bez Lubenu v kotli
0: na rádiu Beat.
2: No a další skvělá kapela, kterou vybral Dan, takhle jmenovec, zdravím jmenovce. Ahoj, nezahrál bys v rámci bez Lupenu do kotle pro kámoše Štěpána, co dneska pije bez mě, a samozřejmě pro všechny býťáky něco z rané tvorby Floydů, třeba Arnold Lane z koncertu 2007, díky býťák Dan. Dan, bohužel nemám tady v archivu ten koncert, ale tedy ani živou, jinou živou nahrávku Arnold Lane. Ale já pokládám za jednu z nejlepších živých záznamů od Floydu, tedy Pulse. Protože to je opravdu veledílo. Já vím, že už hráli bez Waterse, ale i tak to dali naprosto skvělým způsobem Pink Floyd, tedy Gilmour a jeho parta, když to mám říct takhle. Tak jsem si dovolil pro tvého kámoše Štěpána, který pije bez tebe, abych mu trošku zpříjemnil tu pařbu, tak no, on se tak možná bude cítit potom k večeru, i když ono už je, no, on už je 12, no, možná, že už lítá. No tak learning to fly, ne?

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Tak jste asi poznali Blue Effect s Vláďou Mišíkem. No a já tady mám další vzkazy. Nejdřív jeden takový, který se zmiňuje ještě o těch slajdech o písni Darling Be Home Soon. Skvělý výběr, Dané, když nám bylo 15, tak jsme se bavili s lejdama, hlavně až si tam Nody krkne. Hezký večer, Zdeně, Koudelka, Mělník. Zdendo, no tak já myslím, že to všichni postřehli, tedy co poslouchají. Holder tam opravdu v té, jak bych to řekl, lirické pasáži brutálně krkne. Člověk by očekával, že Big Beatové dámy nebo slečny, co tam byly na tom koncertu v tom klubu, na tom nahrávání, tak že se zhnusí, ale jak jsme slyšeli, reagovali na to velice krásným křišťálovým perlivým smíchem. Takže opravdu dobrá atmosféra, musím říct. No a teď jsem zase byl postaven před problémem, i když to taky není zase takový problém, abych vybral nějaký živák od Elise Coopera. Protože mě napsal Patrik, Elise Coopera mám hrozně rád, viděl jsem ho v živém vystoupení Jesus Christ Superstar, dávali to onehdy v televizi. Mohl bys dát od něj něco? Patrik, díky. Patriku, ano, já jsem taky viděl, protože on Elise Cooper hrál v rockové opeře Jesus Christ Superstar, hrál tam Piláta, mám takový pocit, zpíval, že jo? Myslím, že jo. Ano. No takže Elise Cooper, živá nahrávka. Tak já jsem si dovolím zase vybrat teda, když mě nakonec Patrik k tomu vybídnul. Já, když jsem cestoval, to bylo kdysi dávno, to bylo docela zajímavý, po Korzice a Sardinie, když jsem jezdil po Sardinii, tak jsem neustále poslouchal jednu píseň dokola, protože jsem měl ještě auto s CD přehrávačem, že? A furt jsem si pouštěl Elise Coopera z jeho alba, já nevím, jak se to, alba, no je to živák prostě, já vám to můžu říct, ale jo, Fistful of Alice, jasně, rok 1997. A tam mě zaujal neskutečný oplodňovák, přátelé. To je ta krásná píseň. Já jsem si pak, když jsem studoval tedy Elise Coopera, tak i studiovou nahrávku, a tam mě tak nezaujala, jako tenhle ten živák. Tak to je taková moje vzpomínka na krásnou Sardinii, když se to tak veme. Only Women Bleed.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Musím tedy po těch letech konstatovat, že každá byťačka, každý byťák má svůj styl, jak píše SMSky či maily, tak tady je takový ten z těch stručných, strohých, i když to stroha, slovo strohý je moc tvrdý, tak stručných. Přečtu vzkaz. A co sever, a co Nightwish, Dane? Dík, Markéta. No, tak jo, jasný, krátký, a mně je to jasný, co mám jako pustit. Akorát zase Markéta je jedna z těch, která to nechává tedy na mě ten výběr, i když to mě vůbec nevadí zase na druhou stranu, to ne, to ne. Tak jsem koukal na Nightwish. Koukal jsem na ty jejich živáky a že jich mají, ale zaujala mě jedna věc. Víte, jak já mám rád ty covery? A Nightwish udělali cover High Hopes, tedy Floydy, je to jasný, že ano. A tenhle ten cover zahráli na živém koncertě. Ta nahrávka je z roku 2006. Ten živák, celý ten záznam se jmenuje End of an Era. Tak si pustíme Nightwish, jak hrajou Floydy a ještě k tomu živě. To je nápad!

0: bez lupenu v kotli.
1: Tak přátelé, jsme na konci pořadu bez lupenů v kotli, tedy večer živáků. Já vám moc děkuju za spolupráci, byla výtečná, myslím, že jsme si to spolu užili. Byla i legranda, no jako vždycky s váma, že? Co si budeme povídat. Takže se budu těšit zase někdy příště, třeba v tomto pořadu. Tak, co jsem vybral nakonec, protože to jsem vybral já, už jsem to uzavřel tady všechno, tak ZZ Top, Nest Ducks, Funky Kings, no a ještě Foreigner, který to úplně celý zakončuje a pak se můžete těšit na skvělý reprízy našich pořadů s mými skvělými kolegy, jako třeba v Hledáčku, Naděje, že jo, Hledáčku Jirky Rogla a tak dále, Větrník, no. Tak fajn, díky. Dobrou noc přeju, mějte se hezky a zase třeba o víkendu se uslyšíme, uvidíme, ne, ale uslyšíme. Tak jo, mějte se, čau.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu B.
1: Krásný večer, dýťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady přímo naproti mě, u nás ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, usedl dnes jako můj milý a nebál bych se říct i vzácný host Jirka Daron. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Jirko.

0: Jako.
1: Než tě, Jirko, víc představím, zeptám se tě, jakou jsi měl cestu, přece jenom přijel jsi za námi vlakem ze Zlína, pokud se nemýlím.
0: Naprosto v pohodě, to víš, táhl jsem dva kufry, jako zítra odlítám konečně po našlapaným létu po řadě festivalů a prostě létu bez víkendu volného, jako, tak odlítám konečně na dovolenou, tak cesta byla dobrá, tak víš, jako tahat se s kuframa, jako není značka ideál.
1: No to se klidně pochlub, kam vyrážíš, je to o tobě?
0: Ale tak to je takový, já mám takový svůj relax, jako jezdím moc rád, jako skoro jako domů do Miami, jako když tam budu jenom 4 dny, jako a užít si trochu moře a tepla a prostě i kamarádu, které tam má. A tak, jako.
1: No to my ti samozřejmě přejeme, ať se tahle dovolená vydaří, pak nám ukážeš fotky určitě. Jirko, tebe naši posluchači, býťáce, vůbec fandové, především, ale nejen té tvrdší metalové muziky, si přece jenom vůči osobností agentury Prague Concert, znají jako toho, pod jehož taktovkou se konají festivaly Masters of Rock, Metal Fest anebo Rock Castle v Moravském Krumlově a asi se k tomu i aspoň okrajově dostaneme, ale my jsme se domluvili, že tě představíme i z jiné tvé méně známé stránky, kterou možná ne každý právě zná, a začneme tím, že jsi znalcem, sběratelem a jistě i fanouškem všeho, co se týká americké filmové herečky, modelky a zpěvačky Marilyn Monroe, jejíž nedožit té sté narozeniny se letos celý svět připomíná. Jak tahle vášeň u tebe propukla, co zažehlo ten plamen?
0: Tak to je jako celkově, asi to je vášeň k fotografii. Jo. A já prostě tu fotku mám rád jako sběratel i jako fotograf a začal jsem fotit úplně strašně dávno jako děti, každý začíná fotit svoje děti jako jo, analogovým fotoaparátem Pentax, jo. No a dopracoval jsem se vlastně až do dnešní doby, kdy už vlastně jako je doba digitální a mám svůj vysněný fotoaparát Leica Q3, takže to jsem jako nadšený, no kupoval jsem si takhle kvalitní fotoaparát protože jsem prostě posledních pár let chodil a měl jsem tu čest jako jít do ateliéru za Janem Soutkem a moc ho i vyfotit z jeho díly, ať už to obrazy nebo fotografiemi, a chtěl jsem kvalitní fotoaparát kvůli tomu, jako samozřejmě kvalitní fotoaparát i kvůli tomu, že na těch koncertech a festivalech, které jsi zmínil, tak také rád fotografuju, ať už to je prostě koncertní, kde se potkáváme ve fotopitu spolu, nebo prostě i v zákulisí, to mě taky baví, jako, takže prostě celkově je to taková ta prostě jako asi vášeň k té fotografii. No a já před mnoha lety, je to víc než 30 let, jsem začal sbírat fotografie a vybral jsem si jako k tomu sbírání fotografií Marilyn Monroe. A samozřejmě to tě tak vtáhne, jako úplně se do toho dostaneš takovým způsobem, protože vlastně začneš objevovat obrovskou ikonu a prostě dodnes v té fotografii nepřekonatelnou osobu, že je to nejfotografovanější žena světa. A já si myslím, že zároveň i nejmalovanější, protože když si vemeš, a to já právě na té výstavě, jako kterou jsem prostě jako kurátor připravoval, jo, tak jsem vlastně tu polohu toho tam dal, aby tam nebyli jenom ti fotografové, tam mimochodem 32 slavných světových fotografů, kteří fotografovali, ale jí malovali, když ještě nebyla známá, tak jí malovali pin-up malíři, slavní američtí pin-up malíři, že ona seděla, měla tehdy taxu třeba, nevím, $5 za hodinu, seděla nahá, jako, a teďka tam ten R. Moran maloval a dokonce k některým těm obrazům jako se dali sehnat i kopie těch kontraktů, kde vlastně tam vidět, za jakých podmínek ona třeba ty obrazy malovala, a to je vlastně vystavený i v Praze na té výstavě. No a pak samozřejmě současní Pobart malíři nebo i prostě ten nejslavnější Andy Warhol, všichni malovali a doposud všichni malujou Marilyn Monroe, takže je to opravdu úctihodná ikona, která inspirovala opravdu umělce takovým stylem až po další poslední teda setkání s někým, koho nějak inspirovala, tak my jsme měli na Masters of Rock letos v létě umělce, který si vybral svoje umělecké jméno, kde polovina toho jeho uměleckého jména je vlastně po Marilyn Monroe, jmenuje se Marilyn Manson.
1: Ano, ano, to byla jedna z mých otázek, ale to nevadí, když to řekneš dopředu, já jsem jenom rád. Já myslím, že bychom teď hlavně na úvod mohli hned dát nějakou muziku, která pěkně zpestří a okoření to naše povídání, a než vybereš třeba něco z té rockový nebo metalový sféry, což kdybychom, jestli teda budeš souhlasit, navodili atmosféru všem asi dobře známou písní I Wanna Be Loved By You.
0: Ano, co to to? Výborně.
1: A já si doplním, že tuhle píseň asi nejvíc proslavil legendární komedie Někdo to rád horké, aha, ale pozor, ten slavný hit původně vznikl už v roce 1928 pro muzikál Goodbye.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Jirka Laron se dnes ocitl v tom mém hledáčku a písni I Wanna Be Loved By You jsme tak nějak uvedli a okolorovali to naše povídání o dodnes asi nejslavnější americké herečce Marilyn Monroe a ty si, Jirko, ten svůj velký zájem, tu sběratelskou vášeň, myslím, krásně zúročil a ty už to načal právě letos a máš na svědomí a musím říct, že moc pěknou, byl jsem tam, výstavu věnovanou právě téhle ikoně a nám teď nic nebrání na ní posluchače pozvat.
2: Jo, víš co, je to ta vášeň k tomu a to sběratelství, to je něco, co děláš, jako. Ale nikdy tě nenapadne, že bys to měl vystavovat, jako. Já ještě musím říct ten příběh, jak vlastně se to vůbec v Praze, tahle ta výstava, která zde běží od června do 4. října, jak se to vůbec jakoby událo, jako. Bylo to celé dílo náhody, ale myslím si, že prostě pro Prahu jako je to strašně jakoby super věc, protože vlastně tyhle ty velký výstavy, ty jsi mi říkal, že se byl podívat v galerii Londýně, portrét galerie Londýn, jako, kde byla krásná výstava Marilyn Monroe, další výstavu má Paříž, další výstavu má Curych a jedna je v Německu, to znamená tyhle ty velký metropole k tomuto jubileu 100 let od narození Marilyn Monroe, jako vlastně ty výstavy konají, no a já jsem rád, jako, že jsem mohl nějak jakoby přispět k tomu, jako, že i Praha jako má, no a jak to celý vzniklo, jako, a tím, že jsem sběratel těch fotografií, umění, jako, tak mám kamarády galeristy, který prostě jsem tam dojdou na kávu, jdem si povykládat, jako a byl u mě můj kamarád Jindra Skácel z Prostějova, který svého času, jako no, prostě furt, jakoby, ne svého času, ale furt se prostě zabývá jako rodinou Soutků, takže když Jan ještě maloval, tak prodával jeho obrazy, jeho fotografie, teďka se stará o Patrika Soutka, jako a takhle, jako, takže máme blízko, že si vykládáme vlastně tady vlastně o téhleté skvělé umělecké rodině. No a on viděl vysed u mě doma pár fotografií a říká, hele, to je taková nádhera, to bys měl vystavit. Ono bude 100 let od narození Marilyn Monroe. A říkám, to je fajn, jako, ale na to já nemám ani čas a vlastně ani nevím, jak bych to dělal a tak dále. Jako. Ale říkal jsem si, jako nápad je to dobrý, jakoby proč ne, jo? Když už to prostě dělám přes 30 let. No a pozval mě na výstavu v Praze do Galerie moderního umění Goma na výstavu František Ringo Čech, kamarád, o kterého se staráme taky prostě možná už 30 let jako agentura, zastupujeme jeho skvělou, fenomenální dívčí válku, divadelní hru. No a Ringo mě pozval na tu výstavu, která byla teda famózní, jako taky měl tam spoustu skvělých hostů, prostě byl tam Jirka Andrle, jako, byl tam, já nevím, Janeček z Goji, jako jo, byl tam prostě Miroslav Donutil a tak dále, samý prostě hvězdy na té vernisáži, bylo to krásný. No a já říkám tomu panu galeristovi Kopeckému, říkám, hele, kdyby vás zajímalo, tak já se sběratel Marilyn Monroe, bylo to takový základ výstavy, ještě by se k tomu něco muselo asi dodělat jako a doplnit a takhle, ale klidně bychom to k těm 100 letům mohli tady udělat, já bych vám to tady prostě k tomu jakoby přichystal. Ho to zavolalo, přišel se pět ke mně domů. A víceméně jsme si plácli, jako. No a já jsem vlastně jako kurátor připravil tu výstavu, připravil jsem katalog, který vlastně je možné zakoupit na té výstavě, to teda krásná kniha, jako. A když jsem vlastně formoval, jak ta výstava jako bude vypadat, tak samozřejmě to gros jsou ty fotografové, které sbírám a je to teda neskutečné množství, když se může ta výstava Portrait Galerie Londýn, co si byl, tak měla, mám pocit, 16 nebo 17 fotografů vystavených, ale v Praze je vidění 32 fotografů, kteří jsou prezentovaní na té výstavě, k tomu jsou je tam dalších, já nevím, pět pin-up malířů, dál jsou tam Pobart malíři dalších třeba, já nevím, 5-6 a pak jsou tam samozřejmě i čeští umělci zastoupení, protože třeba Pastauner dělal skvělou prostě takovou plastiku hlavy Marilyn Monroe, jako.
1: Mareš je tam taky.
2: Je tam, ano, je tam Mareš, jako, jo, je tam Berenika Soutková, jo, tam je, tam je, jo. Taky, no, takže tam prostě i řada takových těch českých umělců, kteří rovněž jako malovali Marilyn Monroe. No a samozřejmě já jsem dal jakoby tomu takový ten nádej, že by se to mělo říct třeba pár slovy, tak Marilyn Monroe, ikona ve fotografiích, obrazech a příbězích. To znamená, kromě těch fotek a obrazů, které jsou tam vystavené, tak je tam je prostě popsáno jak v té knize, v tom katalogu, tak i prostě u těch fotografií takové příběhy, které se vážou právě na ty jednotlivé fotografie a ty příběhy jsou strašně zajímavé. Jako, a člověk vlastně tam na té výstavě může zjistit o té Marilyn i jaká byla povaha. Jako, jo, prostě je jako ty životní jakoby hlavní milníky a takhle. A já sám, když jsem vlastně jakoby tohleto dával dohromady a připravoval jako tu publikaci, tak musím říct, jako, že i samotného mě to studiu tohoto jakoby překvapovalo. Jo. Hmm. A z hudební branže, protože jo, ty děláš na hudební rádiu, jezdíš fotit koncerty, tak ti to taky bude asi blízký. Je tam vidět takový rozměr na jedné fotografii, kde je vyfocená se svojí kamarádkou Ellou Fitzgerald.
1: To tam je, no.
2: Slavnou jazzovou zpěvačkou, která samozřejmě jako je černoška a ten příběh má takový prostě fakt jakoby obraz, že ta Marilyn jako byla strašně jako dokázala cítit a měnit věci, což prostě si uvědomíš právě v tom, když si přečteš, je to teda fotografie, která se tehdy jako dávala, že to nebyl digitální svět, byl analogový, yes. Tak novinám se posílali fotografie a tam vždycky bylo napsaný nějaký příběh zezadu nebo pod tou fotografií, takže to tahle ta novinářská fotografie. No a příběh je v tom, že vlastně v těch 50. letech vlastně černí umělci nemohli vystupovat v klubech v LA, nemohli vystupovat v hotelích a takhle. A protože do studií jela ta Ella a Marilyn se to dozvěděla, tak došla do nejslavnějšího klubu vůbec jakoby v LA a to majiteli dala takový obchodní návrh a říká, hele, jede sem Ella Fitzgerald, já chci, aby tady zpívala. Když ty zařídíš to, aby ona tady zpívala v tom klubu, tak já ti tady budu chodit jakoby na drinky, budeš mít tady stoleček hned s jedničkou, s mojím jménem a já sem pravidelně budu chodit. No a samozřejmě tohleto obchodní nabídce tehdy nemohlo vůbec nikdo odolat, jako přemít Marilyn Monroe, aby chodila na drinky do jeho podniku, tak to prostě samozřejmě byla bomba. A tenhle ten jako majitel toho klubu ten koncert opravdu umožnil, udělal ho a byl takový průlom, že normálně po tomhletom koncertu se vlastně i v dalších jakoby hotelích, barech a klubech v LA mohli prostě tyhle ty muzikanti tmavé pleti vystupovat. Jo.
1: Takže Marilyn je to absurdní. No,
2: je to úplně absurdní, ale tehdy byla úplně jiná doba a třeba toto Marilyn Monroe jakoby změnila. No a takových prostě různých příběhů, které ona jakoby zažila, které jsou dokumentované právě těma fotografiema, tak na té výstavě Marilyn Monroe 100 v Praze jako je k vidění řada.
1: Jo, tam ona, ty jsi už si říkal, že je Marilyn považována za nejfotografovanější ženu své doby a co se týče těch fotografů.
2: To nikdo nepřekonal do dnešní doby, ani nepřekoná. No,
1: třeba můj oblíbenec Sam Shaw, že jo, ten je autorem té nejslavnější fotky v bílých šatech nad větrákem.
2: Ano, to jsou, takhle, nad tím větrákem mi samozřejmě fotilo řada fotografů, jo, protože tam bylo sezvaných třeba, nevím, 8 špičkových fotografů, že jo, to je slavná filmová, jakoby scéna, jako, ale Sam Shaw, musím říct, že má,
1: že jo.
2: Ano, to je film Slavněný vdovec. Strašně mám ho rád taky, jako Sam Shaw, jako, protože má krásné fotky z období, kdy Marilyn Monroe byla těhotná a s Arturem Millerem, svojím vlastně třetím manželem, jo, protože ten první byl jenom takový prostě krátkodobý a jenom, aby se dostala pryč jakoby z toho světa, v kterém žila jakoby řekněme tristním, jako. No a pak vlastně ten první reálný manžel, jako byl slavný baseballista Joe DiMaggio, no a pak vlastně ten další manžel byl Arthur Miller, s kterým byla jako by těhotná a v době, kdy ona byla těhotná, tak ji právě Sam Shaw fotil u nich na ranči, který měl Arthur Miller a musím říct, že z té doby pocházejí opravdu jedny z nejkouzelnějších fotek Marilyn Monroe, kde ona vyjívá trošku ty nalitý prsa už jako jo a takhle, jako jo, že je strašně pohodová, usměvavá a to září těch fotek, že byla v nesmírné pohodě. Bohužel ona samozřejmě to dítě potratila pak, jako jak je známo a stalo se jí to teda za život dvakrát. Jako no.
1: My než dáme další muziku, bychom aspoň mohli říct, že ta galerie, Česká galerie moderního umění se nachází na krásném místě, na Betlémském náměstí, takže jako...
2: Je nádherná, je to 600 metrů plochy, jako jo.
1: A je to historický prostor.
2: Nádherný. Já teda musím říct, jako když mě tehdy Ringo pozval poprvé do té galerie, jako, tak já jsem byl úplně ohromen, jak je to krásný výstavní prostor, jako opravdu historický, má i vinný sklípek, pan Václav Kopecký, jako tam je sběratelem vína, má tam moselské vína, to k té výstavě jakoby ještě daleko se jako nabízí takové to.
1: Spali do ruky, jestli chci víno.
2: Takže to je krásný. Kafe, teda, jako. Ale jako patří to k tomu, my jsme nakousli, že já zítra letím jako do Miami, až tam budu za kamarádem, budu tam taky s kamarádem Romerem Britem, což je vlastně nejlicencovanější umělec na světě, jako je to malíř slavný brazilský žijící v Miami. No a když přijdu k němu do těch obrovských galerijních prostor, jako do co jmenuje Brito Palace, tak vždycky nedostanu sklenku šampaňského. Takže to vlastně nějak tě výstava asi patří a ta galerie tady na tom, ta galerie Goma moderní umění na Betlémském náměstí je úžasná.
1: Já jsem spíš chtěl třeba nasměrovat i mimo pražský býťáky, kdyby jeli do Prahy, že je to opravdu na krásném místě v centru, hned naproti je Náprstkovo muzeum, Betlémská kaple, třeba od Můstku, od Václaváku, to je takový, jak je to kousíček
2: od Národní třídy.
1: Je to Remone od Národního divadla a otevřeno je tedy úterý až neděle od 11 do 19 a pozor, býťáci, ta výstava, jak už Jirka říkal, končí teď 4.10, což je za necelý měsíc, ale takže vlastně dost času. A teď vyber, Jirko, nějakou muziku, jakou máš rád, jakou si pustíme.
2: Ale já té muziky mám strašně hodně, ale já jsem furt pod dojmem, fotografickým dojmem, který se ti říkal, než jsme začali, že jsem si nejlíp zafotil, ne na fotoaparát, ale na iPhone, na telefon, jako teďka nedávno, tak to můžeš dát z toho koncertu a z toho setkání, který teďka se absolvoval v Edinburghu, můžeš tam dát Johna Bon Joviho.
1: Ano, Jirka byl na koncertě Bon Joviho, tak když nám zbyde čas, tak nám třeba ještě o tom pojetráví, veď?
2: Rád.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Bon Jovi, muzika, kterou vybral můj host Jirka Daron, a my stále ještě zůstaneme u Marilyn Monroe, kdy si právě letos připomínáme 100 let od jejího narození. Já mám moc rád příběhy a ty už si načal celý ten příběh Marilyn Monroe, ale na druhou stranu si myslím ten povolaný, alespoň nastínit ten, kterým si prošla ta původně Norma Jean, a jak už si říkal, od dob, kdy většinou svého dětství strávila v pěstounské péči a v siročinci, až k té její hvězdné a bohužel již brzy uťaté hvězdné kariéře. Zkus to takhle jako nastínit.
2: Ale já to spíš znám přes ty fotografie, jako jo, a přes ty fotografie a přes ty příběhy těch fotografů, jako jo. Takže jeden z takových těch prvních fotografů, který jako ji objevil, když pomenu ty fotografie typu, a na té výstavě ty fotografie originální jsou, třeba Earl Moran, což je jeden z nejslavnějších pin-up malířů, tak jsou tam originální fotky, když on si vyfotil a pak třeba podle těch fotek dál jakoby maloval, jo. Takže, ale to bylo přesně ta Norma Jean, tak jsou tam i vystavené samozřejmě dobové pin-up kalendáře s ní, které jsou třeba 48. rok, 45. A takhle. A je to prostě opravdu ta Norma Jean, když ještě nebyla slavnou jako americkou ikonou a herečkou. A fotili právě tyhle ty pin-up malíři. No a první takový reálný fotograf, který trochu objevil, tak je André de Dienes, což je úžasný fotograf, který byl takový asi největší ikona v těch 60. 50. letech po stránce aktů a nude fotografií. Jo, takže prostě ten byl v tomhletom strašně jako zběhlý a nějak narazil na mladou Normu Jean. A vždycky zaplatili nějaký peníze, vzali je na pláž, jako a fotili na pláži, vzali na hotel, fotili na hotelu. A v té Kalifornii jakoby takhle cestovali, fotili. On teda hodně těch svojich, jakoby, jiné fotil teda nikdy nahou, teda, jo. Ale ty ostatní modelky, které fotil právě jako nahý, a vyšlo mu několik krásných publikací právě jakoby s těma aktama, tak vlastně byl známý tím, že hodně dělal v přírodě. Jo, a i tu Marilyn brával hodně k moři, do přírody a takhle. No a samozřejmě, i když byla neznámá, neměla ani blondětý vlasy. Měla takový ty zvlněný, já nevím, prostě dozrz trochu vlasy, jako, tak on tenhle ten fotograf, který samozřejmě byl ženatý, tak do ní totálně zblbl, jo. A úplně, ale ta láska nebyla opětovaná, protože Marilyn už tehdy, v tom 45., když už začal fotografovat, tak vlastně měla své myšlenky nastavené jinak, jako na vyšší cíle, když to řeknu takhle.
1: Jako, 19,
2: tedy, no, takhle. Je tam teda mimochodem na té výstavě, jakoby, je krásná fotografie od Andreje, je jich tam možná 40 těch fotografií od Andreje de Dienese, ale jedna je krásná v tom, že přes tu velkou fotku je jeho popis, že tam je napsané podzim roku 1945, jo, a teďka prostě to bylo to začátek, kdy on opravdu v roce 1945 začal fotit jakoby neznámou dívku, jako jo. Takže vlastně vyšlo několik knížek od toho André de Dienese. Pak krásný příběh, jako další zase z jiného úhlu, tak je třeba fotograf Milton H. Green. Tak to je fotograf, který vlastně byl její kamarád. Tím, že byl kamarád, tak je fotil často. A tím, že byl kamarád, tak spolu dali normálně dohromady filmovou společnost Marilyn Monroe Production. A vlastně tam byli partneři a v tomto směru zase byla Marilyn prvním hercem v Americe, který vlastně nebyl v područí agentů. Natočili asi dva filmy na tuhletu společnost a mohli si diktovat podmínky a prostě jak to má vypadat a tyhle ty věci sami. Jinak samozřejmě herec v té době byl pod těžkým pantoflem těch filmových studií, jako, no, a pod těžkým diktátem, a ona vlastně se tím osvobodila a měla vlastní filmovou společnost s tímhletím kamarádem, a to je zas fotograf, který jí nejvíckrát fotografoval. On měl, vyšla taky knížka, možná 50, kolem 50 sezení, jo, kde jsou ikonické, kde ona byla jako balerína, jo, kde byla takový slavný sitting je Black Sitting, jo, jenom černobílý takový hra se světlama, kde mu různě pouzovala těch fotografií od Milta Inge Greema, taky je na té výstavě mnoho, včetně toho Black Sittingu. Jo, takže to je další takový jakoby příběh, kde fotograf s ní dokonce stvořil společnost a natočil filmy, pak se jakoby rozešli, jinak z toho Marilyn Monroe Production jsou tam zajímavé věci, jsou tam na té výstavě vidět šeky této firmy a je tam třeba vidět měsíční výplata Marilyn Monroe, která byla $445 za, já nevím, nějaký měsíc, jo.
1: Tak byl víc než teď,
2: no. Pak je tam, já nevím, když Marilyn Monroe zase nějaké svoji blízké kamarádce a sekretářce jako dávala výplatu. Jo, takže jsou tam jakoby prostě doprovozena ta Marilyn Monroe Production i tady těmato dalšíma jakoby věcma. No a pak další třeba zajímavý fotograf, který...
1: Bernstein je taky, že jo?
2: Bernstein to je samozřejmě to strašná ikona. Na rozdíl toho Milta Inge, který fotil na 50 sezeních, tak Bernstein fotil jenom jedenkrát. Ale ten fotil strašně slavný herečky té doby. On fotil, že jo, Brigitte Bardot, jako Audrey Hepburn a prostě všechny ty ikony té doby on fotil, jo. A na ní dostal zakázku od časopisu Vogue, aby ji nafotil v tom 62. roce a měl k tomu 3 dny v newyorském hotelu. Vznikla taky neskutečně krásná kniha, kde on to popisuje a totálně do ní zblbl. Taky byl samozřejmě ženatý všechno, jako jo. Ale prostě říkal, že byl na pokraji rozvodu, že byl úplně odvařený, že byl úplně vyplý, jako jo, že a začínal to tak celkem z hurta, že on na ní čekal se štábem, tehdy, že on to nefotili lidi sami, jako jo. To přiletělo, jako to tam byli jako maskéři, prostě světlaři, to fotograf, celý tým a čekali na tom hotelu, na tu Marilyn Monroe, no čekali dobře 6 hodin. Jako jo. To už samozřejmě byli utahaní, furt popíjeli kávu, to, nevěděli, co dělat. Pak se rozházeli dveře a říkal, že prostě v tu sekundu, kdy se otevřely ty dveře, on zapomněl na to, jak je nasraný, na to, že prostě na ní musí čekat. Všechno se jako změnilo, jako úplně to chytlo prostě jiný nádech, jako, a ona měla takový prostě šarma kouzlo. A 3 dny spolu fotili, on udělal 2500 fotografií. Jo, tehdy na kinofilm to není jako, že teďka digitál naflákáš toho, kolik chceš. 36, jo. On opravdu musel prostě měnit filmy jako ve fotoaparátu a udělal opravdu spoustu fotek za ty 3 dny. A neskutečně do různých polohy dával, jako, jo, myslím tím, jako, že různý stylingy během těch 3 dní a třeba jeden styling byl třeba v šatech Dior, taková černobílá věc. Další bylo třeba, kde ji udělal vlasy jako manželce prezidenta tehdejšího Kennedyové. Takže jsou tam různý takové vychytávky, jako jo, a samozřejmě nejkrásnější fotky, když je jako hodně už odhalená, to oni popíli u toho jako šampíčku a takhle. Ona se trošku i smíkla během toho focení, jako ty fotky jsou jako i, řekl bych, strašně sexy, jo, a na některý jako je jako dost jako je odhalená a takhle, že to je moc pěkný. No a vzniklo 2500 fotek a ty nejslavnější fotky jsou zajímavý tím, že vlastně tehdy se to dávalo ke schvalování zase tou klasickou, že on měl prostě folie v tom zastrkaný ty negativy, ona vytáhla ty negativy. Ale ona normálně vzala ty negativy. On ukazoval negativy. A ona normálně vzala fixku. A teďka mu je přečárala, jako má, že ty nechce, tak je přeškrkala. A z okolnosti ty přeškrkaný jsou jedny z jako nejslavnějších, protože ona přesto udělala ty kříže, jako, a on to o její ruku, a on to stejně jako takhle udělal. A vlastně ty fotky jsou strašně slavný, jinak tenhle ten Bernstein a tenhle ten sitting s tou Marilyn Monroe těch 6 týdnů před její smrtí, možná 6 týdnů na to zemřela, tak patří mezi 100 nejslavnějších fotografií na celém světě, jako vyšlo to jako knížka a mezi těch 100 nejslavnějších fotografií právě patří tenhle ten sitting. No a já i při sbírání třeba jakoby těchto fotografií, tak to je na tomto sbírání krásný, že se dostaneš třeba i k rodině, jako těch fotografů. On samozřejmě z těch fotografů nikdo nežije. Je tam 32, všichni jsou mrtví, to jasný, fotili v minulém století, jako v 50., 40., 60. letech, jo. Ale ty rodiny žijou. No a třeba jsem si psal a píšu si třeba s rodinou to Berta Šterna, to je strašně jakoby zajímavý, jako, protože taky jsem se chtěl jako zeptat, jako, jestli pro tu výstavu jakoby galerie si vybrala nějaký fotky, které by to mohly jakoby reprezentovat a takhle. Já se říkal, no zeptám se, jak by to bylo třeba jako tady, protože vím, že o ten odkaz se starají, jako to Berta Šterna, tak jsem napsal e-mail jakoby paní, která je z rodiny, jako a takhle, a který má nějaký fotky a taky zajímavá storka, řekne, ne, hele, to je strašně zajímavý, ale nic, normálně to udělej, vůbec se jako na to neptej, protože tehdy, v momentě, kdy se jí zeptáš, tak prostě by to bylo hned, bych chtěla nějaký dolary a takhle, víš, on ten Bernstein, on v závěru, ještě jako svého života, než zemřel, tak zblbl do nějaký mladý holky, rozvedl se se svojí manželkou, jak to bývá, a manželce a prostě rodině, což je i tady ta paní, s kterou si píču, tak těm nechal fotografie, on strašně hodně jakoby nadělal, nasignoval a takhle, takže vlastně to se dá jako i celkem v pohodě sehnat, jako protože ta rodina jich formá strašně velké množství, protože ten Bernd jim opravdu jako i nadělal ty fotky, napodpisoval, oni to dneska prodávají. No a vlastně té svoji poslední lásce svého života, jako, tak ty dal práva. Takže ta nedostala žádný fotky, dostala práva a když někdo něco chce v Americe použít, jako, tak musí jít za ní a ona prostě si řekne pěknou palbu jako v dolarech, jako, udělá na to kontrakt a takhle, takže ta spravuje jeho práva. No my nakonec jsme se rozhodli, že vlastně ty fotky nepoužijeme jako na nějaký prostě jako zvaní na tu výstavu, jsou tam vystavený, jako jsou v katalogu a takhle, ale na tom je zajímavý, že se potkáš nebo prostě aspoň takhle, já se teda potkám s těma spíš malířema, fotografuje, nežijou, ale prostě i takhle se dostaneš třeba k rodině od těch fotografů. No.
1: Tak já myslím, že bychom mohli dát zase nějakou muziku, ať nám to odsýpá, zase něco vyber, Jirko, co máš rád?
2: Já pozvu, jako já to využiju, pozvu, ale děláme ve spolupráci s rádiem Beat, a bude to koncert v rámci cyklu Beat Live, a bude to legendární skupina z britského ostrovu Uriah Heep, která jede na závěrečný Firewall tour a bude vystupovat na konci října v pražském O2 Univerzum a v ostravském Gongu. Takže něco od Uriášů.
1: Tak jo.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Jirko, o životě Marilyn, o které si povídáme zatím, třeba pak ještě stihneme i jiné téma, vznikla kromě nespočtu dokumentů také celá řada hraných filmů či seriálů. Vzpomenu nedávnou Blondýnku, jestli si neviděl, rok 2022, Můj týden s Marilyn, Tajný život s Marilyn Monroe. Viděl jsi některý z nich a zaujali ti, nebo se myslíš, že by si zasloužila nějakou významnější filmovou poctu? Kdo by hrál třeba?
2: Ale nevím, no, jako prostě viděl jsem samozřejmě ten Můj týden s Marilyn a takhle jako, a viděl jsem i ty herečky, které oni nastylou takhle jako do toho, do ní jako, a pak jsou to ty hrané filmy, jako jsou pěkný, mě to samozřejmě jako sběratele jakoby zajímá a musím říct, že žádná teda jako z těch dívek, jako herček, jako tak vlastně se jí ani nepřiblíží, jako, že to kouzlo tam není, jako když se podíváš na ty filmy starý s ní, jako tak prostě jako nikdo to nemá, nikdo takhle nevypadá, ale samozřejmě, jak jsem říkal, i furt malujou malíři a na výstavě té pražské jsou, je tam i jeden fotograf v současný český. Je to jako Ludvík, který modelky už v minulosti fotil ve stylingu Marilyn Monroe a protože se s Kubou známe, jako je to kamarád, tak nám i ty fotky na tu výstavu dal a můžu říct, že tam je vystavená i fotografie teď mi vypadlo to jméno, je to česká Miss
1: Já to nevím teda.
2: Izabela Rossini, více Miss 2025.
1: Jo, tak to. Jo.
2: Takže krásná holka a samozřejmě v tom stylingu Marilyn Monroe byla i na vernisáži, takže i tam všichni chlapi se s ní chtěli fotit, ačkoliv tam živá Marilyn Monroe nebyla, ona ji tam hrála jako a byla atraktivní, krásná, nádherná holka to je. Jo, takže ano, těch hraných filmů, kde Marilyn zaskakují herečky nebo i modelky se stylizují do tohoto, jako do toho looku a takhle. Konec konců prostě i Madonna jako prostě jo, si dělala fotky a la Marilyn Monroe. A je to krásný, že když jsem se dotkl třeba toho, že jsou tam i ty současní pop art malíři světoví, tak je to strašně zajímavé na té výstavě, protože na každé výstavě světový k Marilyn Monroe samozřejmě musí být Andy Warhol, kde vlastně to je nejikoničtější, že jo, prostě Marilyn Monroe od těch pop artářů je právě od tohoto krále pop artu. A na pražské výstavě je dál Mr. Brainwash. A ten má taky strašně zajímavou, taky obdivuje šíleně obdivuje jakoby Marilyn Monroe, který ke 100 letům udělal taky sítotisky, olejo, malby a tak dále. A ten sítotisk jeden k těm 100 letům, co on udělal, je to uměl z Los Angeles, tak je tam samozřejmě jakoby taky udělaný. Ale je to zajímavé i k té hudební branži, protože když byla ona trochu nastylovaná v tom, řekněme, stylu Marilyn Monroe, Madonna, tak zrovna to bylo období, kdy vlastně dělala zhodnocení své kariéry a vydávala výběrové album k 30 letům své kariéry a měla jedno zásadní přání pro to album, aby obal namaloval Mr. Brainwash. Jo. A ten to taky namaloval, teďka vyšla dokonce reedice toho alba Madony a dokonce k prvních 500 kusům alb vinylů se vlastně dávala i taková tištěná podoba té jeho malby, té hlavy Madony, vyšly v různých, jako, tak jak popartáři to dělají, že to má různé modifikace barevné jako, a lehce se to liší, takže vlastně tenhle ten človíček jakoby dostal zakázku namalovat Madonu a la Marilyn Monroe pro album, které vlastně hodnotilo 30 let kariéry Madony. Jo, a kromě toho je teda Mr. Brainwash možná v 6 krásných obrazech, které zachycují Marilyn Monroe, vystaven na pražské výstavě.
1: Kdybychom se ještě chvilinku vrátili k filmům, kde hrála teď přímo sama Marilyn, který je tvůj nejoblíbenější?
2: Tak to je asi jasný, je to komedie minulého století, ta nejslavnější, jo. Někdo to rád horké, no.
1: Ale já mám třeba člověče rád Misfits, to je u nás jako Mustangové.
2: To vlastně dělal se svým manželem, Arturem Millerem, no. Přesně, ten jí to režiroval, to psal scénář jako a takhle. Je to pěkný, tam zase vypadá úplně jinak. Jako.
1: No právě.
2: Je zajímavé, že v každém filmu vypadá úplně jinak, no.
1: Z fotografek jsem si vzpomněl Yves Arnold, taky
2: fotil. Yves Arnold má na výstavě zase krásné fotografie, ten od Yves Arnold, jsou to velký formáty těch fotografií a je to opravdu jakoby pěkný, jako no.
1: Klidně dáme další písničku.
2: Tak měl bych pozval zase na nějakou akci, na nějaký koncert,
1: no
2: jako
1: jasně,
2: náš,
1: jo. Jasně, jo.
2: Tak zase prostě, aby to
1: můžeme
2: bylo...
1: Můžeme tady dělat, co chceme, pusť prostě, řekni.
2: Dobře,
1: co,
2: tak jo, tak my budeme dělat zimní Masters of Rock, ano. V listopadu hlavní hvězdou bude skupina Accept z Německa a bude to koncert k 50 letům kariéry této legendy, tak můžeme něco od Acceptu.
1: Dobře, dáme.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Jirka Daron vybral další muziku, která tu zazněla během tohohle našeho povídání na Beatu. Mě teď, Jirko, napad lehký oslý můstek, ale ty už to zmínil, lehce jsi mi vystřílel náboje, ale to vůbec nevadí, protože letos na tebou pořádaný festival Masters of Rock dorazil jako jedna z hlavních hvězd Marilyn Manson.
2: Ano, ano.
1: Ten si právě ten svůj pseudonym vytvořil kombinací nejoblíbenější ženy v Americe příjmením jednoho z nejnáviděnějších
2: klasových. No, přesně
1: trahů.
2: Tak, no.
1: A asi je to náhoda, ale měl jsi z toho aspoň jako dobrý pocit, Marilyn vystoupí ve Vizovicích.
2: Ale víš to, co mi blízko hlavou, že? Tak, ale je to obrovská ikona, skvělý muzikant a samozřejmě kontroverzní, prostě svůj, prostě jako všechno má svoje. Muzika je prostě dělaná tak, že je unikátní. On prostě vypadá unikátně. Jako. A to, že má takové propojení na Marilyn Monroe, samozřejmě hned jsem to věděl. A tak jsem i pokusil se udělat jednu věc, že bych jeden výtisk té knihy, kterou jsem psal, tak že bych mu věnoval na památku a tak k těmto velkým hvězdám nemáš přístup, jakože by za nima mohl přijít, on je strašně střeží a chrání, takže třeba neopouštějí turbasy, neopouštějí šatny, různě páskujou prostě přechod jako z autobusu do šatny a tak, a tak dále, tak jsem jenom manažerovi řekl, že prostě kdyby byl prostor a chuť a čas, jako, takže bych mu rád tu knížku věnoval. No a takové srandovní to bylo pak v jeden moment, jako on vyběhl ven ten manažer, strašně usmívavý, výborný týpek a tak nám je tím prstíkem ukázal, pojď, perfektní smáse, jo, pojď, vem knížku, přijď. Jo, tak vlastně i proběhlo to, že jsem se s Marilynem Mansonem setkal, měl jsem možnost tu knížku si s ním prolistovat a tu knížku mu předat jako a do jedné knížky mi napsali věnování. No, takže jako nakonec díky Marilyn Monroe jsem se s nimi potkal.
1: No tak to je skvělý. Ono přece jenom to jeho vystoupení na Masterech bylo výjimečný tím, že vlastně to bylo hodně odlišný od takový tý metalový klasiky, co tam tak průběžně mohou návštěvníci nejčastěji slýchat. Podobné to bylo i v loni v případě Tyla Lindemana. Mm. Je to, myslíš, cesta přidat k té klasice vždycky nějakou tu třešničku?
2: Ale je to strašně potřeba. Tohle to se musí dělat, jako, že vem si to, jednak to představíš jako v tom, když na to jedou prostě fanoušci ze 40 zemí z celé planety, ale prostě samozřejmě to gro tvoří jakoby i to český publikum, které se tam vrací každý rok a prostě dát jim takový bombónek nový, který vlastně tam nikdy nebyl, je strašně, strašně důležitý a i když to je prostě třeba hudbně není to klasický heavy metal, tak je to strašně něco, co prostě se líbí, na co reagují, o tom strašně dlouho mluví jako a bylo to strašně profi a když vystoupení viděl tvůj kolega, který moderuje Masters of Rock standardu Báš, tak potom říká, hele, tak to bylo zcela profesionální, skvělý, jedinečný show. A prostě takhle to bylo, to vystoupení bylo perfektní, tomu nebylo co super zvuk, do detailu propracovaný a ty lidi to zasáhlo. Jako, takže je dobrý takhle dělat jako ty umělce, kteří jakoby nemají úplně, že jo, prostě ten heavy metal, jako, ale prostě jsou to jiný.
1: Můžeme říct, že je to i pro náročnější třeba, nebo jinak
2: ale je to strašně, strašně dobrá muzika, bylo to zajímavý to vidět, jako, a jsem tomu rád, že to proběhlo. Když jsem třeba Electric Cowboy, kteří prostě hráli na Masters v době, kdy to publikum je moc neznalo, tak prostě doslova z toho byli paf, jako jo. Jo, takže to samé styla Lindemana, jako jo, tak je to, tyto věci neotřelí umělce a umělce třeba, kteří nikdy tam nehráli, jako tak je strašně dobrý dělat. Já třeba jsem hrdý, když už jsme zabrousili do jiné sféry na to, že se nám podařilo udělat jediné vystoupení Twisted Sisters. České republice, protože Twisted Sisters považuji za velkou legendu jakoby rockové muziky a ikonu. A my jsme to měli v té zakládající plné sestavě. Bohužel vlastně třeba dva roky na to zemřel bubeník. A teď se dokonce Dee Snider se dostal do zdravotních problémů a teďka vlastně už to zalepili Sebastianem Bachem, že jo, ten mikrofon.
1: No to zase jako není úplně špatná kombinace.
2: Není to, ale víš co, prostě kdo viděl Dee Snidera na Masters of Rock, když prostě se vál s mikrofonem po zemi, jako zpíval u toho, řáděl jak tajfun, jako, tak si říkáš, tyhle, to bude těžký to nahradit, jako. No a tak jako, víš co, děláš věci, on ten Twisted Sisters nehrál v České republice, protože byl poměrně dost drahý, jo. A někdo si z promotéru asi nevěřil na to ho pozvat jako za ty peníze do České republiky a nám taky nahrál do karet náhoda, kde vlastně, to je strašně zajímavý, jak někdy se plní i těm lidem z toho showbiznisu sny, z toho technického personálu, tak vlastně průšní manažer, který dělal kdysi v Megadeth, pak přišel k Lordům a strašně rád snil o tom, že by chtěl jednou dělat pro Kiss. Další mezistupínek byl to, že se dostal k Twisted Sister. My jsme se z doby a období, když se staral o ty Lordy jako tour manažera takhle, tak znali a on byl u těch Twisted Sister. My začali psát a tohleto. A on měl možnost jako s nima mluvit, jako jo, prostě s managementem, s manažerem, s kapelou a prostě vysvětlili mi, jako, že prostě úplně brutální peníze nejsme schopni v Čechách, jako a proto oni tam vlastně nehráli, jako jim zaplatit, jako že když budou rozumné podmínky, tak prostě to show uděláme na Masters of Rock a oni můžou být hlavní jezdou tohoto prostě velice prestižního festivalu v Evropě. No a pomohl nám to dodělat. A víš, co je na to největší sranda? Že on to opravdu těm Kiss dotáhl. A on vlastně se stal pak osobním manažerem Gina Simonce. Takže další poloha byla, jako když jsme měli Gina Simonce na Masters of Rock v solo projektu bez Kiss, tak on tam s ním byl jako jeho osobní manažer. Takže vlastně ten sen, který on chtěl dostat se jednou prostě k těm Kiss, k tomu Ginovi Simoncovi, tak přes Megadeth, Lordy, Twisted Sisters, tak se mu to povedlo.
1: To já jsem vlastně byl na Meet and Greet Kiss na jejich posledním koncertě, kam, kde ty jsi tedy taky byl na tom setkání, fotil se s tím, to jsi měl pravděpodobně přes to, jestli dělal Gina, že jo? No,
2: ale ano, ano, můžu říct, jako, že Gene byl jeden z největších zážitků vůbec pro mě jako ze setkání s muzikantů, protože nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovitého, jak byl on. On opravdu makal od příletu až prostě do odletu, tak opravdu všechno, co nám slíbil, všechno udělal, byl nesmírně otevřený, byl dělali jsme tiskovou konferenci. To byla nejlepší tisková konference, prostě tam by byl slyšet spadnou špendlík, když předával svoje životní moudra, které dělal vtipnou cestou, jako jo. On se třeba zeptal novinářů, to byli z celého světa novináři tam, a on říká, hele, tak já vám to řeknu, oni se na něco zeptali, a on řekl, já mám odpovím otázku. A otázka byla, kolik má autokol? A jako všichni, 4. On říkal, ne, auto má 5 kol, máte ještě rezervní a vždycky musíte mít rezervní plán. Jo, a to bylo otázka na to, protože některý z novinářů mu položil otázku, že vlastně kromě toho Kiss, jakože on vybudoval spoustu jiných věcí, jako třeba síť restaurací, jako a tak dále, a tak dále. No a on na to konto jim odpověděl tohleto otázku, že bylo to nesmírně zajímavé to setkání s ním. Opravdu i dostal jsem se s ním i do e-mailové komunikace, která byla strašně zajímavá taky, protože tehdy hrála Doro ve stejný den a vlastně Jim Simmons produkoval jedno z prvních alb Doro.
1: On se s ní trošku kamarádil.
2: No trošku se s ní kamarádil, jako přesně tak. Jako. A mě samozřejmě napadlo je dát dohromady si, ona by si s ním jako taky nezaspíval nějaký duety,

0: pak došlo i na to setkání. Jako, no.
1: No Jirko, mě se s tebou povídá moc dobře, můžeme se domluvit, že třeba zase přijdeš příště a proberem zase třeba něco úplně jiného, protože těch témat máme, že jo. Jsme téměř stejný ročníky, jsem koukal, já jsem 66, ty jsi 68.
0: A oba milujeme fotografii, to je krásný.
1: Ano,
0: jako.
1: A máme třeba podobné vzpomínky a to je tím daný, ale nicméně ti už budu muset poděkovat, nicméně na závěr, já vždycky dávám hostům takovou možnost, jako třeba když jsi v Hyde Parku, víš, že si můžeš říct jako co chceš, takže můžeš říkat třeba pozvat někam nebo pozdravit někoho, nebo říct něco, na co jsem se tě nezeptal, tak já ti dám teďka prostor takový.
0: Já myslím, že jsme to řekli strašně hodně a jenom prostě řekl bych tím, co mají rádi fotografii, malbu, zajímavé příběhy a ikonu Marilyn Monroe. Přijďte se podívat na její výstavu ke 100 letům od narození v Praze na Betlemské náměstí do Galerie moderního umění GOMA.
1: Já ti v každém případě tedy moc děkuju za tohle zajímavé povídání, moc si vážím toho, co děláš pro tu zemskou muziku a kulturu. No a než se rozloučíme, vyber ještě něco pěkného na závěr, my říkáme, do titulků, cokoliv.
0: Ale tak dám to takový, aby fakt to bylo ve formátu Rádiu Beat. Děláme úžasný koncert hned po novém roce, taky v Praze, v O2 Universum. A jsou to The Australian Pink Floyd Show, kteří hrajou mnoho let skvěle, se skvělou produkcí a velkou písničky Floydů, kteří už bohužel jakoby jako kapela neexistují. No takže dejme si něco od Pink Floyd.
1: Jirka Daron byl dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.
0: Děkuji za pozvání.

Větrník na Rádiu B. Protože co já chci a co potřebuju, nemá nic společného s tím, co nabízíš. Zpívalo se v úvodní písni What I Want a já si k tomu přisadím, že mi úplně stačí ke spokojenosti 11 dalších podobně odsejpajících písní, abych na rádiu být zapomněl Větrník pořadí 1012. Tempo udal pěvecký finalista páté řady televizní soutěže Americký idol Chris Daughtry, jehož příjmení nese i doprovodná kapela Daughtry. V našem pořadu startují po 12. První však upozorňují na album There and Back Again ze 14. července s nově nahranými verzemi ze staršího katalogu. Dovolte mi, abych upozornil na další jména. Jaromír Tůma vás zdraví od mikrofonu a Pavel Černou z režijní kukaně Rádia Beat. Z alba No One Stop Us servírujeme Super Gau v podání thrash metalové kapely Dust Bolt z Landsbergu am Lech v sousedním Bavorsku.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Bavoři se u nás myhli po čtvrté a v tom jsou na stejno se vzdálenějšími Němci z dolnosaského Hanovru, skupinou Fury and the Slaughterhouse. Ani muzika je příliš nezbližuje. Na Fury jsou znát kořeny z 80. pochopení pro post-grunge a více než tisícovka odehraných koncertů, ale i pauzy v činnosti, které definitivně vyřešila trojce alb po roce 2021. Z nich Changes vyšly letos v červnu a nám se představí nahrávkou Lost and Found. We'll be right back.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Hledání atraktivního názvu pro rockovou kapelu, to je sloužitá alchymie. A tak se nedivne, že jsme tu už měli kouřící papeže i kouřící hady. A že se nám pletou. Dneska dojde na ty druhé Smoking Snakes z Göteborgu. Je to formace nová. Předloni jsme hráli z jejího debutového alba Danger Zone a dnes dojde na novinku All Lights Out a opus zvaný Don't Touch. Připomíná mi to výstrahy z mého mládí. Nedotýkejte se ani drátů spadlých na zem.

0: Ten se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Love je kapela z Liverpoolu, který v nás asi vyvolá vzpomínku na Beatles. Tím je však skupina nahony vzdálená. Její doménou je metalcore a new metal s nezvyklými úlety do industriálu a shoegaze, který můžeme považovat za metal prostydlíny. Posledním výplodem je čtvrté album Stranger to You, které vyšlo 17. července a my z něho hrajeme Meet My Maker.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Větrník se už točí na Beatu od léta 2002 a za tu dobu se hudební směry přirozeně změnily. Rozšířily se některé nové trendy, například symfonický power metal. A trefný příklad o tom podá ve své 12. projížce Nahoru a dolů helsinská skupina Emberian Dawn. 26. června vydala 11. album Temptations Grace, kde nás ujistí, že život je umění. Life is art.

0: Větrník.
1: Větrník.
0: Na rádiu B. Větrník se láme, ale to jen časově, kdy si své místo vyberou zavedené rubriky pro taneční grupáž a nejdelší stopáž, ploužák a kládat. Pro sedmičlenou kodaňskou formaci Boys from Heaven hovoří skvělé vzory Toto a Journey a od 22. května, kdy vydala třetí album The Wanderer, se jim snaží přiblížit v nahrávce Aileen. Do své budoucnosti investuje rovněž přestupem k firmě Frontiers Music, která zůstává jednou z větrníkovských jistot a záruk.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Dnešní rubrika Kláda nabídne solidní prostor debitantovi ve Větrníku, kterým je rodák z New Jersey Joe Holmes. Ten si udělal jméno v letech 1995 až 2001, kdy byl kytaristou Ozzyho Osborna, ale v minulosti hráli s Davidem Lee Rothem. 5. června si troufnul vydat solové album bez názvu, ale nespívá na něm. Tuto funkci přenechal Robertu Lockemu. Oba si poslechneme v nahrávce Wake Until the Inside.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: V Londýně založení Waterboy jsou naše sváteční kapela. Přicházejí sporadicky, dneska po šesté, ale vždy za sebou zanechají silný zážitek. Keltové se v nich nezapřou a kapelník, zpěvák a kytarista je nejenom čistokrevný Scott. On se jmenuje Mike Scott. V roce 1988 vydali čtvrté album Fisherman's Blues, Rybářovo Blues, a letos 17. července uveřejnili postrácené a znovu nalezené nahrávky z té doby pod hlavičkou Atlantic Rain. Přiložme ucho k písni Clean My Heart.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu Beat.
1: Americký stát Connecticut znám jenom z poslechu tamních kapel, ale že jich je a jak se množí ve Větrníku. Před týdnem Fires in the Distance, v srpnu Goose, dneska Boundaries. Kde ti se vzali? Od roku 2013 vegetují v Hartfordu, beznadějně propadli metalcoreu a 17. července to stvrdili čtvrtým albem Yearning, The Unbeautiful After, z kterého vyzvrací skladbu Death Will Follow Me, smrt mě následuje. Taky se po té smrti ohlížím.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Láska na první pokousání. No to je hezký název písničky, tu si pustíme od skupiny Motionless in White. Zvláště když album Decades, na kterém 17. července vyšla, okamžitě zasedlo čelo amerického rockového žebříčku. Dráhu k tomuto sedmému albu však kapela ze Scrantonu v Pensylvánii neměla vydlážděnou. Ze zakladatelů z roku 2004 se v ní udrželi jen kytarista a zpěvák Chris Cherulli. Do stylového směřování mu mluvili stoupenci hned 4 proudů a je k diskuzi, zda se orientovat na příznivce metalcoreu, gotiky, new metalu anebo industriálu. Můžeme o tom přemýšlet při nahrávce Love at First Base.

0: Right. Vietrník. Vietrník. Na rádiu Beat.
1: Nezůstaly časy, kdy se českou kotlinou šířilo rčení Tesla technicky slabé. Na Větrníku máme zabydlenou Teslu na vyšší úrovni. Už po 17. se prezentující kapelu Tesla z kalifornského Sacramenta. Hlásí se k těm nejlepším vzorům, jaké vás jen napadnou. Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Bad Company, Beatles. Jak napsal americký časopis Loudwire, Tesla jsou hair metalová kapela pro přemýšlivého muže. 19. července vydali tyhle máničky na úrovni první album coverů po 19 letech a zařadili na ně rovněž úpravu Boba Segra z roku 1974 Night Moves, kterou se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.